0: Noc plná hvězd.
1: V pálenici u starého Pilejška bylo veselo. Chlapy koštovali novou halouskovu a řečnovali. Začali stařeček Pagáč.
2: Pamatujete si na dvou páleníků? Na Juru Frgála a Vinska Krpála?
3: No, jak by ne, potvrdil pastýř Tatar. Jurovi jsme říkali Firnajs a Vinskovi Kurník. Lebo když se jim něco nedařilo a nadávali, tož měli plnou hubu Firnajzu a Kurníku.
2: No, to byli oni. A najisto si pamatujete, že v dědině dělali, jak se tomu říká, pohřební službu. Truhle v dědině nikdo nedělal, to se pro ně muselo jezdit do městečka. Když umřeli stará trháčka, to žili pro truhlu také. U truhláře ju naložili a sotva vyjeli z městečka, začalo pršat. Jura pře sebe hodil halenu a Vínček, že si vleze do truhle. Nazvihl víku a šup tam. Přejeli jednu dědinu a najednou bylo čut veliký řev. Mocháčku, zveste nás!
1: To partia cigánů, muzikantů, kteří šli vyhrávat do pánského sklepa na vinobraní, byla skovaná před ještěm pod mostkem.
3: Však si vylezte,
1: pravil Jura a muzikanty se friško drápali na vůz. Když uhlédli truhlu, z hrůzů posedali kolem a s očima vypleštěnýma čučali na křížek a černé krajky. Však neujeli ani 100 metrů, kdy se ozval taký řev, že koně hnedka stáli na zadních nohách. Jak když vletí kuna mezi kuřacka, cigáne hépali z voza a přes pola a křoviska na všechny strany. Cimbálají z basů na ohrabky a kde se spodíval, tam byly rozházané husle, křížek a černé krajky. Však neujeli ani 100 metrů, kdy se ozval taký řev, že koně hnedka stáli na zadních nohách. Jak když vletí kuna mezi kuřacka, cigáne hépali z voza a přes pola a křoviska na všechny strany. Cimbálají z basů na ohrabky a kde se spodíval, tam byly rozházané husle,

0: je rozvykládali.
1: Ano, a ti dva fiškusi u mě každý rok pálívali slivovicu. Jednou se domluvili, že ju půjdu prodat do Hradišťa, lebo tam za ňu mohli dostat věci. Ještě za tmy se vypravili. Cesta dlouhá a v krku sucho, jak po ránu. Najednou praví Jura.
2: Vinčku, nechci, abys mi něco dával zadarmo, ale prodaj mi za 3 grajcary na koš tej tvoje slivovice.
3: A co na hrtě záleží, pravil si Vinček a prodal.
0: Za chvilku dostal chuť Vinček.
2: Počúvaj, Juro, co kdybys aj ty mi za 3 grajcary dal okoštovat tej tvoje?
0: Jura přivřel oko a sumíroval.
3: A co? Hrcem, hrtám, však je butela plná.
0: A prodal také. A tak, jak mašírovali k Hradišťu, tak aj slivovica mašírovala do krků Vinčka a Jury. Hlt za hltem Jura Vinčkovi, Vinček Jurovi. Za 3 grajcary ty mě, za 3 grajcary hlt já tobě. Za novou vsu už měli hlavy plné a butelky prázdné. Packovali noha kam kerá a když už se na nich nemohli udržat, sedli si na mezu. Jura červený jak rybízák přejížděl kalnýma očima z jednej butele na druhou a hučal na Vinčka.
3: Počúvaj, ty ožralo. Všichni vezmi rozum do hrsti a zrechnuj to. Já jsem ti prodal všecku slivovicu a nemám ani grajcár. Kruci, ale že jsem měl 3 grajcary, to vím najisto. Nemůžeš jich mět, trůbo, lebo jsem ti za ňu prodal zase i moju. Však se podívaj, že v butelce není ani kapka.
0: Seděli a přivřítýma očima čuměli do zemi. Za chvilku se probral Jura.
3: Firnajs, když nejsou peníze, tož kde je slivovica? To máš teda recht. Když jsou obě butele prázdné, tož kde jsou peníze? Kůrník, znám jich někdo ukradl. Firnajs, ale co všichni budem dělat? Kůrník, tož co bychom dělali, no? Tož půjdem dom. Prodali jsme slivovicu po cestě, tož všichni už nemusíme chodit do Hradišťa, no?

0: noc s hvězdou.
1: Velš Josef, kupec, byl z nejzámožnějších obchodníků malostranských. Myslím, že měl v krámě svém vůbec vše, co plodí Indie i Afrika, od sladkého dřeva pálené slonové kosti na leštidlo až k zlatému prášku. Také byl jeho krám na náměstí po celý den, jak by nabil. Pan Velš byl v krámě celý den, výjima je v neděli, čas velkých služeb božích v chrámě svatého Víta, a pak dobu některých velkých parád, jež měli pražské sbory měšťanské, neboť pan Velš byl ostrostřelec, první setnina, první tlupa, třetí muž vždy od pana lejtnanta Nedomy vpravo. V krámě byl by rád obsloužil všechny přicházející sám, ač měl tu dva mládence a dva učedníky. A koho nemohl obsloužit, pozdravil, zakýval, usmál se. Pan Velš usmíval se vlastně pořád. V krámě, na ulici, v kostele, všude. Obchodní úsměv se mu vryl v lícní svaly a nemohl jít z nich ven. Malá figurka, nevelký, tlustý, s hlavičkou stále se potřásající a s tím úsměvem. V krámě, v placaté čepici a s koženou kupeckou zástěrou, na ulici v dlouhanánském modrém kabátě se zlatými knoflíky a baňatém cylindru. Ale v době, kdy naše povídka počíná, dne 3. května 1840 a něco, o 4. hodině odpolední, nebyl pan Velš už ani živ. Ležel nad krámem v prvním patře v parádním svém pokoji a v krásné truhle. Víko ještě nebylo přikryto. Pan Velš usmíval se ještě po smrti a při zatlačených očích. Na 4. hodinu byl určen funus. Umrlčí vůz, takzvaný Třapcový, stál již na náměstí před domem. Také tu stála setnina měšťanských ostrostřelců i s hudbou. Parádní pokoj byl skoro plný. Samé malostranské honorce. To se vědělo, že mikulášský pan farář s asistencí přijde trochu později, jakož bylo obyčejem, u každého váženějšího souseda, aby se neřeklo, že se s ním pospíchá z brány ven. V pokoji bylo dusno. Odpolední slunce sem pralo a lámalo se ve velkých zrcadlech. Velké voskové svíce kolem katafalku plály žlutě a čadily. Horký vzduch byl nasycen čadem, zápachem čerstvě lakované černé truhly a tříštěk pod mrtvolou. Panovalo ticho, lidé jen šeptali. Plačících nebylo. Nezůstavil pan Velš bližších příbuzných a vzdálenější říkají vždy, jen kdybych se mohl vyplakat, ale nemám slz, kdyby mě to srdce utrhlo. Ano, ano, to je ale tím horší. Teď vstoupila do pokoje paní Ruska. Vdova po neboštíku Rusovi hostinském v zahradě Gráfovské, kde bývaly nejkrásnější kanonýrské bály. Poněvadž do toho vlastně nikomu nic není, podotknu zde jenom mimochodem, co se vyprávělo o ovdovění paní Rusky. Tenkrát byla u každého dělostřeleckého pluku zvláštní setnina bombardérů. Mladí, buclatí hoši, krev a mlíko. Tu setninu prý pan Rus naprosto nenáviděl. Prý nějak kvůli své ženušce a jednou ho strašně proto zbyli. Ale jak praveno, nikomu do toho nic není. Paní Ruska jedla vdový chléb svůj již na 25 let. Žila bezdětna v domě svém na selském trhu a kdyby se byl někdo zeptal, co pořád dělá, bylo by se odpovědělo, chodí na funusy. Paní Ruska se protlačila až ku katafalku. padesátnice, ale statná paní nadprostřední výšky. S ramenou jí splývala hedvábná černá mantila, černý, světle zelenými stuhami ozdobený čepec vroubil její kulatou a upřímnou tvář. Hnědé oči její zahleděly se do tváře nebo štíkovi. Zatrhlo jí to obličejem. Rty se jí začaly chvít. Bohaté slzy vyhrkly. Těžce zaštkala. Utřela si bílým šátkem rychle oči a ústa. Teď pohlédla na sousedky vpravo a vlevo. Vlevo stála voskářka paní Hirtová a modlila se z knížky. Vpravo stála nějaká slušně oblečená panička, kterou paní Ruska neznala. Byla-li, jak se podobalo z Prahy, musela být odněkud za vodou. Oslovila jí. Dej mu pánbu věčnou slávu, pravila paní Ruska. Jako by byl živ, tu leží a usmívá se. A zase stírala řinoucí se slzy. Šel a nechal nás tu. Nechal tu také všecku svou zámožnost. No, smrti je zlodějka. Je. Neznámá paní neodpovídala. Jednou jsem byla také na židovském pohřbu, pokračovala pološeptem paní Ruska, ale to není hezké. Všechna zrcadla jsou zavěšena, aby prý neviděli mrtvolu, ať se obrátí, kam chtějí. Takhle je líp. Neboštíka v truhle je vidět pěkně ze všech stran. Já bych řekla, že ta truhla stojí 20 zlatých v stříbře. To je krása. Ale zasloužil si dobrák. Jako by se na nás i z toho zrcadla usmíval. Pranic ho smrt nezměnila. Jen trochu ho natáhla, jako by byl živ. Ne, já pana Velše zaživa neznala, mínila cizí panička. Ne, o je, a to já tuze dobře, ještě co svobodného. A také ženu jeho ještě co svobodnou, dej pámbu nebe. Vidím ji jako dnes, když měli svatbu. Plakala od božího rána, prosím. Plakat po celý den, když má člověk 9 let už s mužským známost. Hloupé, ne? Ten si na ní vyčekal. 9 let. Mohl čekat ještě 9x9. Ta byla, pane. Povídám, protivná byla. Ze všech byla nejrozumnější a nejkrásnější. A hospodářství nerozuměla žádná, tak jako ona. Na trhu se smlouvala hodinu o grešli. Při prádle upřela chudé podělkyni vždycky nějakou putnu vody a děvečky se u ní nikdy ani nenajedly. A Velš? Ten měl lázně. Měla jsem 2 děvečky po sobě od nich a vím všecko. Paní Ruska pohlédla zas k neznámé své sousedce, ale neznámá tu víc nestála. V ohni svém nebyla paní Ruská ani spozorovala, že uprostřed její řeči odstoupla od ní. Nyní rozmlouvala neznámá v pozadí pokoje se suchým panem Umilem, oficiálem u zemské oučtárny příbuzným pana Velše. Paní Ruska zahleděla se zas na němou tvář nebo Štíkovu. Zase se jí začaly rty pozachvívat, slza jí vyprýštěla z oka. Nebožák, pravila hezky nahlas k voskářce paní Hirtové, ale on je na všechno trest boží, na všechno. Vždyť on také nebyl poctivý, nechme to. Kdyby si byl vzal chudou tondu, s kterou měl přece dítě, zdráva v májové noci na koštěti přijela. Zasýpalo to hlasitě za ní a kostnatá ruka mužská položila se jí na rameno. Všichni přítomní trhli sebou a hleděli na paní Rusku a pana Úmíla, který se teď postavil před ní. Natáhl ruku ke dveřům a velel svým sýpavým, ale pronikavým hlasem. Ven! Co pak je tam? Tázal se ode dveří druhý pan Úmil, tehdejší malostranský policejní komisař. Holá kostra, suchan jako jeho bratr. Tady ta čarodějnice se sem vetřela a pomlouvá mrtvé. Má jazyk jako meč. To ona dělá při každém fúnuse, znělo z několika stran. Už svedla rámu si ji na svatém poli. Jenom honem ven, velel pan komisař a chopil paní Rusku za ruku. Paní Ruska šla štkajíc jako dítě. Takový škandál a při tak krásném funuse mínili zůstalí. Paní Ruska snažila se sice vypravit nějaké slovo ze sebe, ale pan komisař ji vedl neúprostně dál až před dům. Zde kývnul na policejního strážníka. Doveďte tu ženu až k jejímu bytu, aby nedělala při funuse ostudu. Paní Ruska byla zapálena jako pivoňka. Ani nevěděla víc, co se s ní děje. Škandál a tak krásný funus. Učelo teď zas dole na náměstí. Páni Úmílové, synové pana Úmíla, městského písaře, byli, jak vidět, tuze přísní páni. Následujícího dne byla paní Ruska obeslána na komisariát v Mostecké ulici. Tam bývalo živo. Když v létě úřadovali při otevřených oknech, bylo je slyšet přes celou ulici. Spouštěli na každého plnými stavidly. Tenkrát ještě nebylo toho zdvořilého zacházení, které teď policejní výkon zajisté krášlí. A tam stála v mantile a čepci se zelenými stuhami o polednách dne 4. května roku 1840 a něco paní Ruska před přísným panem komisařem. Byla zdrcena, hleděla k zemi, neodpovídala. A když pan komisař přísnou svou řeč skončil a jí řekl, neopovažte se už, jak tě živa na nějaký funus, teď můžete jít, šla. Tenkrát ovšem mohl pan komisař zapovědít i umřít, jakž pak teprve chodit na pohřby. Když vyšla z kanceláře, podíval se pan komisař na nižšího úředníka a prál s úsměvem. Ona za to ani nemůže. Je jako pila, rozřeže, co se jí podloží. Měla by platit daň ve prospěch hluchoněmých, mínil nižší. Zasmáli se hlasitě a byli oba zas v dobré míře. Ale paní Ruska dlouho se nemohla dodělat bývalé dobré míry své. Konečně ji našla. A z popůl roce vystěhovala se ze svého domu a najala sobě byt zrovna vedle oujezdské brány. Tady musel každý funus kolem. A když šel jakýkoliv, vyšla dobrá paní Ruska vždycky před dům a srdečně plakala.
2: Mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je.

co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane, tak a tak, ono to pak dopadne.

0: dnes život je pes. Co má být zítra za zvíře, když je dnes pes?
1: Protože ani ten pes není dnes definitivní, neví se, zdali se, zepsal nemže stát.
0: No, moc krát děkuji. To je fakt dobrý text. Zvláště teď před těma volbama, jestli je to u nás, nebo jestli je to v Německu, nebo všude jsou nějaký volby, Francouzi, že jo. No, tahle píseň tu by mohli přeložit do všech jazyků. To se prostě hodí. My se s váma pomalu rozloučíme. Ale neradi. Že jste hrozně sympatický všichni. My? Jo? Tak to jsem ráda. Krása. Rozloučíme se krásnou skladbou, kterou napsal Sting.

nevadou táhneme, rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a préry v besty. V hlavě máme jenom samé zlato,

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

0: Noc plná hvězd.
1: Tak, pojďme raději jinam, třeba kápneme na neodborníka a bude to kratší.
2: To je dnes krásně, Toníčku.
3: No.
2: Tak pojď, co se tak vlečeš. Sedneme si tady třeba, ano? Tady pod tím šípkem je chládeček.
3: No, ale a proč si chceš porád sednout?
2: Bolí mě nohy, Toníčku. Sedni si, jo. Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
3: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
2: No, tatínek se mě směje a maminka se zlobí.
3: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
2: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
3: Co to je, jako jo a ne?
2: No, uznej, Antonine. Už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
3: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej ostýchavej, víš. A stejně tě mám jinak děsně to.
2: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by.
3: Co by jinej?
2: No!
3: Majko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě.
2: A kdyby?
3: Já bych s ním.
2: Podívej se na sebe.
3: No co?
2: Jsme tu sami. Sami, no.
3: No.
2: Ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
3: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
2: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
3: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
2: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka, nebo jdu domů.
3: Tak jo, pojď.
2: Sedni si, jo, nebo jdu domů na věky.
3: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
2: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužkej vědět, co chce.
3: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
2: Okej, víš co?
3: No.
2: Víš co? Zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
3: Ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? Dvě srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostaneš. Já mám polobotky a regma.
2: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
3: No.
2: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
3: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
2: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětoval jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal jej orosené oči.
3: Ale ona brečela?
2: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú to krásný, víš?
3: No, jde to.
2: Takže bychom to zkusili, ne?
3: No tak jo. No jo, ale když já jsem už to ze začátku zapomněl.
2: Ne, víš co? Tak pojď po malinkých kousičkách od začátku, jo? No, tak. Byla vlahá, tichá noc, to nic není, to
3: je. Je 3:30 odpoledne.
2: Jako, rozumíš?
3: Jo. Hele, straka pout. Pojď sem.
2: Koukaj na ty straka pouty a dívej se mě do očí. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal jej orosené oči.
3: No jo, ale jak já poznám ten nestřežený okamžik?
2: Víš co, počkej chvilku, já ti řeknu, abys to nezbabral, až to bude, jo? No. Už! Co to děláš?
3: No, schvacuju tě!
2: Těsně lechcáš.
3: No a kde máš orosený oči?
2: Na to vedro to je až šáš.
3: Co je fakt?
2: Tak mě zlíbej zatím nevorosený.
3: Co?
2: Víčka.
3: Ukáž. No a tak dál, jak to je dál? No.
2: Já už to nevydržím.
4: Co? Ježíš, počkej, Melko, počkej. Ty to mě děti odusíš.
3: Co to dejte, nemůžeme jít? Ježišna Maria, otečinko, udělal vám něco?
2: Právě že nic.
3: Joj.
2: Když on byl takovej nesmělej. No.
3: Takový jsou nejhorší. Podáte jim prst a máte rodinu.

chlupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména na hřbetech knih, v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám. V úzkých uličkách na starém městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štítech

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Po volbách se změnila vláda a ze Strakovy akademie odešla Fialova mafie. Na úřadu vlády však stále zůstává výsadek hlubokého státu v podobě takzvané Rady pro lidská práva. Jde o 33 členů a 9 výborů bruselských kolaborantů a liberálních aktivistů. Místopředsedkyní je Andrea Dergam, která za Fialovy vlády vedla odbor strategické komunikace koordinovaný Otakarem Sviní Foltýnem. Předtím působila jako manažerka v projektech CEDMO v domnělém boji s dezinformacemi, kde měli jako hlavního koordinátora Václava Moravce. Členkou rady pak zůstává i Barbora Stárek, výkonná ředitelka spolku Díky, že můžem. Na školách přednáší o demokracii, lidských právech a aktivním občanství, který se velice podobá programu Jeden svět na školách kolem Člověka v tísni a spojena je také v rámci Aspen institutu. Podobných existencí je tento výsadek plný. Z rozpočtu dostává miliony na platy, místo reálných problémů se zabývají propagací genderismu, inkluzí, podporou sodomitů a podobnými nesmysly. Premiér Babiš může měnit ministry, ale tuto partičku zjevně ne. Proč? Inu, tito zbytní strážníci lidských práv totiž ve skutečnosti vůbec nestřeží práva lidská, ale výhradně právo na státní peníze. Na tyto upozorňoval Filip Turek, když mluvil o parazitech z řad škodných aktivistů placených ze státních peněz, tedy z peněz nás všech.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: Tuzemské nebe, vidíte, je dost obtížná věc, poněvadž my nejsme velmoc a nemůžeme si dovolit orientaci do té míry své ráznou.
2: Ovšem, vy myslíte své ráznou jaksi stran toho vyšívání své ráznu, nebo jak...
1: Nemíním ani tak folklorně, víte, jak si své ráznu jako spíš svébytnou orientaci, tedy přímo čarou, nezávislou.
2: Ovšem, abychom šli dopředu, aniž bychom hleděli tu nebo tam, ano, to není možné, neboť naše síla je v průměru. Průměru je naše síla, to nemám ze sebe, to mám z novin, ze seriózních novin.
1: A bylo to snad míněno pochvalně dokonce.
2: Ovšem. Patrně pisatel sám byl podprůměrný, takže...
1: No, takže on by byl i na tom průměru, jak si vydělal.
2: Samo sebou, my musíme hledět i co, která zem nám skýtá, tu to, tu tam, tu tu, tu te, nebo či čo, já nevím.
1: Kompromisní řešení.
2: My se podívejme na tu Evropu od severu, že ano, a vezměme tu, kterou zem například takové Norsko, co by nám skýtalo.
1: Norsko by nám snad poskytlo jako zářný příklad ty.
2: Fjordy, ne. Protože kdybychom tady měli fjordy, tak by nás Německo mohlo podezřívat, že jsou to vlastně tajná přístaviště pro sovětské ponorky, že ano.
1: Řeklo by se, že ty ponorky se sem prokousaly pod zemí přímo z Dňapo v Prohodě.
2: No, prostě parašutisti zapustili ponorky do Třeboně. Na jednou lobě je rybník, mě to se hází sítí, pane, a...
1: Ona je to 5-kilová ponorka.
2: A jo, 5-kilová, co taková ponorka jikernáč, tam má někdy i 3 pudy. Teď má v sobě, prosím vás, taková mláďátka výbušná. Torpedka. Vaňa přeci pak dělá polévku z ponorek. No, například takový potáž a la sumara, anebo smažený šroub a la restl. To prostě není možné.
1: No tak to Norsko se nehodí, jak je vidět. A co takhle, když se nejde od severu, tak bychom to snad mohli zkusit od západu, ne? Třeba takový Francouz.
2: Generózní přítel, ale nebylo by fér.
1: Honem po něm zavádět, lidvom populér.
2: Rostodivné sousedy totiž máme kolem sebe.
1: S rozvahou volme štedy, pro sebe nebe.
2: Takový Angličan.
1: Jo, to je pán.
2: A co ten si může dovolit?
1: Je mi ne, to mi ne. Německé nebelí.
2: A v tom by nikdo nechtěl žít.
1: Dreimalnein.
2: Moment. Snad Henlein.
1: Bratr Rus.
2: Je slumovat.
1: Ale zase je tu otrava, že my chcem tlý nebe mít aspoň trošku doprava.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku.

a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto,

Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč,

jim nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo.

0: Noc plná hvězd.
1: Průvod zálesáku minul poslední zátočinu lesní cesty a jejich zrakům se otevřel pohled na široké molokozorojské rýdy, u něhož se houpal na kotvách pohádkový osvětlen a fábory a chvojím okrášlený primátor Dietrich.

svědové stanul jako jeden muž a nikdo z nich nebyl mocen slov. Jen veliké slzy stékaly jim po svěřebých tvářích, zurčíce hlubokými rýhami, jež vrila mnohá utrpení do těchto rázovitých, jako zežulí tesan obličejů. Zadunila rána z lodního děla, která vytrhla syny prérie z hlubokého zasnění a po ní následovalo ještě 20 výstřelů vypálených na počest 5 hrdin a jejich věrného medvěda. Jack Aspirin, oděn v nádherný slavnostní kroj šerifa, vstoupil první na palubu, za ním ostatní prošedše špalírem námořnictva, vzdávajícího čest hrdinům. 6 admirálů v čele s komorem Jahelkou pokročilo jim vstříc, obřadně salutujíce. Po třetí v životě zamáčkl hrdý komodor z hurta palcem slzu, deroucí se mu do oka. A po druhé v životě se pokusil tento nejlepší z námořníků pražské paroplavební společnosti sestavit souvislou uvítací větu. Stále ještě v nejhlubším pohnutí stálo tu 5 trampských náčelníků. Věru, že to nejslavnější z našich dnů, zašeptal tiše staříčký Nick. A byl by také nejradostnější, kdyby ostatní porozuměli. Vzpomínka na nepřítomného a snad zahynulého kamaráda Bivoje vehnala jim poznovu slzy do očí. Však slyš, zatímco nebohý komodor koupaje se v potu, hledá se zoufalým úsilím sloveso řídící pro svou uvítací větu, je snáhle přerušen chmurným zpěvem, jenž se dutě rozléhá hlubinami pobřežního pralesa. 13 mužů na mrtvého bedně, johoho, johoho, a láhev malinové limonády. Pojď on, skřikl Jack a po něm všichni ostatní. Bivoji, ahoj, Bivoji. A z lesa se vyřítil muž neobyčejně schátralého zevnějšku a prodrav se zástupem domorodého lidu, dosáhl skvělým spurtem přístavního můzku a ještě to námořníci již odstranili dřevěnou lávku, přenesl se odvážným skokem přes nebezpečnou propast a dopadl přímo do náruče komodorovi, zachránil jej tak před tragickou povinností dokončit započatou větu. Mord hadry, kluci, kde se flákáte? Celou věčnost už čundrám stepí a pralesem a pasu po vašich stopách. Zda je to skutečnost, či mámý sen, že jsem opět obklopený kompletním členstvem osady Hihaho? Jsi ty opravdu šerif náš, král střelců Jack Aspirin, či viděla si pouha? Jáč jsem, odvětil Jack, tisk na Bivoje v náručí a po něm učinili tak ostatní. Leč Bivoji, vinak sobě jednoho po druhém, náhle zesmutněl a odstrčiv plec Nikovu, který ho právě celoval, odvrátil tvář chraplavě vzlikaje. Ne, ne, kamarádi, šeptl zlomeně. Nejsem hoden, abych byl přijat zpět v posvátný svazek vaší osady, neboť skvrna hamby a zrady lpí na mé proklaté ší. Věstež, že jsem znesvětil svůj trampský původ a za mrzkou skývu s paďouly se bratřil, jim sloužil a s nimi obcoval. Bivoji, řekl na to něžně Aspirin, objímaje jej jako znovu nalezeného zbloudilého syna. Dnes je den velikého odpuštění a smíření. Nuže, nalehali všichni znovu její boskajíce, pověz svůj příběh.

Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit, po dlouhé noci najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Thompson i Chamberlain.

0: Tom Sawyer i Chamberlain, Lomika, Kozina i dva starého ze Zlína. Nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta. Na doma i na venek, zpátky do trenek.
1: Noc s hvězdou.

0: Mám rád ženy drobných postav. Malé, útlé. Proto jsem si jednu z nich kdysi vzal. Neříkám, že jenom proto, ale jeden z důvodů to byl. Mám prostě rád malé ženy. Malá žena, myslím si, dodá bytu jakési útulnosti. Kráčí-li z pokoje do pokoje, mohu mít pocit, že se bytem pohybuje cukřenka. Četl jsem jednou v jedné knize, že kdesi, kdosi, komusi líbal útlá zápěstí. Útlá bílá zápěstí. Nikdy to nedělám, protože to je nápad z knihy, ale představa bílých útlých zápěstí je pro mě pevně spojena s malou ženou a blaží mě jak hudba. Je krásné sedět v křesle a požadovat od malé ženy takové drobné úsluhy, jen proto, abychom viděli, jak vstává, jak kráčí, jak mizí ve dveřích, vrací se, usedá. A za chvilku opět vstává, protože jsme si zamanuli požádat o pivo nebo o trochu povidel a opět kráčí, jak jsme už řekli, jako cukřenka. Vidíte-li malou ženu, jak vynáší do třetího poschodí dva gebelíky plné uhlí, žasnete, kde se v té postavičce bere tolik síly. A co všecko unesou, ta bílá, útlá zápěstí. A začnete možná dokonce uvažovat, zda byste jí neměl pomoci. Ano, malá žena v nás probouzí rytíře. Jdu-li se svou malou ženou v dešti, jsem šťasten, mohu-li nést nad její hlavou její deštník. Nese-li ona sama svůj deštník nad svou hlavou, vypadám barbarsky v očích kolem jdoucích, nemluvě o mých očích vlastních, které jsou v této chvíli jejím deštníkem stále ohrožovány. A to mluvím o normálním městském dešti. Ale malá žena probouzí další představy. Chtěl byste jít po jejím boku nějakou horskou planinou, poroslou vřesem a být tady zastižen bouří, rozpoutanými živly, abyste jí křehkou a vyděšenou mohl zvednout jak pírko a běžet s ní až k polorozpadlé chatrči na úbočí, kde byste pak spolu naslouchali, jak se bouře vzdaluje duníc ještě mezi horami. V krásném písemnictví se totiž tyhle věci dějí. Spisovatel vás vytáhne na kopec, rozpoutá pro vás živly a nachystá vám na úbočí polorozpadlou chatrč. Malá žena v jeho pojetí je poděšená a její oči, přes které se hrne voda lijáku, jsou vděčně upřeny do očí vašich, přes které se rovněž hrne voda lijáku, a to vše v běhu, zatímco do kolem stojících sosen bije blesk za bleskem. Ovšem v životě to bývá jinak. Není to na horské planině porostlé vřesem a nikde v dohledu není polorozpadlá chatrč. A tož pak restaurace. Taky se nedá říci, že by živly byly rozpoutány. Ne, ne, leje. Leje jak z konve. A malá žena je poděšena nikoli bouří, ale strachem, že jí splihne účes. Nepokoušejte se jí zvedat a někam nejest. Za prvé není kam. A za druhé, i nejmenší žena dešťovou vodou nasáklá stěžkne. Stěžkne a zahořkne. Neupírá na vás vděčné oči, ale oči, které se ptají, čí to byl nápad, tenhle výlet. I když stoprocentně víte, že její, neříkejte jí to. Neříkejte jí vůbec nic. Mlčte. Mlčte. Není vhodných témat pro tuto situaci. Snažte se o jediné. Vypadat hůř než ona. Upadněte, zamažte se blátem, poškoďte si šat, odněkud krvácejte. Způsobte si výron, kulhejte, prostě berte věci, jak jsou. Nejste v knize, ale v posázaví, dejme tomu. Muž, který zvedne ženu jako pírko a uhání s ním po úbočí, je vymyšlen. Vymyšlen od těch citů, přes ty nápady až po ty neskutečně silné ruce a plíce. Žena není pírko. A nemůže být jako pírko zvednuta. Prosím. Se ženou v náručí se dá chvilku postát, pohovořit, než dojde dech. Se ženou v náručí je možno v den svatby symbolicky překročit práh bytu, ale nelze jí nosit tímto bytem. Natož pak horami a notabene v lijáku.
1: Rozdíl mezi vámi a vaší ženou, když tyto věci čtete, je v tom, že vaše žena ten děj okamžitě přesazuje z knihy do života a roli toho klusajícího svalovce si obsazuje vámi. Muž napsané čte a rozumně posuzuje, ale žena přejímá, prožívá. A proto, vidíte-li muže, který při pohledu do dálky mhouří oči, můžete bezpečně prohlásit, ten je krátkozraký. Ale vidíte-li ženu, která činí totéž, nemůžete vědět, jestli je krátkozraká, anebo jestli se jí to mhouření očí prostě zalíbilo v popisu Anny Kareniny.

0: hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: hvězdou.
1: Rádi bychom vás přivítali na nočním pořadu divadla Semafor na návštěvním dni.
2: Věci, a tady nejsme do rána.
1: Tedy úvodem bychom vás chtěli seznámit s dopisem, který nám před několika týdny přišel poštou.
2: Poštou! Lékárna nám ho doručila.
1: To ví, ale uvádím to pro příklad, že by třeba holub poštovní mohl přilétnout a něco bílého za veřejnou drousy. Proto to upřesňuju. A ten dopis je nesmírně zajímavý, kvůli němu vlastně tyhle pořady děláme. Zní takto. Milí synci, určitě jste zvyklí na dopisy od děvčátek plných úvabu a zarazí vás psaní staré báby. Leč já to s vámi mladými umělci myslím moc a moc dobře. Můj život byl obyčejný, ale jedna epizoda by vás mohla zajímat. Do naší podkrkonošské vesničky zavítala jednoho letního dne ve 22. roce kočovná herecká společnost a s ní i on, předmět mých snů. Paní staré báby, leč já to s vámi mladými umělci myslím moc a moc dobře. Můj život byl obyčejný, ale jedna epizoda by vás mohla zajímat. Do naší podkrkonošské vesničky zavítala jednoho letního dne ve 22. roce kočovná herecká společnost a s ní i on, předmět mých snů. Hrál milovník

0: bohužel mě opustil s dcerkou řezníka, dal přednost materiálnímu zajištění, ale přesto jsem nepřestala mít ráda ani jeho, ani umění. A vy, pane Brabec, jste mu hodně podobný. I postavou chatrnou. I vás bych uzvedla jednou rukou. Ráda bych vás všechny jednou poznala mimo jeviště, neoficiálně, jako tenkrát Reného, i když samozřejmě ne tak důvěrně. Pište hodně písniček, pane Brabec. Buďte jako Karel Haschler, když na stůl s kloboučkem vyskočil a zanotoval tu naši. A hlavně pište písničky o slavné Praze, které ani socialismus neubral na kráse. Vaše Božena Hulová, deskovice číslo popisné 312.
1: Právě na základě tohoto milého dopisu rozhodli jsme se s přáteli v divadle Semafor uspořádat jakési noční posezení s přáteli.
0: Takové dýchánky,
1: přástky bychom mohli říct.
0: Čaje o 11. hodině noční.
1: Zkrátka sešlosti, na kterých bychom přečítali svá krátká slovesná dílka. Kamarádi by přispěli písničkou, ondy filozofii nebo trochu šprýmy.
0: A budeme rádi, když i do toho večera se nějak aktivně zapojíte i vy. Nakonec tady by bylo snad dobré zmínit se o programech. To jsou ty knížečky, jak jste je dostali, tak tam jsou, o těch bychom si měli povědět něco bližšího. Tam jsou takové rubriky, každý dostal tušku k tomu, aby si to pečlivě vyplňoval. A to není jen tak, abyste si mysleli nějaká legrácka nebo blbinka. To je závažná a důležitá věc. To je v podstatě doklad. A my eventuálně se Slávkem o přestávce uděláme namátkovou kontrolu, jestli to někdo neodbývá.
1: No to my můžeme. V případě, že byste to snad nevyplňovali, tak to my vám můžeme sebrat tušku.
0: Pozor to, pozor. No.
1: Ovšem zase bychom neradi, kdybyste se sem nějak lavinovitě hrnuli.
0: No, já tady musím říct, že v programu je psáno taky, kdo může vystoupit na tom dnešním večeru. Za A členové Semaforu, za B přespolní umělci, za C přihlášení z publika. A tady je právě na vás, abyste se o přestávce přihlásili. Ten, kdo chce samozřejmě vystupovat, tak zajde tady.
1: Já bych navrhoval představit pana Balcara, který vás bude evidovat. Pane Balcare! No,
0: zapíše jméno a...
2: To je pan Balcare.
3: Hry dělíme na za prvé škrtiče. Bez mě pak anakonda, boa boa, piton neboli hadvodní.
0: Tak tenhle pán vás bude evidovat. Tak je správně říkal Slávku, všem žádné houfy, zbytečné tlačenice, jeden hezky po druhém. Tak, no a...
1: Každém slušnějším lokále bývá zvykem představit kapelu. Učiníme tak i my.
0: Ovšem, já mám pocit, že v tomto místě bychom měli provést takovou malou hudební zkoušku.
1: Samozřejmě, protože v této noční době by se nám mohl k nástrojům vloudit nějaký pobuda,
0: vandra,
1: tulačisko.
0: Které se právě touto letmou zkouškou odhalí.
1: Ano, což kdyby tam příživník zasedl nějaká.
0: Pojď se na to.
1: Tak hrajte, příživníci.

0: Noc plná hvězd.
1: Granulové paprče máš příkreslení, že je haňba se na to podívat. Pravili slečna učitelka Franskovi Pagáčovým. A z přírodopisu máš baňu jak stodolu. Zavřeli knihu hříchů, rozhledli se po třídě a optali se. Který z vás mě může povědět, jaké známe živly? Ani šabla z pochvy by tak rychlo nevyletěla, jak Franskova ruka. Vyšponoval se jak lineál a vyhrkl. Sím, vodu, oheň a víno. Prosím tě, Francku, co to vykládáš, jak došel na víno? Sím, já jsem na to nedošel, ale naší stařenka. Když jednou načapali stařečka ve sklepě na víne, to jsem čul, jak vybřeskli. Už je ten starý kotrmelec zase i ve svém živlu. Slečna učitelka najprv vyvalili oči, potom jim zaškubalo v kůtkoch a honem, co si hledali v šúplati. Na tuto příhodu, kterou jednou stařeček vyprávěli ve mlíně, si vzpomněli mlinář Můčka, když došli k Pagáčům pro patróny. Sotva pozdravili, najednou se jeden z živlů přihlásil o slovo. Hrom z čista jasna, až se chalupa v základoch zatřásla. A než se nadálí, první krapy už pléskali na okenní tabulky. Za pár minut lělo jak z lajty a nastala taká hrůza, že se křižovali nejenom blesky, ale aj stařeček. Ještě se nedostali ani na ale zbav nás ode zlého, hrom bacil do topola za stodolů. Děcka se zgrčili pod halenou na peci a stařeček přidali v modlení do tempa. Když švácel druhý hrom do zvoničky, před chalupu až tabulky v okná zařínčali, vykříkli.
2: Herdek, děcka, modlíte se také, já to sám neutáhnu.
1: Za chvilku se černé mračnisko převalilo přes dědinu a mezi Antonínkem a Javořinou už jenom dořmívalo. Stařeček vyšli před chalupu a nafoukli se, jak kdyby vyhráli bitvu. Když uhledli mlináře, jak se uščůřili, zavrčali.
2: Co se hýbůzňáš, jak puklý pecen? A je tak mě napadlo,
1: vymluvali se Můčka,
2: jakou má pámbu s náma patáliu. Jeden chce, aby pršalo, a druhý zase, aby bylo sucho. To si vzpomínám, v jedné dědině na Kopanicách bylo furt sucho, jak na Sahaře, a tož pámbíček vyhověl jenom jednému přání a popršalo. Ale jak? Do týdňa byla dědina zatopená a včil se všetci modlili, aby už přestalo. Jenom jeden člověk byl celkem spokojený, náčelník hasičů. Seděl na střeše zbrojnice a pochvaloval si.
3: Krumuci, to je vody, to by se hasilo.
2: O, máš pravdu, potvrdili stařeček, tak to v životě chodí. No ale když vzpomněl jste o náčelníka, byl jsem se v nedělu podívat na cvičení těch požárníků, jak se příkaz říká. To jsou jinší šohají, jak jsme byli my. Motorová stříkačka, špígl, nikl, žebříky 20 metrů dlouhé, to je jinší robota, to se hasí. My jsme pumpovali rukama a hadicu nám z luže létali žaby aj z rákosin. A když to začalo hořat, to už to aj zhořalo. Tenkrát byl naším náčelníkem šefc Ignác Strča. Jak metůd knutel zatrůvil trode, Trčovi se začali třepat ruky aj s nohama, překotil pong s verpánkem, hnedka byly floky v máce na šporheltě, hlavu uškubl ze zdi klesu z hrdličku, do blůze lézl nohama do gatí rukama. Jak se začal motat po izbě, děcka byly v tu ranu vlezené pod postelu a stará Trčena jenom klíčovou dírku nahlédala, až se ta hůlava přežene. Z ulice se vrátil probušek a když by růst stříkačky, to zjistil, že nemá helmu, lebo v ní měla kočka koťata. Však nenadarmo se říká, že Trča je z divoký vajec, lebo nás při ohni všetkých tak dohůkal, že než jsme zešrubovali hadice, bylo z chalupy popelisko. Vždycky hlásal, co hoří, nechat hořat a zachraňovat okolí. Jednu uhlédl, jak se oknama valí dým z chalupy. Vletěl k sousedům, kde nikdo nebyl doma a začal zachraňovat. Vylúpal jim kachlové kamna, že už jich nikdo nedal dohromady a vyvalil troje dveře s futrama. Zeď, která sousedila s hořícím domem, poléval vodu, že Malta opadala až na tíhly. Když tým byl hotový a vylezl na ulic, to zjistil, že nic nehořalo. Lebo ten dým, co se valil z okem, byl ze spálených buchet. Když si volali ze sousední dědiny, že u ní hoří, Trča doletěl s vyplazeným jazykem k telefonu a zařval.
3: Tady je tento náčelník Trča. Jsme v pohotovosti. Udržujte požár. Za hodinu jsme tam.
2: Vpadl do hospody a vybřeskli.
3: Chlape, ještě jednu rundu dokola, pivo navrch a jedem.
2: Také když tam dojeli, to zedníci už míšali maltu na novou chalupu.
3: Ale jináč to byl dobrý chlap, jenomže mu to v té jeho hlavě někdy myslelo na jinší notečku. Ale jednou to dorazil na čisto. Na slavnostní schůzi se jednalo, co se má vyšít na nový prápor. Trča si vzal slovo a pronesl. Hlavní výbore, teda tento, já bych na tento prápor navrhl, teda heslo, co ťa nepálí, nehas.
1: A tým dněm chudák náčelník Trča dohasil.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomnět?

0: Posloucháte Hvězdu.
1: K rytmu starý kolenici písničku zpívá, mám před svou pár volnění a nasázam je slup. Tam rozsvítím si petrolej, pavouky z choutu vyzbírám a v kamnech dřevo zavoní, mám akátik

0: Noc s hvězdou.
1: U holiče. Drama o jednom jednání. Holič pan Špachta je již v plné práci. Jeho oběť byla důkladně namydlena a pan Špachta jal se vážněji holit, přičemž hovořil. Tak tedy konečně došlo na Turka, ta potvora, ten Turek pěkně se roztahoval, až konečně Talián řekl odtud až potud. Vášnost, jen hezky račte dát hlavinku dozadu. My, staří vojáci, vášnosti, to je jen malé škrábnutí vášnosti. Ten kluk líná, zapomněl ten jeden chloupek na mydli. Tak, vášnosti, jen hlavičku dozadu. My, staří vojáci, víme, co to teď válka znamená. Talián má vášnosti ty nejlepší zbraně a Turek také nebude chtít zůstat pozadu. Jen aby se nám do toho nepletlo Srbsko vášnosti. Ono dnes na Balkáně všecko to vze. To nic není vášnosti, to byla bradavička. Ta se musí břitvou seříznout a už víc nenaroste. Když zas vášnosti mocnosti tomu nepřejí, ten Balkán to je horká půda. Najednou to vybouchne, ale ne vášnosti, to nebylo do kůže. To byl jen takový malý úher, to je lepší ho seříznout, než vymačkat. A vidíte, vášnosti, Uhři už snad otevřou hranice a pustí si do země srbský dobytek. Jen aby Srbové to nechtěli prodávat turecké armádě. Oni to ale neudělají. Nejlepší je ty Turky vyhladovět. Ale když ono to taky dobře nejde, vášnosti, oni budou za armádou hnát velbloudy. To je můj rozum, vášnosti. Na Turka se musí jít chytře. Turek je mazaný chlap. A on teď vydal Tripolis, ale půjde do vnitrozemí a tam s Araby začne drobnou válku a budou do toho řezat. Ale kde pak, vášnosti, to není říznutí, to byl takový štiráček a ten musí pryč. To bude vášnosti těžká válka, taková drobná a bude stát moc krve. Ale vášnosti, neráčejí si myslet, pisku není nic. Ten kousek oparu se uholil a to je, věří mě, moc dobře. To se asi ráčili leknout v noci, kde pak dnes, aby se člověk nelekal. A jestli vypukne ta všeobecná evropská válka, to bude teprve o paru a bude to hrozný, vášnosti, bratr bratra bude mordovat. Ale vášnosti, to jen ta břitva sjela, tu krev hned zastavíme. Tak, už je zas všechno v pořádku. Jo, kdyby to mohli tak říct mocnosti. Já v skutku nevím, vášnosti, co mi dnes ta břitva dělá. Jako bych chtěla jít na Turky, jako rtuť a ostra. Věřejí mě, vášnosti, kdybych neměl rodinu, že bych sám šel na Turka. Ale ne, snad, že tento je nevěřící, na to dnes kašlem, věř si, co chceš. Ale že je Turek, Turek je neřád. Podívejte se, vášnosti, na Turky v Praze, jaký nosí kalhoty. To už je člověku úzko. A když potom místo těch titěrech, co prodává, má za pasem jeden dlouhý a jeden kratší nůž a vrazí to všechno do vás, vášnosti. Ale vášnosti, to nic, to jen malý kousíček kůže pryč, to už musíme doholit. Jo, oni nejsou z Turky legrace, každý z nich je jako drak a Talián, to je taky divoch, tak pomoz pámbu, když se to začne chumelit kolem sebe. To bude pranice vášnosti, Ježíš Maria, vášnosti, hned to zastavíme. Zas tam byl, věřej mě, takový štírák, musel pryč, vášnosti, nešlo to jinak, odřízli jsme ho. Jo, a slyšeli vášnosti, že už Turci odřízli Taliánům u Tripolska cestu k moři? Posílají tam bašibozuky, to je pěkná banda. Tak hlavičku na stranu bych prosil vášnosti a teď budeme holit pod nosem. Tak, vášnosti, ani Taliáni nelení a posílají tam pluk za plukem, ale Arabové ti jdou vášnosti společně s Turky, mají jedno náboženství a rádi to taky začnou řezat a do toho píchat. Kriste, pane vášnosti, snad mě tady nevomdlej. Josef, postříkaj toho pána a setřou mu krev z nosu. Tak vášnosti, zas už je všechno v pořádku. To nebyla vášnosti špička nosu, to byla jenom bradavička, ráčili. Mít, no, ráčili mít na nose takovou bradavičku, tak snad mateřské znamení vášnosti. No a to musí taky pryč, vždyť to hyzdilo vášnostin obličej. Tak jo, abych nezapomněl, budou mít ty Taliáni z Turky velkou práci, když Arabové se zbouřili proti Vlachům. Tedy Arab vašnosti je podle mého rozumu ještě větší potvora než Turek. Ten uřízne hlavu. Ježíš Josef, postříkaj toho pána. Vašnosti nic to není, to je jen kus kůže, to je svrchu. Ta kůže, když se nepodá, je neřád, tak jen pryč s ní. Vašnosti, já se tam snad na mou duši rozběhnu do toho Tripolisu. Tak, vašnosti, Josef, přinesou vodu, vodu. No tak vašnosti, teď hezkých vomejů a přeholím. To musí být, vašnosti, přeholit se musí. Podejte mě, Josef, tu novou břitvu. Tak, vašnosti, hlavičku hezky dozadu. Kdo pak by si to pomyslel, že zas poteče krev? Ne, vašnosti, to jsem zajel do té staré rány. Já jsem velice opatrný, já nechci, aby zákazníci se mnou nebyli spokojení. Víte, vašnosti, ono je to dnes na světě nahnutý. Ať se člověk podívá, kam chce, všude vidí jen samou rebelii a krev teče hned pro Krista pána vašnosti. Josef, vzkřísej ho! Ne, ne, nos je vašnosti celý, to bylo pod nosem. Kousíček ani za řeč to nestojí. To by si ty vojáci medili teď v té válce, kdyby jen takhle ti Turci si počínali. Já jsem vašnosti celý z toho spletený. Josef, daj sem v obvaz. No to vašnosti přejde. Sečné rány se brzo hojí. Tak vašnosti, ty dáme náplast, tak. A radši dát hlavičku na stranu, ať doholíme dočista i na druhé straně. Víte, vašnosti, člověk je přece jen krvežíznivý tvor. To bude sirotku a nářku a pláče, až přijdou zprávy z bojiště. Josef, zabalte pánovi to ucho do papíru. Tak, teď je to v pořádku, vašnosti. Měli jsme o nich strach, když jste spadl ze židle jako meteor, ale hned to bude v pořádku. Zas prý padají meteory, vašnosti. A je vidět novou kometu, to značí vašnosti válku. To je neomylný znamení starodávný. Tak a teď, vašnosti, načisto doholíme pod krčkem. Ne, vašnosti, to musí být, jen se neračte hýbat. Já vím, válka je hrozná věc, zejména v takové divoké zemi, jako je Afrika. Tam, vašnosti, pod krkem to bude hned hotový. Víte, vašnosti, že tam ti divoši zajacům podřezávají krky? Chytnou zajace, vemou dlouhý nůž, nasadí mu ho pod krk asi. Takhle jen račte držet, vašnosti, hned to bude. Asi takhle, vašnosti, a šmík a hlava je dole. Josef, seberou tu hlavu a dají někam stranou. Po chvíli, Ježíš Maria, vašnosti, co mě to vyvedli? Pan Špachta padá do mdlob.

kolik drahocených rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil, co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejících,

kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevíš, co mi dá za tvé oči hřející. Ani nevíš.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: V těchto hodinách před 81 lety již v Praze probíhalo povstání proti německým vojskům, která dlouhá léta okupovala naši zemi. Vžilo se pak historické pojmenování Pražské povstání a nám připomíná konec bojů tzv. Druhé světové války, která však prakticky ještě neskončila. Naopak, Německo v ní časem vyhrává a vidinu Hitlerovy říše právě realizuje pod nevinnými barvami Evropské unie. Události, kterými jsme se Němcům úspěšně postavili a při které nám hrdině pomohla Rudá armáda, skončily oficiálně 9. května 1945. Je to však věc stále živá. Proto se i letos setká řada občanů na připomínku a poděkování našim předkům za obranu zemí Koruny české. Stane se tak dne 9. května na Staroměstském náměstí v Praze. A přijdou především i mladí lidé, na které nefunguje propaganda jak z poraženého Německa, tak z fašistických hlasů korporátních médií. Další bitvu pak s námi chtějí prožít dědici Hejlajnovců za 2 týdny v Brně a pomáhá jim k tomu, stejně jako v minulosti, česká 5. kolona zrádců, kteří se v každé zemi najdou vždycky. O tomto důležitém tématu nám proto přijeli říct před kamery Protiproudu Josef Skála a Richard Štěpán. Doporučujeme podívat se na celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info.
3: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta.

0: Noc plná hvězd.
1: Bože, bože, kdy to utrpení skončí.
2: Líbám, že ty vás tak rád. Dobrý den, dovolíte, prosím, mě zde volno.
1: No, prosím, prosím.
2: Děkuji vám. Tralalala, tralalalala.
1: Promiňte, že jsem tak smělý. Vy v tom máte vodu z pramene.
2: Z pramene? Člověče, tam nemají ani sodovku. Tohle to je z vřídla, to je vřídelní.
1: Z lázeňského?
2: No, jak to tam na kolonádě tak bublá,
1: no, tak víte? Proč si nepijete?
2: Prosím vás, copak tohle se dá pít? Ty to chutná jako stará vejce smažená na čpavku. Zalitá kysličníkem siřičitým.
1: Ano, ano, ale no. Je to zdravý. No,
2: zdravý pro churavý.
1: No co pak vy nejste churavý?
2: Jo, to by mi tak ještě scházelo při mých starostech.
1: No tak co děláte tady v lázních?
2: Vede sem.
1: No.
2: Tak ty jsi to pro sebe.
1: Ano.
2: Mám tady rande. No rande. 40. Blondýna. Mašina.
1: Počkejte, jaká mašina?
2: Taková aerodynamická. Jen to rozjet.
1: Vy jste strojvedoucí.
2: Ne, já jsem jenom vedoucí. No a protože na to mám, tak jsem si vyrazil za hranice všedních dnů.
1: Tak vy jste si vyrazil za hranice všedních dnů, jo, a přitom vypadáte hůř než v neděli.
2: To já se cítím výborně, svátečně, a to božově.
1: No, spousta lidí se cítí výborně a zatím jsou prolezlí chorobama.
2: Ale přeháníte.
1: No byl jste u lékaře?
2: Co bych tam nedělal, nikdy nebyl.
1: Nebyl, no dovolíte.
2: Prosím.
1: Víc jsem si to myslel. Máte zbujelej žlučník.
2: Zbujelej.
1: No jo, když jsem ho nahmatal přes kaloty, tak to je žlučník jako bejk. Vegetativní změna, pane.
2: Vegetativní, ale to no, si vegetuje.
1: No.
2: Já každému přeju. I bejkovi. I sobě. Podívejte, sobě taky přeju, vám taky popřeju. Račte si cvaknout. No.
1: Dovolte, vždyť je to alkohol.
2: To není alkohol, to je becherovka. Je 13. pramen, no lízně ty si to
1: ani nápad, abych dopadl jako vy, já se v chorobách dost vyznám. Jak vás tak poslouchám, vy máte průdušky v háji zeleným.
2: No, háji, co ty dělali průdušky v háji zeleným, člověče?
1: No, protože máte bílej jazyk, když vás celou tu dobu pozoruju. Bílej jazyk.
2: Já, že mám bílej.
1: No, bílej.
2: Já. Co to říkáte, teď je červený jako rozpálený železo.
1: Co?
2: Krásně červený.
1: Už je zase červený. To není jazyk, to je chameleon. Já se v průduškách vyznám, s těma se byl už v 5 lázních. Dovolíte?
2: Prosím.
1: No jo, a štítnou žlázu máte zduřelou.
2: Jo.
1: No struna jako tele, vole. Máte, vole, že nemůžete rychle.
2: No nemůžu.
1: No. Vidíte, nemůžete rychle.
2: No nemůžu.
1: No, tak já vás nechci strašit, ale otevřete laskavě ústa.
2: No prosím, a...
1: To je. No to je hrozný.
2: Jestli něco zpozorováno.
1: Ale podívejte se, jste pojištěný na život, máte rodinu?
2: Pro pána krále, to je to se mnou vážně tak zlý.
1: No, podívejte se, nepíchá vás tady pod levou lopatkou?
2: No často, tadyhle mě to píchne a...
1: No jo, to je exudát, ten mám už od maturity. Pane, choroby navazujou jedna na druhou.
2: Jo.
1: Potom mě budete mít taky mozkovou analýzu.
2: Co? A co je na to dobrý?
1: Tahle vodička. Dokud není pozdě, pijte vodu, berte koupele, užívejte lázeňské péče.
2: Bože, tak vidíte, ještě před chvilkou jsem se cítil na 20 a teď se třesu jako sulc.
1: A mně se zase ulevilo, že jste tady konečně v těch lázních poprávu. A tak vám mohu doporučit malé rozptýlení. Támhle jde. Jestli se nemýlím, ta vaše sexbomba.
2: Dejte mi pokoj se ženskýma, čověče. Já nemám sílu zlomit rohlík a vy na mě se ženskýma. Jděte si za ní sám. Já jdu teďka na tu kyselku.

0: Noc s hvězdou.
1: Ale, zastavte, pane.
2: Pane, já nemůžu kvůli vám zastavit, když mám jednou švunga.
1: Jo, tak podle dopravních předpisů mám ty dvě češecky vyčínající předmět je ověšený červenýma světlama, pane, vedne červenýma hadrama, rozumíte?
2: Já ale nejsem dopravní prostředek.
1: A jste kůň, a to je taky dopravní prostředek, pane.
2: Pane, nechte si to, nebo udělám neštěstí.
1: A to už jste udělal, když jste se narodil, vlastně vy jste půl do umělého, vy jste se byli k jednomu profesorovi, když se mu nepoved umělej vůl, pane, rozumíte?
2: Pane, nehledě k tomu volovi, jste mě urazil matku.
1: A vaši matku na nejvíš lituji to. Ta vám vaše matka to bohá, to bez bohá, to vrážčitá. To je lito vůbec matka.
2: Já zasituju tu Pavla, co vám spadla na hlavu.
1: A jak to víte, když já to tajil, to už jenom být dávno ututláno, pane. A víte, já starý postavím a já si myslím.
2: A co si myslíte?
1: Na svoje si myslím, co bych si myslel, a potom lidi jsou různí a já různým lidem různý věci neříkám.
2: Lidi jsou různí, například blbí.
1: To jsem si všimnul.
2: Vy víte o nějakým blbým, já bych znal taky jednoho a nebyl by ani tak dvakrát moc daleko.
1: Jo, ten můj je taky vedle.
2: To vy, jak se radšte být, pane?
1: Já jsem Švort.
2: Já myslím si zaměstnáním, povoláním tedy?
1: Já jsem host.
2: Do domu?
1: Ne, na svatbu, víte, jak oni vycházejí z té radnice, celý takový omámený a pozdě bych a honí, tak já se přidám. Najednou jedu v autu, najednou jsem za stolem a najednou jsem našeranej.
2: Pak vás tedy vyhodějí.
1: To je tedy technická otázka, ale kalorie si nesu sebou.
2: Stala se chyba, pane, stala se chyba, vy jste se narodil.
1: Já jsem objektivní člověk, já to přiznám.
2: To prosím tedy bez urážky, vaše rodina byla hodně zavostala.
1: No já nevím, jak je to u vás, ale rozumíme si docela dobře, pane. Víte, to je vůbec volovina, to je blbá jiznický, to říkejte mně a ne někomu jinému, pane, víte? A to byla doba bronzová a pak už to nebylo, ano.
2: Pane, jo, pane, my tady třeba zveme a vedle v pokoji hoří.
1: To by nevadilo, pane, my máme alibi.
2: Jak to alibi?
1: My jsme zavřený v gramofonu, víte? A to by stejně, ale já jsem taky tohle a tohle. A vy nejste takovej divnej dneska?
2: Já jsem si, pane, namluvil jednu senioritu.
1: To je zajímavý a mě jste v jejich očích neviděl, jak jsem tam takhle chodil, že ne? To mě nedělejte, pane, nekřište tolik, aby nepřišel nějaký jednotlivec a nebo klíčil nás, pane. Já jsem si praštil do šimpajznu, já jsem si zlomil služební nohu, pane, to mě nedělejte tohle.
2: Pane kolego, víte, zatímco vy konstatujete, že to je naprosto směšné a konstatují, že to je naprosto blbé.
1: Jo, tak tež u vás, pane kolego. To bychom dlouho mluvili a nedomluvili bychom se, víte? To je taková hříčka slovně, to mě nedělíte, to by bylo ono a to už je ono, víte?
2: Pane kolego, dovolte, abych se vás zeptal, co říkáte atom.
1: No atom, to je atom, to je takové, takové, žužlenina, to je pohromadě a to se nedá rozdělit, pane, to je atom.
2: To je všecko?
1: Ano, to je všechno.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Po volbách se změnila vláda a ze Strakovy akademie odešla Fialova mafie. Na úřadu vlády však stále zůstává výsadek hlubokého státu v podobě takzvané Rady pro lidská práva. Jde o 33 členů a 9 výborů bruselských kolaborantů a liberálních aktivistů. Místopředsedkyní je Andrea Dergam, která za Fialovy vlády vedla odbor strategické komunikace koordinovaný Otakarem Sviní Foltýnem. Předtím působila jako manažerka v projektech CEDMO v domnělém boji s dezinformacemi, kde měli jako hlavního koordinátora Václava Moravce. Členkou rady pak zůstává i Barbora Stárek, výkonná ředitelka spolku Díky, že můžem. Na školách přednáší o demokracii, lidských právech a aktivním občanství, který se velice podobá programu Jeden svět na školách kolem Člověka v tísni a spojena je také v rámci Aspen institutu. Podobných existencí je tento výsadek plný. Z rozpočtu dostává miliony na platy, místo reálných problémů se zabývají propagací genderismu, inkluzí, podporou sodomitů a podobnými nesmysly. Premiér Babiš může měnit ministry, ale tuto partičku zjevně ne. Proč? Inu, tito zbytní strážníci lidských práv totiž ve skutečnosti vůbec nestřeží práva lidská, ale výhradně právo na státní peníze. Na tyto upozorňoval Filip Turek, když mluvil o parazitech z řad škodných aktivistů placených ze státních peněz, tedy z peněz nás všech. Premiér Fico chce opět navštívit Moskvu na oslavy Dne vítězství. A co na to evropští váleční štváči? Jako každý rok zaujali směšně své bojové postavení. Nejdivočejší jsou na tomto fašistickém písečku jako vždy pobalští trpaslíci a rádoby velikášské Polsko. Právě to totiž už tiše zamítlo přelet slovenského letounu nad svým územím. Ministr zahraničí Sikorský pak situaci shrnul v tom smyslu, že problém pro ně tímto v uvozovkách přestal existovat. Estonský ministr zahraničí pak ke stejnému gestu vyzval všechny ostatní členy Evropské unie. Česká vláda se zachovala svéprávně, naštěstí, a ministerstvo zahraničí přelet přes nás bez průtahů povolilo. To ale není nic pro pobaltské potomky Hitlerových spojenců. Ku příkladu takový lotyšský server Baltias Bals se už dramaticky táže. Zda se tím Česká republika postavila na stranu Ruska. Sám premiér Fico pak údajně zvažuje, že do Moskvy nakonec pojede autem, což by bylo symbolické, neboť nic nevypovídá o současné válečné hysterii v Evropě tak, jako premiér země Evropské unie kličkující po evropských silnicích, protože mu půlka kontinentu zavře svůj vzdušný prostor. Kauza každopádně ukazuje, jak je evropská věrchuška snad již skutečně v posledních fázích svého sebevražedného vývoje, když každou chvíli musí být na zcela malicherných případech sebe samu testovat z neochvějné loajality. Česká republika se naštěstí pod Babišem drží svého zdravého rozumu a tím dává alespoň symbolicky najevo, že s cestou Roberta Fica de facto souhlasí. Že by se však někdo přímo z české vlády přidal k uctění památky vojáků Rudé armády padlých za osvobození našeho území od německé agrese, na to odvahu nenašli. Ostatně nejspíš asi ani nedostali pozvánku. Trojice Fiala, Macron a Merz mají mnoho společného. Jednak jsou všichni váleční štváči, druhak mají na svědomí schudnutí lidí ve svých zemích a do třetice patří k nejméně oblíbeným politikům na celém světě. A ještě vlastně něco mají společného. Při všech těch jejich mínusech, totiž jak českého Fialu, tak francouzského Macrona či německého Merce, milují korporátní média a řadí je k těm nejpokrokovějším a válku s Ruskem ve své DNA mající skvadru. Novináři hlavních plátků tleskají, zatímco běžní lidé je ve volbách vyhánějí. Je to jako přes kopírák, většina lidí totiž ve své podstatě tradičně volí vždy to nejméně špatné řešení, proto se přes celoroční mediální masírku povětšinou nejpozději ve volbách zrcadlí pravda. Fiala patřil k nejméně populárním politikům světa dlouhodobě a volby drtivě prohrál. Macron, který chtěl domácí problémy řešit podporou kyjevské chunty, už sice znovu na prezidenta kandidovat nemůže, což je zvláštní druh štěstí, ale zhruba za rok svým jednáním zřejmě prohraje volby socialistům. No a tyto zoufalce pak nově doplnil právě německý kancléř Friedrich Merz, který na žebříčku nejméně populárních premiérů na světě vystřídal nedávno padlého a mediálně už ne tak známého Petra Fialu. S jeho prací je prý aktuálně spokojeno 19% Němců. A není se čemu divit, vždyť německá ekonomika prožívá nejen kvůli zelené agendě nejdelší stagnaci v poválečné historii a trapnými výmluvami skončil i tolik slibovaný program Podzim reform. Místní firmy totiž přes všechny sliby rychle krachují. Naštěstí se však ukazuje, že volby mohou něco změnit.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Celý mý příbuzenstvo je banda. Kdybych je tak mohl vidět, hned bych to udělal. Ten druhý říká, no proč to teda neuděláš? Říká, no, že já nic nemám.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuř v posteli.

píší, kde bych já ti byla blíž. Já však vím, že jsou tam místa zaslíbený kout, kde si můžem z jasna čista volně vydechnout, kde tě nic nebolí a kde není svát.

0: potom zmizel by stín a se stínem i můj splín.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6. večer.

0: čemu polárka, když si chladná jak led? Obejmu tě a nastydnu hned. Přesto polárko, rád tě mám. Přijď dnes, polárko, večer k nám.
1: Mám strach.
0: Polárka sice ledová je,
1: oje.
0: Ví se však, že časem roztaje. Přijď dnes, polárko.

0: Tenhle ten příběh se nestal na pevnině. Jeho dějištěm je třístěžňová loď. Já chytal služebně cvrčky v Argentině. Přešli jsme Cordillery až do Puerta Mont. Přístavu čekal nás
1: Šavada Vdúva
0: se svojí družinou nějakej žlůva. Naprosto úplně neschopný lodivod, aby nás převez domů od Puerta.

51 stupňů jižně od rovníku. Zrovna když jsem se chystal preparovat hmyz, brnkli jsme trupem o Ameriku. Zavadili jsme

dneska je zvykem, nevím jak kdysi. Předejít panice, dodržet řád. Na každé palubní nástěnce visí. Tak jsem šel k čerpadlům a začal pumpovat. Pumpuji, pumpuji, šabada vdůva. Po očku sleduji, kde pak je žlůva. A jeho družstvo, co má asi na práci, a jakou pro nás chystá další legraci. Všichni už ve člunech,

Dělal jsem na hladině vodní polo. Vlny jdou do moře a z moře žádné schody. A není nikdo, kdo by podal sklenku vody. Do 5 minut jsou tady žraloci. Poslední rychlá služba první pomoci. Do 5 minut jsou tady žraloci. Poslední rychlá služba první pomoci. Šabadabduva, ten už je v suchu, ten už má hubu od ucha k uchu, ten už má starosti.

0: hova, ten už je v suchu, ten už má hubu,
1: porucha k uchu,
0: ten už má starosti o nový fond, tak šťastnou plavbu.

0: Je 7.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

to, čemu ještě včera říkali jsme zpívání. Už nás zůstalo tak na trojhlas a ptáci oznámili.

ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi.

za srdce vzít. Starý pádlo Bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se koruna mistromů vmleze mezi kmeny.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy. Konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V příjemném letním dnu jsem cestoval do Ústí nad Labem. Kromě mne byl v kupé pouze vychrtlý dědeček. Jeho chování bylo na první pohled normální, ale když vlak zastavil ve stanici, děd vykoukl z okénka, zalomil rukama a vykřikl: "To je strašné." Pokračovali jsme v cestě. Vlak zastavil znova, děd vykoukl a vykřikl: "To je hrozné." A zase: "To je nadělení." Když kmet neustával ve svém lamentování, pravil jsem: "Promiňte, prosím, nic mi do toho sice není, ale co je na tom tak strašného?" "Mladý muži," pravil, "vám se to možná bude zdát směšné, ale já jedu na opačnou stranu."
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Letos už po čtvrté pořádají prodejny knih Jednota záslužnou akci Čeští spisovatelé podepisují vesnickým čtenářům své knihy. V předešlých třech letech měla tato akce velký ohlas u našich čtenářů, neboť desítky našich spisovatelů v čele s Marií Majerovou, Jarmilou Glazarovou, Jaroslavem Seifertem, Františkem Hrubínem a Karlem Novým podepsalo tisíce vašich knih. Mnohým z vás podepsali knihy i Petr Bezruč, Vítězslav Nezval, Marie Pujmanová.
2: Informujte se o akci Čeští spisovatelé podepisují knihy vesnickým čtenářům v prodejnách knih Jednota.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
6: Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dnech dobrých i zlých?

za krásou květin i s ním se skrývá, jak trn na růži bolest dá. Jen čas ji zhojí,

za černým obzorem, jehož konce nedohlédnu, je moje nová zem, můj azyl po boji. Koráb vratký je, on přijde, míří ke dnu, jenom ten přežije, kdo se smrti nebojí.

ale uzavřel. Mráz leze za nechty, je ostrej jako dláto, najednou nevíš, kam bys šel. Cestou tě zdraví jenom holí

jsou na obloze nekoneční mraky, chuchvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej v okora lejzní.

0: čte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Rusko oznamuje, že zachytilo plán útoku na sobotní přehlídku oslav Dne vítězství 9. května. Takto se chovají nacisté na Ukrajině. Ideologií Zelenského chunty je totiž banderismus, který během druhé světové války přímo prováděl vyvražďování a genocidu obyvatelstva ve spolupráci s Němci. Oslava vítězství nad těmito zločiny, na které současná ukrajinská vláda otevřeně navazuje, je tedy logicky pro ně bolestivá a snaží se udělat nějaký teroristický čin proti tomu. Ruská vláda však už vydala jasná varování, že odpověď Moskvy na porušení víkendového příměří během oslav by byla drtivá. Obyvatelé Kyjeva, kteří zůstanou ve městě, prý uvidí na vlastní oči přílet orešníku. Rusko opakovaně projevuje diplomatickou dobrou vůli a ochotu omezit se v nepřátelských akcích použití síly, a to přesto, že disponuje dostatečnou vojenskou kapacitou k tomu, aby konflikt skončilo během několika minut. Stejně jako o Velikonocích dává znovu ukrajinským nacistům šanci se domluvit. Otázkou však zůstává, do jaké míry jsou současní sebevrazi v Kyjevě ochotni v tomto ohledu spolupracovat. Moskva oznámila příměří jednostranně, což je pochopitelné s ohledem na skutečnost, že Ukrajina podobná jednání dlouhodobě odmítá. Aktuální článek nám proto o tom píše novinář a geopolitický konzultant Lukas Lejros.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Freude, Freude, Freude. Freude, Freude, Freude, vždycky na tě dojde.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Byla to krásná noc, noc v níž nám bylo dáno právo na život, tak jak v životě je psáno. Byla to krásná noc, a jaký bude den? Přejem si dobrou noc, přejem si dobrý den, přejem si dobrou noc, přejem si dobrý den. Byla to krásná noc a vesmír ten se zhoupnul, někdo se narodil.

0: Společnost kariéristů už máme dost.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6. večer.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: je 9 dopoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Trojice Fiala, Macron a Merz mají mnoho společného. Jednak jsou všichni váleční štváči, druhak mají na svědomí schudnutí lidí ve svých zemích a do třetice patří k nejméně oblíbeným politikům na celém světě. A ještě vlastně něco mají společného. Při všech těch jejich mínusech, totiž jak českého Fialu, tak francouzského Macrona či německého Merce, milují korporátní média a řadí je k těm nejpokrokovějším a válku s Ruskem ve své DNA mající skvadru. Novináři hlavních plátků tleskají, zatímco běžní lidé je ve volbách vyhánějí. Je to jako přes kopírák. Většina lidí totiž ve své podstatě tradičně volí vždy to nejméně špatné řešení, proto se přes celoroční mediální masírku povětšinou nejpozději ve volbách zrcadlí pravda. Fiala patřil k nejméně populárním politikům světa dlouhodobě a volby drtivě prohrál. Macron, který chtěl domácí problémy řešit podporou kyjevské chunty, už sice znovu na prezidenta kandidovat nemůže, což je zvláštní druh štěstí, ale zhruba za rok svým jednáním zřejmě prohraje volby socialistům. No a tyto zoufalce pak nově doplnil právě německý kancléř Friedrich Merz, který na žebříčku nejméně populárních premiérů na světě vystřídal nedávno padlého a mediálně už ne tak známého Petra Fialu. S jeho prací je prý aktuálně spokojeno 19% Němců. A není se čemu divit, vždyť německá ekonomika prožívá nejen kvůli zelené agendě nejdelší stagnaci v poválečné historii a trapnými výmluvami skončil i tolik slibovaný program Podzim reforem. Místní firmy totiž přes všechny sliby rychle krachují. Naštěstí se však ukazuje, že volby mohou něco změnit.
1: Jo, pořád se něco děje.

Cadillacu s mlhou v očích probdělých dní a s povzdechem hraních vlaků.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá paní Bousková. Představte si, paní Novotná, o ruku mojí dceři požádali hned dva páni. Jeden inženýr a jeden novinář. Paní Novotná říká, no to mě těší. A na kterýho pak z nich se usmálo štěstí?

přišel jsem na svět, abych si postavil život dle obrazu srdce svého. Chlapecké srdce je písnička na začátku, plán pro zámek, který bys lidem jak milé dal k svátku. Ale mužovo srdce

radova, věci zrozené z lásky, světla a víry. Dnes při mě stůjte a třikrát mi věrnější buďte, když zůstal jsem na světě sirý. A modlete se, aby mi narostlo srdce, statečné a nesmlouvavé, a věřte dnes za mě, že tomu tak bude. A věřte dnes za mě, že postavím dle obrazu jeho,

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Velkou příležitostí pro vás i pro vaše děti je sběr lesních plodin a hub, které jsou velmi hledané a vítané na domácích i zahraničních trzích. Přineste nám je včas k výkupu. Výhodně je zaplatíme. Výkupem odpadových surovin pomáháme našemu průmyslu. Podrobné informace vám ochotně poskytnou prodejní jednota.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
4: Tak už jsme opět na trávě, neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě,

je po dešti složitě, žijem, žijem složitě, složitě, žijem, žijem složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuťte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, to, co se mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, žijem složitě, složitě žijem, žijem složitě.

Vidíš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

co mě to napadlo, když jsem dnes ráno vstával, že jsem chtěl rozbít zrcadlo, před kterým léta jsem stával. Ačkoliv nejsem

jsem si řekl, co má být. Mládí se vrátí, stěží ten, kdo svůj život umí žít, pro toho léta běží.

hleď, abys hlavu nestratil. Šedý vlas přijmi s klidem, pokud tvůj život šťastný byl. Jeden rok znamenal týden,

klidně si řekni, co má být. Mládí se vrátí stěží, ten, kdo svůj život umí žít.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy. Konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
1: stratyanalezy.info
0: stratyanalezy.info

lísky do pecí, škrtneš sirkou a už nelze utéci. Všude samý prach a bodláčí,

Chtěl bych být, v němž ticho bydlí, chtěl bych být na chvilku sám, chtěl bych snít v houpací židli, v duchu

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Šla teta na snímkování. Šla teta na snímkování, měla pěkné tetování. A pan doktor se jí ptal, kdo vás teta tetoval? Nechte prosím slušnou ženu, já jsem tu jen u rentgenu. Sama já se tetuji, drátuji a letuji.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A

tebe a na bílém polštáři do kroužku stočený bude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný.

0: Je totiž neděle a mám dost času.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6 večer.

táta dělat ostny ke všem drátům. Táty bral synům, syny tátům. Rosekal uzel gordický, aby měl provaz.

0: na těžký úzel gordický, osudem láskou navždycky. Láskou navždycky.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.
1: Bezpečně zapadá.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: V těchto hodinách před 81 lety již v Praze probíhalo povstání proti německým vojskům, která dlouhá léta okupovala naši zemi. Vžilo se pak historické pojmenování Pražské povstání a nám připomíná konec bojů takzvané druhé světové války, která však prakticky ještě neskončila. Naopak, Německo v ní časem vyhrává a vidinu Hitlerovy říše právě realizuje pod nevinnými barvami Evropské unie. Události, kterými jsme se Němcům úspěšně postavili a při které nám hrdině pomohla Rudá armáda, skončily oficiálně 9. května 1945. Je to však věc stále živá. Proto se i letos setká řada občanů na připomínku a poděkování našim předkům za obranu zemí Koruny české. Stane se tak dne 9. května na Staroměstském náměstí v Praze. A přijdou především i mladí lidé, na které nefunguje propaganda jak z poraženého Německa, tak z fašistických hlasů korporátních médií. Další bitvu pak s námi chtějí prožít dědici Hejlajnovců za 2 týdny v Brně a pomáhá jim k tomu, stejně jako v minulosti, česká 5. kolona zrádců, kteří se v každé zemi najdou vždycky. O tomto důležitém tématu nám proto přijeli říct před kamery Protiproudu Josef Skála a Richard Štěpán. Doporučujeme podívat se na celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Prosím tě, Žužu, jak je to možný, ty se s tím člověkem vůbec neznáš a líbáš se tady s ním. A ona říká, no jo, no a to, co si mám taky s úplně cizím člověkem povídat?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Oděvy rolní jsou zhotoveny s touže péčí, na kterou jste zvyklí u svého dobrého krejčího. Vše, co platíte na oděvu rolní, je vzorné vypracování, výborná jakost a dobrý střih, ale eleganci zvlášť neplatíte. Vy potřebujete levně koupiti dobrý oděv, rolní vaší důvěru.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.

píseň na pozdrav. Ať se vám v Praze líbí, pro vás slavnostní oblékla si háv. To město je městem mládí, sílí a roste pro zítřky veselé. Jen pojďte, máme vás rádi.

0: Stanice Hvězda.
1: Na mořský břeh v Salvador starý rybář sedl.

s východním větrům se smál, brázdil oceán. Kormidlu sám pevně svíral,

0: Hlásí se hvězda.
1: Stanice Hvězda.
0: A hrajeme dál.

zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain, Hillary.

0: Tom Sawyer i Chamberlain, Lomika, Kozina, dva starého ze Zlína, nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta, na doma i na venek, zpátky do trene.
1: Slyšíte Hvězdu.
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
1: Na stránkách akademie
2: stratyanalezy.info
1: stratyanalezy.info.
4: Dřív než se ptáci probudí, tam zatratí

Ty jsi tak schopný muž, tak všeho schopný muž, ty jsi tak drahý host a já mám tě už dost. Tak čau.

ty touhy, sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč, ale musíš vrátit klíč. Buď zdrav a sám se spas, se mnou ztrácíš jen čas, škoda, patří sem vzlik, mám tvou školu, tak snad dík a čau.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já osobně dávám přednost cestování vlakem. Zvláště rád jezdím do jižních Čech. Před týdnem jsem se na nádraží zeptal železničáře. Je tento vlak na písek? Odpověděl. Ne, tento je na páru.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

tlustý, teď už nejsem ničí malá, nekřižuj mé nohy hřeby, neubližuj mému spánku, chtěla bych už jenom nebýt, zavří dveře v tomhle krámku, kamenem být na dně vody, srdce ale neutěšíš, nemusíš už za mnou chodit, slyšíš milý, slyšíš?

0: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.
1: Rozbitým oknem mi do pokoje fouká sníh jako mouka. Na moje ruce skleslé v křesle závěje sněhu už ani oheň. Rozbitým oknem mi fouká do světnice fujavice. Smutek se dveřmi dere, pláči můj kaskadére, nezapomeň. Vlaštovky ze stájí odlétly před rokem, slepice kdákají ve sněhu hlubokém. Zbloudilé kročeje roztáčí osudí, pálenka zahřeje, samota zastudí. Teplo je pokora, jabloně v ušance, smrt štěká ze dvora, košile na brance plápolá ve větru, který mi tráplot. Proč nikdo nepřijel na masopustní hod? Nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak. V rozbité lampě ani kapka petroleje, ruka se chvěje, pod sněhem zamrzá mi. Na stěnách pod tapetami choulí se šváby. V rozbité lampě půlnoc bliká, rampouch je klika, v ruce ulomí se místo dechu průzračná pára, jsem slabý. Vlaštovky ze stájí odlétly před rokem, slepice kdákají ve sněhu hlubokém. Zbloudilé kročeje roztáčí osudí, pálenka zahřeje, samota zastudí. Teplo je pokora a zima prokletí, než srdce okorá a jaro odletí. Zimostrás pod kopcem kořeny zapouští, jsem špatným žalobcem, viníkům odpouštím. Nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak, nechali mě tak. V rozbitém srdci ani špetka soli jen trochu bolí, když vločka z tváře kane třpitný krystalek ledu na uschlém stromě.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší, ty najmou dá. Jo, ahoj!

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše. Jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Po volbách se změnila vláda a ze Strakovy akademie odešla Fialova mafie. Na úřadu vlády však stále zůstává výsadek hlubokého státu v podobě takzvané Rady pro lidská práva. Jde o 33 členů a 9 výborů bruselských kolaborantů a liberálních aktivistů. Místopředsedkyní je Andrea Dergam, která za Fialovy vlády vedla odbor strategické komunikace koordinovaný Otakarem Sviní Foltýnem. Předtím působila jako manažerka v projektech CEDMO v domnělém boji s dezinformacemi, kde měli jako hlavního koordinátora Václava Moravce. Členkou rady pak zůstává i Barbora Stárek, výkonná ředitelka spolku Díky, že můžem. Na školách přednáší o demokracii, lidských právech a aktivním občanství, který se velice podobá programu Jeden svět na školách kolem Člověka v tísni a spojena je také v rámci Aspen institutu. Podobných existencí je tento výsadek plný. Z rozpočtu dostává miliony na platy, místo reálných problémů se zabývají propagací genderismu, inkluzí, podporou sodomitů a podobnými nesmysly. Premiér Babiš může měnit ministry, ale tuto partičku zjevně ne. Proč? Inu, tito zbytní strážníci lidských práv totiž ve skutečnosti vůbec nestřeží práva lidská, ale výhradně právo na státní peníze. Na tyto upozorňoval Filip Turek, když mluvil o parazitech z řad školy.

0: Knížeti Františku Telekovi, rumunskému šlechtici, bylo 27 let, když přicestoval do Neapole. Událost, která jej tam zastihla, zasáhla pronikavě do jeho života. V oné době zpívala v neapolské opeře San Carlo slavná pěvkyně Stilla a kníže se do ní zamiloval. Nabídl pěvkyni sňatek a Stilla jeho nabídku přijala. Byl určen den sňatku a Stilla se vystoupením v roli Violety ve Verdiho opeře loučila s neapolskými milovníky operního umění.
1: Jak divno!
0: Ve chvíli výjevu, kdy Violeta umírá, styčil se v loži nejbližší jevišti jeden ze dvou návštěvníků. Byl to muž vysoké statné postavy, asi 50letý, s výrazným obličejem ozdobeným prošedivělým plnovousem. Jeho planoucí zrak a v té chvíli hrůzně bledá tvář, jako by přitáhly oči zpěvačky. A tu pojednou... jakoby pěvkyni náhle silně ozářené ostrým zdrojem světla ochromila nevylíčitelná hrůza. Zdvihla k ústům ruku a ústa se jí zalila krví. Zavrávorala a skácela se. Kníže Telek vběhl na scénu a sevřel Stillu náručí.
2: Stillo!
3: Drahá moje, Stillo!
2: Co se děje?
3: Co se s ní stalo? Je mrtva.
2: Mrtva!
3: Mrtva.
0: Kdo by byl v tu chvíli pohlédl do lože, povšiml by si, že už ji onen vysoký muž s plnovou sem opustil. Zmizel i jeho společník. Zapomeňme na onu tragickou událost, nechme uplynout 5 let a zavítejme do země lesů, nejdivočejšího kraje Sedmihradska, prostoupeného sopečnými výběžky Karpat a zbrázděného mnoha řekami. Z horské planiny, na níž pastýř Frick z nedaleké vesnice Verstu hraje svým ovečkám na pastýřskou surmu, můžeme pozorovat obrysy vzdáleného starého hradu. I pastýř upírá zrak na hrad, tyčící se na hřebenu vulkánského průsmyku. Tu náhle přerušil hru a vstaženou pravicí zahrozil.
4: Marně se pyšníš na svý skále, Karpatský hrade. Ještě 3 roky a budu se dívat na tvoje rozvaliny. Staletýmu buku v podhradí zbývají už jen 3 větve. Už jen 3. 4. se ulomila dnes v noci. No copak, ovečky, copak?
5: Hej, příteli!
4: No tak už přestaň, funděláči. No to je přece náš starý známý, podívejme se. Tak on ještě dejchá, pořád se potouká po Karpatech se svým krámem na hřbetě.
6: Opravdu je to starý Frick. Ovce mu trhají vlci, ale on si žije. Doufám, že se vám vede dobře, Friku.
4: No jak kdy, podle počasí.
6: Tak to tedy dnes dobře, poněvadž je hezky.
4: Zítra bude pršet. Nehnu pořádně rukama, v kolenou to praská.
6: Tak bude pršet? Co pak u vás prší bez mraku?
4: Ty přijdou v noci. V lamých ovčí je drsná, suchá, sáhněte si.
6: To bude zlé pro lidi na cestách, jako jsem já. Nedáte mi počinek? No, ať se netáhnu splní.
4: Komu jsou užiteční takový krámy? K čemu je tenhle přístroj?
6: Prozradí, jestli je teplo nebo zima.
4: To poznám sám. A tenhle krám s těma ručičkama?
6: Ukáže, jestli bude zítra pršet nebo bude hezky.
4: No a co ukazuje teď?
6: Opravdu? Bude pršet?
4: No tak. A potřebuju já váš přístroj?
6: No to tedy nepotřebujete ani... moje hodinky.
4: Já mám jedny. A jdou sami, slunce. I můj pes takovým hodinám rozumí. Aha. I ty moje ovečky.
6: No.
4: A co tahle trubička kramáři? To je bouchačka, co?
6: A bouchačky neprodávám. To je dalekohled.
4: Čemu je takový dalekohled?
6: Dovede náravně prodloužit zrak, pastýři.
4: Já mám dobrý oči. Víš, jasno vidím i nejvyšší skálu na vrcholu Letezatu a poslední stromy v průsmyku.
6: S mým dalekohledem byste dohlédl ještě dál. Zkuste to.
4: Podívejme se, zkuste to.
6: No?
4: A nebude to nic stát.
6: Nic.
4: Tak ukažte.
6: Přivřete jedno oko, tím druhým se dívejte.
4: Ať mě... Když jste se naučil hát, kramáři, vždyť já vidím až do verstu, to je přece naše náves, poznávám i lidi, koukejme, lesník Nick Deck, zrovna se vrací z obchůzky, pušku přes rameno, pěkně to napichuje. Bodeť má proč, protože mu běží naproti Miriota rychtáře kolce. Takhle by se před lidma nehubičkovali. Teď si musí dát pozor, když je mám v téhle trubičce.
6: Vesnice je blízko, Friku. Podívejte se dál.
4: A nebude to opravdu nic stát.
6: Jak jsem povídal, podívání nestojí nic.
4: Tak se mrknu k Orgátský planině, k hradu. Viděl jsem dobře. Čtvrtá větev se poroučela. A nikdo ji nezdvihne, aby si z ní udělal svatojanskou pochodeň. Nikdo. Ani já ne. Ohrozil bych tělo i duši. Ale někdo si pro tu větev stejně přijde, obklopený pekelným vohněm a zápachem. A bude to čert.
6: Nečarujte, pastýři.
4: To je krásná věcička, ten váš dalekohled. Já vidím jen mlhu, jak stoupá z hradní věže. To přece není mlha. To je kouř. To není možný, z hradních krbů se už 20 let nekouřilo. Hrad je opuštěný a kouř v opuštěným hradu. Kramáři, co stojí ta zázračná trubička?
6: A pro vás, Friku, 1,5 florinu.
4: Tady jsou.
6: Děkuju za počinek. To si kupujete pro sebe?
4: Pro sebe, pro svýho pána, pro lichtáře z verstu, pana Kolce.
6: A bude chtít dalekohled? Zaplatí vám ho?
4: Zaplatí. 2 floriny, který daleko let stál, nejsou tak moc.
6: 2 floriny, Friku?
4: Jo, 2 floriny, kramáři. No, dobrou noc a šťastnou cestu. Teď už musím hnát domů. Ovečky!
0: Ulomená větev staletého hradního buku a kous nad hradem vzbudili v pověrčivém pastýři pocit strachu. Hrad byl odedávna opředen pověstmi, že se tam objevují strašidlá přízraky. Není tedy divu, že Frick spěchal, aby ty hrůzné novinky oznámil rychtáři Kolcovi. Nalezl ho v hospodě u krále Matyáše.
1: Pane rychtáři! V Karpatském hradě je oheň.
7: Co to blábolíš, Friku? Co by v hradě mohlo hořet? Kamení?
1: Povídám jen pravdu, a když hrad nehoří, tak aspoň kouří.
7: A viděl jsi mlhu?
1: Viděl jsem kouř. No, pojďte se podívat sám, z okna hradní věž vidět.
7: Jak můžu vidět odtud kouř?
1: No, tímhle ho uvidíte.
7: Co je to?
1: To je přístroj, který jsem pro vás koupil od kramáře za 2 floriny. A když hrad nehoří, tak aspoň kouří.
7: A viděl jsi mlhu?
1: Viděl jsem kouř. No, pojďte se podívat sám, z okna hradní věž vidět.
7: Jak můžu vidět odtud kouř?
1: No, tímhle ho uvidíte.
7: Co je to?
1: To je přístroj, který jsem pro vás koupil od kramáře za 2 floriny.

0: Mělo, krčmáři.
1: Kdo tam tedy ten oheň rozdělal?
0: Nechci se rouhat, ale byl to určitě čert. Ten lišák se spíš vyzná v rozdělávání ohně než vašení.
1: Pámbu s námi a zlý pryč.
0: Z hradu se bude kouřit tak dlouho, až tam nezůstane kámen na kameni. Bůh už má jen 3 větve a hrad bude stát ještě 3 roky a pak ho ďáblové zboří.
2: Tohle je ovšem vážná věc. Co tomu říkáte, učiteli?
3: Frik nikdy neplácal do větru. Dobře ví, že pověsti kolem hradu nelžou.
4: Nezlobte se na mě, pane učiteli, ale já tomu nevěřím.
5: Krčmáři, jste můj člověk. Přátelé, nechme hrad kouřit, když se mu chce. Podívejte, co pak náš pan učitel nekouří celý den. Chulí, ne? Když vás tak někdy poslouchám a teď se na vás tak dívám, jak jste všichni celý povledlí hrůzou, prosím vás, že ten oheň rozdělávala strašidla? No proč ne? Třeba s mají rýmu. Třeba z hradní věží mrzne i v květnu. A poslyšte, co když se tam peče chléb pro onen svět? Tam se musí dobře jíst. Možná, že si tam postavili pec nebeští pekaři. Jakože jsem doktor Patak, jinak to nebude.
6: Ano, to promluvil místní doktor Patak, jehož šprýmy vesničané nesnášeli, jako vůbec nesnášeli toho doktora. Bývalý ošetřovatel, pomocník v městské nemocnici, který dokázal na nejvýše poradit, že se zlámaná noha musí dát do destiček, ale udělat už to pořádně neumí.
2: Vy tady, doktore Pataku, v tom kouři taky nevidíte nic podivného?
5: No prosím vás, kouří se ze všech komínů ve verstu. A je na tom něco divného?
0: Co pak, pan doktor Patak, ten na řeči ohradu nikdy nedbal, on nikdy nepás v Horáchovce, nespal pod čirým nebem. On vždycky odvážně tvrdil, aspoň tady v Jonášově krčmě, že by se šel rád do hradu podívat, jen kdyby ho k tomu někdo vyzval.
5: Ale podívejme, Frika. Ovce spočítat neumí, ale pamatuje si věci, o kterých člověk sám nic neví.
4: Neuhýbejte, doktore. Frik řekl jen to, co jsme slyšeli všichni. A nejednou...
5: Počkat, to, že jsem... A tady v krčmě, a kdy, prosím vás, jestli se smím ptát?
2: Dost často, Pataku. A měl byste tedy slovo dodržet?
5: Ale, no tak, prosím vás jít na hrad jen proto, že se tam kouří z věže.
7: To... Učiteli se taky kouří z vajíčky. Neříkal jste to?
2: My vás k tomu Pataku nevyzýváme. My vás o to prosíme.
5: No tak, tohle tak náhle, no chápejte, přátelé, takový návrh a tak znenadání.
2: No, vidím, doktore Pataku, že uhýbáte. Nuže, já jako richtář verstu vás už o to neprosím. Já vás k tomu vyzývám.
4: Tak. Ale já myslím, že doktora ani vyzývat nemusíme. Však on dovede držet slovo, že?
5: No tak počkejte, přátelé, uvažte jednu věc, podívejte, já odejdu a někdo ve vsi onemocní.
7: Co vám umřel poslední pacient, nikdo ještě nestonal.
5: K čemu by ta cesta byla? Kouř vidíme všichni i odtud, nač se plahočit takovou divočinou. A ne, pro takovou hloupost se do hradu nepotáhnu.
8: Tak tam půjdu já.
2: Ty, Nikolasi, Deku?
8: Já, richtáři. Ale pod jednou podmínkou, že doktor Patak půjde se mnou.
1: Prosím tě, Niku, máme před svatbou.
8: Ničeho se neboj, Mirioto. Vrátím se živ a zdráv.
9: Co tě to napadlo, lesníku?
8: To, co už dávno napadlo vás, doktore. Chcete se snad ještě vykrucovat?
9: Tak tedy, když mě tady k tomu richtář vyzval a že umím držet slovo, tak tedy půjdu s Nikem.
1: Niku, prosím tě.
8: Teď už nemůžu ustoupit, Mirioto. Chceš snad, aby mě všichni považovali za zbabilce jako Pataka? Vrátím se, určitě se vrátím.
9: A kdy vyrazíme, Niku?
8: Zítra ráno před rozedněním, doktore Pataku.
10: Volám Nikolase Deka. Nikolasi, nechoď do Karpatského hradu. Nechoď tam. Stane se ti neštěstí.
1: Niku, já to tušila.
11: Jste na stanici Hvězda.
6: Komu patřil onen záhadný hlas? Kde se skrývala neviditelná ústa? Byl to hlas živého člověka, či hlas ze záhrobí? Kdo ví?

0: Jisté je pouze jedno. Krčmář prohledal dům od sklepa až po střechu a nikoho nenašel. Pozdní hosté narychlo opustili krčmu, vrátili se do svých domovů a tam se zabarikádovali. Krčmář Jonáš připevnil okenice a zamkl dveře na dva západy. Na celou vesnici padla netušená hrůza. Leč i přes ono tajemné a důrazné varování se na zítří vydali lesník Nick Deck a doktor Patak na strastiplnou pouť ke Karpatskému hradu.
1: Já to věděl, cesty už dávno zarostly, aby jsme se prosekávali noži.
2: Až přijdeme k řece, doktore, půjde se nám lehčej.
1: Lehčej, mně se do hradu nikdy nepůjde lehce.
3: Niku, ta hrozba se totiž netýkala jenom tebe.
1: Když se ti něco stane, jak já vyváznu?
2: Tak poslyšte, zpáteční cestu najdete i pod mě, Pataku.
1: A tma už na sebe nedá dlouho čekat. Troufám si tvrdit, že na hrad za světla nedojdeme. Já už ne.
3: Pozor.
1: Polámu si obě nohy.
2: Jste doktor, spravíte si je.
1: To je bolest. Poslyš, Niku, měj rozum. Vraťme se, dokud můžeme vůbec chodit. Podívej, už se plahočíme kolik hodin takovou divočinou.
2: Ztrácíme čas zbytečnými řečmi, Pataku.
1: Já už nemůžu. Už bych potřeboval postel.
2: Možná, že ji v hradu najdeme.
1: Ne, Niku, tohle jsme si neumluvili. Do hradu s tebou nevstoupím.
2: Přespíte tady venku, ale sám.
1: Sám? Pod tím zlořečeným hradem? Ne, to se raději vrátím do Verstu hned. Hned, teď, okamžitě.
2: Tak šťastnou cestu.
1: Počkej.
2: Pataku.
1: Počkej, Niku. Počkej, Niku, tak to nemyslím. Tak to nemyslím, Niku. Aspoň si na chvíli odpočinou.
2: Ne, musíme se k hradu dostat přecetněním.
1: Ne, Niku, já nejdu s tebou. Ne, zlořečený hrad, vrátím se, ne. Počkej, přece bys mě tu nenechal uprostřed divočiny. Niku, počkej, zavěsím se do tebe. Nepustím tě dál, zmlátím tě, prosím tě, Niku, nenechávej mě tu. Prosím tě, Niku.
0: Konečně se před nimi z večerní mlhy vynořily obrysy hradu a za dalších 30 minut stanuli pod starými hradbami. Byli kolem dokola obklopeny hlubokým, divoce zarostlým a močálovitým vodním příkopem. Padací most byl zdvižen na bránu. V úkol vládlo hluboké ticho.
1: Zaplať Bůh. Snad už bych byl neušel ani metr. Jen bych rád věděl, Niku, jak se chceš dostat přes ten příkop.
2: Přespíme tu. A ráno uvidíme, doktore.
1: Ty můj bože. Jestli se rána vůbec dočkáme.
0: Zkušený lesník, zvyklý spát ve volné přírodě, vybral vhodné místo k ulehnutí. Položil se do trávy a usnul okamžitě. Za to doktor Patak se široce otevřenýma očima naslouchal nočním zvukům, které se v jeho pobouřené fantazii měnily ve sténání, šeptání a vzdechy. Cítil upíry, jak tlukou křídly do skal. Viděl čarodejnici, jak vylétají ze svých doupat na noční projížďky. Slyšel chmurné sovy. Tak přečkal první polovinu noci a tu se mu zdálo, ne, nezdálo. Opravdu to viděl. Podivné tvary osvětlené přízračným světlem, sunoucí se od jedné strany obzoru k druhé a klesající a hned zase stoupající smraky. Vyhlíželo to jako neskutečné příšery či obrovští draci s hadími ocasy, jako nestvůrné chobotnice, chystající se jen napadnout a pohltit. Před vyjevenými zraky doktora Pataka se všechno na Orgalské planině kolem hradu dalo do pohybu, skály i stromy, a k dovršení hrůzy se nočním tichem rozlehl chmurný zvuk. Toužba tak nevydržel a vzbudil svého společníka.
1: Zvon. Zvon, Niku, slyšíš? To zvoní sám ďábel.
0: A tu z hlavní věže vytryskl pruh oslnivého světla, které oba muže oslepilo. A v zápětí se krajem rozlehl řev podobný řevu lodních sirén.
1: Niku, Niku, co se na mě tak díváš? Kriste, pane, ty nežiješ, vyhlížíš jako mrtvola. Niku, promluv, promluv.
2: Jsem živý jako vy, doktore.
1: Ne, ne, ne, nejsi.
2: To dělá strach.
1: Ne, ne, ne, jsi mrtvý, tvoje tváře synala.
2: Doktore.
1: Máš vyhaslé oči, zelené vlasy, Niku, Niku, my už nežijeme.
0: Nic už pak nevyrušilo oba odvážlivce, šťastně se dočkali svítání. Doktor Patak k smrti vyděšen, Nikolas Dek s novou odvahou a chutí objasnit tajemství hradu. Stanuli znovu před padacím mostem. Dlouhý řetěz, splývající ze zvednutého mostu, se zdál být jedinou cestou, kterou se mohl obratný člověk dostat na hradby a odtamtud do nádvoří. Lesník Nik se rozhodl okamžitě. Znamenalo to však sestoupit dříve do vodního příkopu.
1: Niku, Niku, mohou tam být jedovatí hati?
2: To mohou, doktore. Ale oba máme vysoké, dobře okované boty. Dáme si pozor.
1: Ne, ne, ne, blázne, jdi sám. Mám se rád. Počkám na tebe tady. Já už mám těch tvých střeštěných kousků až po krk. Do toho strašného příkopu mě nedostaneš. Každý krok tam znamená nebezpečí.
2: V Karpatech je mnoho nebezpečných míst. Nutit vás nebudu. Jdu sám. Pokusím se vyšplhat po tom řetěze na hradební výčnělek.
1: Varuju tě naposledy, Niku! Slez, Niku! Probáče, prosím, slez!
2: Ještě 2 metry a jsem nahoře!
1: Víš, co tě čeká za hradbami?
4: Zastav se! Zastav se, nebo odejdu!
2: Jděte si!
0: A Nik šplhal dál. Doktor Patak v novém záchvatu hrůzy chtěl prchnout, ale jako nějakým kouzlem, zbaven pohybu, nemohl se hnout z místa. Měl pocit, jako by mu vrostly nohy do země. Nik Dek se zatím dostal ke konci řetězu do výše brány a zachytil se kování, na němž byl řetěz upevněn. A tu se mu vydral z hrdla výkřik bolesti a hrůzy. A jakoby bleskem zasažen, Nik Dek sklouzl prudce zpět po řetěze k zemi. Doktor Patak třeštil oči na jeho postavu. Náhle pocítil úlevu, mohl se pohnout. A hned se k Nikovi rozběhl. Díky bohu jeho srdce ještě bylo. Doktor si Nika naložil na záda a puzen strachem vyvinul nadlidskou sílu a zamířil se svým těžkým břemenem k verstu. Téže noci prožil krčmář novou hrůzu. Když se připravoval k ulehnutí, rozlehl se krčmou znovu onen tajemný hlas.
5: Nikolas Dek nedbal výstrahy a byl potrestán. Doktor Patak je na cestě do Verstu. Chcete-li oba zachránit, výjděte jim naproti.
0: 5 dnů po návratu Nikolase Deka a doktora Pataka z neblahé výpravy, večer o 9:30, stiskl kdosi kliku u dveří krčmy hospodského Jonáše. Jako obvykle bylo zamčeno. Jonáš se toho nečekaného zvuku polekal.
6: Kdo je tam?
7: 2 cestující.
6: Živí?
7: Ale ano, velmi živí.
6: Jste si tím jisti?
7: Jsme tak živí krčmáři, jak je to vůbec možné. Ale jestli nás necháte stát venku, zemřeme hlady u vašeho prahu.
6: Chviličku strpení, pánové, strpení. Děj se, vůle boží. Jsou-li to nadpřirozené bytosti, tak se mi sem dostanou třeba s klíčovou dírkou. Ale jestli jsou opravdu živí, tak se může trochu naplnit můj splasklý měšec. Hned, hned.
8: Dobrý večer, krčmáři.
6: Dobrý večer. Dobrý večer, pěkně vítám, pánové.
8: Zamykáte se, jako by tu nebylo bezpečno.
6: Kde je dnes bezpečno, zácný pane?
8: Jsem kníže Telek. Oh. Mohu dostat pokoj pro sebe a pro svého sluhu Roka?
6: To mě moc, moc těší, urozený pane. O, jeden pokoj, dva, tři, kolik si budete přát? Ještě jednou vás vítám.
8: Můžete nám připravit něco k večeři?
6: Račte mít půl hodinky trpělivost a nabídnu vám večeři hodnou vaší důstojnosti.
8: Ne, ne, ne. Chléb, vejce a studené maso nám pro dnešek zcela postačí. Ale co nejdříve, jsme velmi unaveni.
6: Zajisté, zajisté. Ovšem, hned to bude, hned to bude.
8: Nezdá se, že byste měl mnoho práce. Nikde živá duše?
6: Dnes opravdu. Ani noha. Je už pozdě a ve verstu se chodí spát se slepicemi. Ale teď, když dovolíte, kníže, připravím večeři. Jen aby dnes v noci ten tajemný hlas zase nežvanil.
0: Noc proběhla bez zvláštního vzruchu a Bůh ví, jak se rozneslo, že Jonášova hospoda u krále Matyáše má zase po dlouhé době hosty. Kdekdo je chtěl spatřit, a tak se ráno netrhli v krčmě dveře. Přišel i richtář Kolc, který si považoval za čest pohovořit si s knížetem.
9: Škoda, škoda, že nás chcete tak brzy opustit. Náš kraj si zaslouží pozornosti.
10: To jo, to zase jo. Zvlášť v posledních dnech já...
9: Nemíchejte se do rozhovoru, Fiku. Odpuste kníže tomu pastýři.
8: Není co odpouštět, naopak. Jaká pak je ta zvláštnost, o které jste chtěl mluvit, dobrý muži?
9: Friku, kdy pak hodláš hnát ovce do hor k večeru?
10: Když se tady milostivý pán ptá, richtáři...
8: Moc by mě to zajímalo. Kdo ví, zda se sem za čas zase nevrátím.
10: To už tady ve verstu asi nikoho nenajdete vzácnosti.
9: Friku!
8: Vaše náznaky vzbuzují moji zvědavost.
0: I přes hrozivé pohledy svého pána vyprávěl pastýř Frik o událostech posledních dnů. Nezapomněl se zmínit ani o tom, co postihlo doktora Pataka a hlavně lesníka Nikadeka. Kníže naslouchal vyprávění velice pozorně.
8: Já jsem nikdy nevěřil v nadpřirozené bytosti, ale co když se usídlili na hradě zločinci?
11: Zločinci, pánbu, s námi?
12: To by chtělo četníky.
8: Nepřeji si, aby je někdo rušil? A tak se snaží lidi zastrašit nějakými triky.
13: Jaké pak triky? Straší tam. Všude tady straší. Co ten hlas, který Nika varoval, ozval se zrovna tady, v téhle místnosti. A druhou noc ho slyšel krčmář znovu.
8: Vysvětlení proto nemám. A přesto na žádné čáry nevěřím.
12: Za to já v ně věřím. A nikde zrovna tak. Kdo ví, jestli mu památka na hrad nezůstane na dosmrti.
13: Ani mne nikdo nepřesvědčí, že v tom nejsou čáry.
8: Vy jste přece učitel.
13: Ale vím svoje, kníže.
8: Ujišťuji vás, přátelé, kdybych se mohl jen o dva dny déle zdržet, sám bych se svým sluhou Rokem hrad navštívil. Věřte mi, že bych brzy přišel na kloub tomu tajemství.
9: Ach, kníže, v krčmě u krále Matyáše je nebezpečné takhle hovořit ten hlas.
8: Žádný hlas na světě, ani sám ďábel by mi nezabránil v tom, abych se do toho vašeho hradu nepodíval.
13: Určitě, určitě vás slyší.
5: Kníže Teleku! Kníže Teleku! Dokaž svou odvahu a přijď! Zvutě na Karpatský hrad!
8: Co tomu říkáš, Roko?
14: Záhadná věc, pane. Uh-huh.
8: Měl bys chuť, abychom se té záhadě podívali na kloub? Co se stane, zdržíme-li se o dva nebo tři dny?
14: Vlastně nic, pane.
8: Nože, podíváme se na ten hrad. Jsem stále víc a víc přesvědčen, že se tam usídlili zločinci.
9: Ale ten hlas, jak se jen o vás dověděl?
8: Ti lidé z hradu mají své společníky i zde. Někdo z nich nepozorovaně promluvil do nějaké roury, jaké používají na lodích námořníci. A tak vzbuzují v pověrčivých lidech strach a děs.
9: Kéž byste měl pravdu, vzácný pane.
8: Jistě se nemýlím a dokážu to. Ještě dnes se s Rokem vypravím na hrad.
14: Poradili jsme si už se všelijakými dareby, pane. Proč by se nám to nemělo podařit i v tom tajemném karpatském hradě?
8: Komu vlastně patří ten hrad hospodský?
9: Baronu Gorcovi, kníže.
8: Baronu Gorcovi?
0: A krčmář Jonáš si všiml, jak kníže Telek při vyslovení jména barona Gorce nápadně pobledl ve tvářích. A nyní vraťme čas o několik let zpět, do oné doby, kdy se kníže František Telek zasnoubil se slavnou pěvkyní Stylou. Připomeňme si onen tragický večer, kdy Styla zpívala naposledy, a Telek se stal svědkem její náhlé a nevysvětlitelné smrti. Vzpomínáte si?
15: Jak divno.
0: V této chvíli se v louži nejbližší jevišti vztyčil jeden ze dvou návštěvníků. Byl to muž vysoké statné postavy, asi 50letý, s výrazným obličejem ozdobeným prošedivělým plnovousem. Jeho planoucí zrak a v té chvíli hrůzně bledá tvář, jako by přitahovali oči zpěvačky. Při pohledu na toho muže se stylem náhle roztřásl hlas a její krásný obličej mrtvolně zbledl. A tu pojednou... jako by stylu ochromila nevylíčitelná hrůza. Zdvihla k ústům ruku a ústa se jí zalila krví, zavrávorala a skácela se. Kdo by byl v té chvíli pohlédl do lože, povšiml by si, že už jí onen vysoký muž s plnovousem opustil. Zmizel i jeho společník. Jen kníže Telek věděl, kdo byl onen člověk v loži. Byl to muž, který nevynechal jediné představení, v němž Styla zpívala. Muž, který už několik let nabízel Style manželství a šlechtický titul spolu s nesmírným bohatstvím. Byl to muž, jehož Styla nemilovala a tvrdošíně odmítala jeho nabídky a který ji proto pronásledoval a vyhrožoval jí. Byl to baron Gortz. Od onoho představení v nápolské opeře San Carlo kníže Telek barona Gortze nespatřil. Byl přesvědčen, že jeho hrůzné a neočekávané objevení vylekalo Stylu tak, že jí způsobilo smrt. Odhodlání knížete Teleka navštívit tajemný hrad v Karpatech tímto nenadálým odhalením jenom vzrostlo. Rozhodl se však dříve zajít za lesníkem Nikolasem Dekem.
16: Poslyšte, pane Deku, co je vám známo o baronu Gortzovi?
2: Myslíte majitele hradu? Už 20 let o něm nebylo nic slyšet. Kdo si přinesl do Verstu zprávu, že zahynul?
16: Baron Gortz byl ještě před 5 lety živ. A teď dál. Co byste říkal mé domněnce, že se nyní vrátil a zavřel se ve svém hradu?
2: Aby se tam ukryl? Před čím, proboha?
16: Třeba před trestem za zločin, který kdysi spáchal.
15: To není možné.
2: Jestliže se ukrývá v hradu baron Gortz, pak bych musel věřit, že je horší než sám ďábel.
16: Baron Gortz je ďábel. Milý pane Deku.
0: Kníže Telek se vrátil do krčmy u krále Matyáše. Byla opuštěna a tak mohl v klidu přemítat o posledních událostech. Seděl v pohodlném křesle a pomalu se ho zmocňovala ospalost, ale i v polospánku vnímal každý zvuk kolem. Náhle zaslechl cosi zvláštního. Pokojem se nesl jakýsi sladký a jasný hlas. Neviditelné rty zpívaly výraznou melodii. Melodie skončila. Hlas zvolna slábl, až se vytratil docela. Kníže Telek otevřel oči a vytrhl se ze své strnulosti.
16: Ten hlas? To byl přece hlas Styly. Hlas, který jsem tolik miloval. Spal jsem, nebo se mi to jenom zdálo?
0: Druhého dne se mladý kníže probudil s duší přeplněnou vzpomínkou na včerejší přelud. Sešel do hospodské místnosti. Zastihl tam už svého sluhu Roka a několik hostů.
16: Je všechno připraveno na cestu, Roko?
17: Všechno, pane.
18: Tak jste si to nerozmyslel, kníže?
16: Naopak, jsem k cestě do hradu odhodlán pevněji nežli včera.
18: Ochraňuj vás tedy Bůh.
16: Na Boha spoléhat nemohu. Ale prosil bych vás o jedno, rychtáři. Pošlete do města někoho se žádostí, aby sem byli posláni četníci. Vyrazí-li do hradu okamžitě, mohou tam být za 2 hodiny po nás.
17: Z duchy si ani četníci neporadí.
16: To poznáme, milý pane učiteli. Nuže, rychtáři.
18: Zařídím všechno potřebné, kníže.
9: Do večera jsou četníci u hradu. Vám i jim se půjde snáze nežli Nikovi a Patakovi, kteří se museli prosekávat houštinami.
16: Díky, pane Kolci. A nyní, Roko, vydejme se na cestu.
9: Šťastnou cestu, kníže.
15: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.
0: Ještě za světla dorazili oba odvážlivci na hřeben Orgalské planiny. Hrad nevypadal nějak vábně ani za denního světla, ale také nepůsobil hrozivě.
16: Ještě je čas, pane, obrátit se k tomu prokletému místu zády. Co tím získáme, vnikneme-li dovnitř?
19: Mnoho, Roko. Moje důvody brzy poznáš.
16: Nechci je znát. Půjdu všude tam, kam půjdete vy, ale rád bych vás, kníže, ještě upozornil, že se už začíná šeřit a nežli se vyšplháme nahoru až k hradu, uplyne dobrá půlhodinka a to už bude tma.
19: Nemám to v úmyslu. Nechci přijít k úrazu jako Nik s tím doktorem. Přespíme tady na planině a ráno. Ráno uvidíme, Roko.
0: Orgalská planina potemněla. Roko vyhledal příhodné místo k přenocování, potom skromně pojedli a ulehli do vysoké trávy. Ještě se na tmavé obloze neobjevily hvězdy, když tu se na hradní plošině z nenadání objevila nejasná postava. I Roko ji spatřil. Oba vyskočili a hleděli na podivné zjevení. Byla to žena s rozpuštěnými vlasy, oděná v dlouhou bílou řízu. Kníže Telek okamžitě poznal styl. Stála tam na hradbách nehybná, s rukama vztaženýma ke knížeti a s pronikavým pohledem upřeným na něho. A pak zaslechli i její hlas.
19: To je přece Styla. Ona žije, Roko. Žije. Styla žije.
0: Zjevení zmizelo a hlas stichl. Knížeti se zjevila strašlivá pravda. Zbožňovaná žena je už 5 let vězněna uprostřed 7 hradských Alp. V útrobách starobylého Karpatského hradu. Tehdy, když se v Neapoli zmítal v horečkách vyvolaných zdánlivou tragickou smrtí Styly, kdy se nemohl zúčastnit ani pohřbu, tehdy se baron Gortz Styly zmocnil a odvlekl jí do Karpat. Neapolští ctitelé pěvkyně truchlili před prázdnou rakví.
19: Roko, Roko, zdá se mi, že pozbývám rozumu.
16: Ne, pane. I já tu ženu viděl a slyšel její hlas.
19: Ten bídák Stylu pouze uspal a potom ji unesl. Roko, musíme ji vyrvat z baronových rukou.
16: Půjdu s vámi, pane.
19: Ne, příteli, ne. Do hradu vniknu sám.
16: Kníže, vzpomeňte na lesníka Deka.
19: Ano, vím o nebezpečí a vyhnu se mu.
16: Dva si snáze poradíme.
19: Prosím tě, Roko, jdi naproti četníkům. Nebudu-li tě čekat, až přijdou, pak vnikněte do hradu za mnou.
16: Četníci sem trefí i beze mne, kníže.
19: Slyšel jsi?
16: Dobrá. Učiním, jak si přejete.
0: Kníže Telek rychle stoupal k hradu. Ve chvíli zmizel věrnému sluhovi z očí, ale Roko se neobrátil k hradu zády. V patřičné vzdálenosti, aby ho jeho pán nespozoroval, sledoval každý jeho krok s pistolí v ruce, připraven ochránit ho, kdyby mu hrozilo nebezpečí. Bylo to poprvé, co knížete neuposlechl. Kníže zatím vystoupil až k hradu. Nezdržel se, aby do tmy nevykřikl jméno své milované.
19: Stylo! Stylo!
0: A jako by ho zbožňovaná bytost zaslechla, osvětlilo se v hradní věži okno. Pruh světla zalil vodní příkop před branou do hradu a stalo se, co Telek nečekal. Padací most byl spuštěn. Kníže bez rozmýšlení proběhl až k bráně a opřel se do nízkých okovaných vrátek. Branka se s tichým vrznutím otevřela. Kníže vklouzl do hradu. Pohltila ho rázem tma, protože světlo v okně zhaslo. spojovací most, se s rachotem zvolna zvedal a dolehl pevně na bránu, ale o vteřinu dříve stačil po něm proklouznout i Roko. Oba odvážlivci byli uvězněni v Karpatském hradu. Roko sevřel pevněji pistoli a rozhlédl se. Ve tmě však nemohl vidět, že jakási postava se náhle vztyčila za knížetem a prudkým úderem do hlavy ho skolila. Silné paže knížete uchopili a kamsi ho vlekli. Těžké a bolestivé otřesy však přivedly knížete k vědomí. Pootevřel oči. Ocitl se v prostorné zámecké kapli a v záři louče viděl bledý obličej barona Gortze. Muž, jenž sem knížete dovlekl, uvolnil sevření a kníže padl bez hnutí k zemi. Telek v něm poznal člověka, který sdílel s baronem Gortzem v onen nešťastný den loži v opeře San Carlo.
20: Je v bezvědomí, orfaniku.
21: Neprobere se do rána, barone.
20: Tím lépe pro nás. Aspoň nám nebude překážet. Elektrické spojení se všemi podzemními chodbami je připraveno?
21: Vedení i dynamitové nálože, barone.
20: Budeme mít dost času k útěku do bezpečí, až zapneme proud?
21: Nálože jsou přesně načasovány. Výbuch nastane v době, kterou sami předem určíme.
20: Bohužel, výbuch zničí i tvoje geniální přístroje. Kdy se narodí vědec, který dokáže zachytit na kovový válec lidský hlas a bez drátů ho přenést na obrovskou vzdálenost, jako si to dokázal ty, milí příteli? Kdo dokáže věrně zachytit a opět promítnout obraz?
21: Plány a tabulky přístrojů jsou navěky uloženy v mé hlavě, milí barone Gortzi. Ty nezničí nikdo.
20: Ano, ano. Nuže? Milý orfaniku, je čas zapnout přístroj, který přivodí výbuch.
21: Stačí 15 minut, barone?
20: Daruj mi půl hodiny, orfaniku, abych se ještě mohl rozloučit se Stylou.
0: Přimhouřenýma očima pozoroval kníže Telek, jak se orfanik sklonil nad hodinovým přístrojem a posunul jeho ručičky na 30. minutu. Potom stiskl páčku a pekelný stroj začal odtikávat poslední vteřiny Karpatského hradu.
20: Nyní mne, orfaniku, nech o samotě. Chci ještě naposledy vidět a slyšet svou zbožňovanou. Za 20 minut se sejdeme u východu stajné hradní chodby a potom překročíme vulkánský průsmyk.
21: Jak si přejete, pane, jenom se neopozděte. Hodinový stroj je nařízen přesně.
20: Neobávej se, orfaniku.
0: Orfanik tiše vyšel dvířky dovedně maskovanými kamennými kvádry. Telek přimhouřenýma očima pozoroval stále barona. Gortz zapnul jednu z mnoha páček a z přístroje vytryskl proud světla. Osvětlil protější bílou stěnu kaple a před zrakem knížete Teleka se objevila Styla. V téže bílé říze, jako v noci na hradbách. Gortz zapnul jinou páčku a Styla počala zpívat.

0: Kníže Telek zadržel dech. Pochopil, že obraz Stilly i její hlas byly vyvolány skvělým vynálezem baronova pomocníka fyzika Orfalika. Obraz i hlas byly tak věrné, že se Telek nezdržel, aby nevykřikl.
1: Stilo! Stilo!
0: Baron Gortz se prudce otočil a upřel hrozivý pohled na Teleka.
2: Vy, Teleku?
3: Já, barone. Přišel jsem, abych vyrval Stilu z vašich rukou.
2: Stila je už 5 let mrtva, kníže. A její obraz, její hlas nebudou nikdy patřit vám. Vaší vinou mě Stila odmítla. Vy jste způsobil, že předčasně skonala. Utrápila se. A za to zemřete mou vlastní rukou.
0: Baron Gortz vytrl ze zánětří dýku, přiskočil ke knížeti a chystal se zasadit mu smrtící ránu. V tom okamžiku baron vykřikl a zvolna otočil hlavu směrem, odkud výstřel zazněl. Mohl ještě zahlédnout věrného Telekova sluhu Roka, který svíral v ruce pistoli. Pak skřivil obličej bolestí a dýka mu vypadla z ruky. Uchopil křečovitě přístroj a zřítil se i s ním k zemi. Fenomenální vynález Orfanika se roztříštil na mnoho kusů. Obraz Stilly rázem zmizel a stichl i její hlas. Telek se vrhl v místa, kde naposledy uzřel obraz své milované.
4: Všechno je zničeno, Roko. Všechno. Stilla je teď skutečně mrtva pro celý svět.
5: Je přece mrtva už 5 let, pane. A já děkuju Bohu, že žijete vy.
0: V tu chvíli otřásl hradem mohutný výbuch. Hrad se otřásl v základech a hlavní věž se zřítila. Jak se to mohlo stát, když stroj měl vybuchnout až za 30 minut? Orfanik totiž zaslechl výstřel z Rokovy pistole, vytušil nebezpečí a tmavou chodbou spěchal svému pánu na pomoc. Ve tmě se zapletl do spleti elektrických drátů, vznikla jiskra a ta způsobila předčasný výbuch dynamitové nálože pod hradem. Orfanik si sám uchystal hrob. Když po necelé hodině vnikli do trosek kdysi pyšného hradu četníci, nalezli Teleka i Roka v bezvědomí. Naštěstí hradní kaple nebyla podminována, tak následky výbuchu nebyly pro ně tragické. Po několika dnech opustili kníže Telek s Rokem Berst, když ještě předtím mohli upřímně blahopřát k sňatku šťastným manželům Myriotě Kolcové a již zcela uzdravenému odvážnému lesníku Nikolasi Dekovi. Krčma hospodského Jonáše u krále Matyáše se opět denně plnila hosty a nikdo z Verstu už nepomyslel na vystěhování. Učitel dětem ve škole s pýchou ukazoval záhadný elektrický přístroj nalezený Telekem v podkroví Jonášovy krčmy. Umožňoval baronu Gortzovi až z Karpatského hradu varovat odvážlivce, kteří chtěli rušit jeho plány. Přístroj však už nepromluvil, protože jeho vynálezce byl mrtev. Zcela jistě však nadejde doba, kdy onen zázrak techniky bude jiným geniálním vědcem vzkříšen a doufejme, že tentokrát bude sloužit jen a jen dobré věci.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Haló, haló.
2: Jste na stanici Hvězda.
0: Jak se vám poslouchá?
2: Hvězda hraje všem, všem, všem. Od převratu do převratu.
0: Od kterého?
2: Od prvního do druhého.
0: Od 20. let do konce války.
3: Bereme na potaz učené bakaláře,
4: et item doktory, et item rektory.
3: Proč jenom chudák trhan patří do žaláře? Vždyť mezi boháči jsou taky potvory.

0: Poznáš, co je živořic dřiny, uvidíš za den tolik špíny, do smrti nebudeš mít klid.
1: A vůbec velkomožní páni, přijďte se na nás podívat. Vy páni, kteří jste tím vinni, že bída z lidí lotry činí, že vlky z lesu žene hlad.
0: Myslete si, že jsme jen lůza, že se nás nemusíte bát.
1: Jednou však popadne vás hrůza, až pod okny vám budem řvát. Hej, křečkové a bašti páni, je čas, budeme účtovat.

0: autem.
1: Dejte pokoj autem, to se mi onehdy stalo na Zbraslavi v noci, slečno. Já jsem se zdržel na Zbraslavi až do 11:30, no a to už žádnej vlak nejede. Tak si myslím, jak já se chuděra malá dostanu do Prahy. Tak si myslím, počkám tady na silnici, až pojede nějakej vůz, požádám slušně a oni mi svezou do Prahy. Čekám půl hodiny, nic nejelo. Až najednou vidím, jak vodobříše po silnici jede auto. Ale jak? Pomalonku, krok za krokem, tíše, bezlučně. Přijede ke mně, já otevřu dvířka, podívám se dovnitř, auto prázdný, auto úplně prázdný a jede pořád dál. To si představte, jak já měl úzký kaťat. Tak si tam vlezu, auto jede pomalonku dál. Myslím si, jestli pak to auto u akcízu v Chuchli zastav. U akcízu v Chuchli dávám, dívám se dovnitř, auto prázdný, auto úplně prázdný a jede pořád dál. To si představte, jak já měl úzký kaťat. Tak si tam vlezu, auto jede pomalonku dál. Myslím si, jestli pak to auto u akcízu v Chuchli zastav. U akcízu v Chuchli dávám pozor,

0: Proplavě.
1: Ono se to lehce říká, ale je to těžký. Kdo nemá na automobil, musí courat pěšky. Jako

Lupil ten výjeden známý sklep vysetuhle, že bude mít automobil tenký jako nudle. Já povídám, to nic není, to si neviděl. Kela samá přepichovej, krásnej ten

tu demela až se dojela, tím jsem si nenem vypálí. Když jsem čundral po Sahaře svoji limuzínu, potkal jsem tam na Fordince klupu Beduzínu. Když jsem přijel do oázy, dostanu sem kout, jeden pousatý

0: Tak co pak vám vlastně schází? Vypadáte nějak polámán.
1: Šel jsem po silnici a byla tma jak v pytli.
0: Někdo vás přepad.
1: No jo, přepad. Motocykl. A kdyby jeden? Oni dva.
0: No a?
1: No kdyby, ale oni byli, jeli ty motocykly za sebou. Ale oni jeli vedle sebe. Jedno světlo se ke mně blížilo po pravý straně silnice, druhý po levý. Tak jsem si to přesně namířil mezi ty dvě světla.
0: No a?
1: On to byl autobus.
2: Je to historie.
3: Jak jsme mohli zapomenout tyhle báječné písničky?

Já poznal Ondy Rosso, milé dítě, tak čarokrásný jako pohádka. Jí vletěl by hned v lásky sladké sítě, to je v jarní růže poupátka. Však kterak se k ní dostat v krátké době, já na tohle jsem myslel především. Však za čas krátký řekl jsem si k sobě, už dobře vím, co učiním. Až pohlednu ten čarný její zrak, já pozdravím jí, něžně řeknu pak. Pojď, děvče sladké, já ti koupím zetku, s ní prožijeme lásky tvoji pletku. Jsi krásnější než astrý květ, my pojedeme v širý květ. Až u volantu budem spolu sedět a do očí si rozlouženě hledět, svět promění

Svá slova záhy proměnil jsem v skutek. Ach, co s ní prožil, to už nevím sám. Tak rychle sladký lásky čas nám utek, když jezdili jsme s věncem sem a tam. Však po návratu z dalekých cest domů ta pohádka má snadka rozmilá. Já pozoroval ústa tisíc hromů, jak najednou se měnila. Já bez sebe jsem zůstal bez mála, když jednou z večera mi zpívala. Leč honem prodat

kolečkou, ty s mojí hvězdičkou, ty s celým světem si mým. Rozbito, rozbito, to tajemství je skryto, jen tvé snědě tváří záhadné.

páté se dívka líbí, večer oslní. Při večeři leco slíbí, kdy to vyplní. Muž si myslí, na co čekám, slib je přece slib. Pojďme, slečno, ještě někam, čím dřív, tím líp. Teď ještě ne, až za chvilku, až zhasnou světla v baru. Teď ještě ne, až za chvilku, se ztratí pár po páru. Teď ještě ne, až za chvilku, až budem spolu sami. Něco ti slíbí, pak tě políbí, teď ještě ne, až za chvíli.

od něj ještě raz ti poboskám ústočná. Bo na mě tak smutně hladě tě očička, až naše šťastě

už. Už se podzim blíží, už.

hurá, to pošta je. A lístek či psaní nadnese ti. Jen patříš obálku a poznáš na dálku, to skryt, to peče ti. Růžové psaničko znamená randičko, nebo mé zlatičko, jak mám tě rád. Modré však helece, holčičko, nepleť se, já vím už, že ti chce.

0: bez známky do konce, to je kus na konce, neber si ho.
1: Odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu, 3. dubna, zemřel na kříži Ježíš Kristus.

co přivede mě do neštěstí. Jsi záludná luna v první čtvrti

0: Pa.
1: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Na úřadě se ptá jeden jednoho. No a kolik peněz tak asi potřebujete k živobytí? On říká, jo, co já nevím, tolik peněz jsem já ještě nikdy neměl.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní stále.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Dosavadní úspěchy jsou nejen dokladem krásné družstevní myšlenky, ale i výsledkem spolupráce našich zemědělců a zájmu občanů o činnost prodejny Jednota. Kdo ještě nejste, přihlaste se za člena. I na vás záleží, jaké bude zásobování, výkup a kultura na naší vesnici. Jednota je pro všechny, všichni do jednoty.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

jenom budík mi zvoněním naději dává, že rozum zas nalezne svůj klid. Jsem přece člověk, co pak jsem žába, vždyť já se přece mohu probudit, naspívat všem, kteří jste tu, a kdo z vás

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Takzvaný svobodný svět je protimluv. Ve skutečnosti je pravým opakem svobody, jejím nejdokonalejším popřením. Když Spojené státy vtrhly do Iráku svobodný svět, neuvalil žádné sankce proti Washingtonu, nevylučoval USA z platebního systému SWIFT, neviděli jsme ani žádné zmrazení amerických aktiv v zahraničí, nebo dokonce podporu svobodného světa napadenému Iránu formou dodávkou zbraní iránskému odboji ze strany třetích zemí. A potom jsou tu každoroční oslavy dne vítězství nad fašismem ve druhé světové válce, kdy Rusko opět stojí vzpřímeně a pevně za svými hodnotami, přičemž Západ, svobodný svět, se válí v bahně pokrytectví se svými už nudnými sankčními balíčky a sebevraždnými kroky jak v ekonomice, tak politikou provokací. Kde na tomto rozdílu stojíme my a podaří se nám osvobodit se z okovů lží? K diskuzi může pomoci význam letošní přehlídky na Den vítězství na Rudém náměstí v Moskvě. Komentář o tom napsal publicista Mohamed Lamej Kaba.
1: Na stránkách protiprout.info

Posloucháte stanici Hvězda 9. května. Doufám, že máte krásný svátek dne vítězství za svobodu a hlavně vítězstvím nad fašismem, samozřejmě před 81 lety. Vy jste stále na stanici Hvězda, no a připomínám, že dnes večer v 19 hodin, to znamená po 7, je opět připraven Hajaja. Tak doufám, že děti budou dnes v sobotu na neděli pěkně spát. No a my pokračujeme písničkou, která je, myslím, že v téhle té době hodně stále aktuální. V roce 2025 ji nahrál Roman Horký. Jmenuje se Dvojí metr.

která se dobou si chrvou. Bezprizorní vězeň svědomí u dráhy za dolní Folmavou pod mostem hledá

beze svědků práva zbavený, stojí v bahně jako v ploti kůl, uvržen do spáru těhem.

0: Mám k nám slunce z rozdělovny zlata i s jeho paprsky, s našimi deviskami. Vítám zde včely, provádějící sběr, vítám dál strom, co ze všech atmosfér žene svou mízu do výroby květů. Vítám i pupen, který se má k světu, vítám podléšky i s konvalinkami. Vítám zasloužilé pěvce z křivany, vítám celé jaro. Máj, práci čest. Soudruzi, to jaro letošní je naše. Je naše z gruntu, z hlouby od kořenů až k nebi, na němž dýmy továren kreslí stoupající křivku výkonnosti.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

co mi poví vrabec v letu, když se mi chce stát. Řekne mi, že nohy pletu, bičem mají mě hnát. Dejte třeba chleba, ať si kousnu jedenkrát. A pak

0: Slyšte, slyšte. Stanice Hvězda.
1: Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel čas.

jen skrze pěnu piva, od mnoha lidí bývá veleben a ctěn. Světlivý jsem snadný a ani trochu vadný, vždy mívá důvod pádný, býti spokojen. Vždyť s pivem jde vše lehce, ať člověk chce či nechce, to pěna se nám v hlavě usadí. To se to pak holedbá a na nic už se nedbá. My jsme muži s pivem a nám to nevadí. Vždyť my jsme kondelíci, my máme vždy co říci. To pivečko je boží dar. Ta naše pravda pivní každého včas uklidní.

Ve tvém městě už je smutný každý dům a ty o tom nevíš nic. Už jsem tam byl jednou kvůli zázrakům a nechtěl jsem se vrátit.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Povál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně mi

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá, dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůž

sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné, dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem.

dnes, jak před léty, vždy zakončí to, mám tě rád a obětí. Kdo přivoněl k lásce, ví to jako já, jak je hezké naprosto.

0: budeš čekat.
1: Pak budeš co obudat celý svět lekat.
0: Tyma chorky se nebudu já na darmo strachovat.
1: Která chce hezkou ženou být, tak si ji musí milovat.

0: Tak bylo to včera. My jsme mysleli původně, že to je ze slaný vody, tak jsem vlí do studny. Už mě ráno bylo líp. A jsem vylez ven a tam něco čochtalo, tak jsem se tam dívala, když jste se koupala. Já jsem se díval, jsem neměl, víte. Najednou mě to takhle luplo, takhle mě to sevřelo. Polilo mě horko, bylo mě takový vedro a jako husí kůžno. A najednou mě to tadyhle vzalo, teď mě to tadyhle ujmulo, píchlo, ne že by to bolelo, ale tak bolno. Tak jsem vlít do studny, že tam je chladno.
1: A jak je vám teď?
0: Stydno.
1: Nevolno?
0: Ne, nevolno. Tak ušmrncnu to, jestli víte, co myslím.
1: Já už vím, co myslíte. Sladko, ale hořko.
0: Jo, ousko, ale široko.
1: Není žádný parno, je tak vlaho okolo.
0: Ale na polo jenom.
1: Na polo?
0: Na polo, já jsem ještě částečně bytost nadpřirozená.
1: A hlava se vám točí.
0: Jo, a hvězdíček má plný oči.
1: A jeden ani dobře neví, co?
0: Ne, jeden neví a dva by věděli a přitom jako kdyby.
1: Něco jako kdyby. Něco jako tento.
0: Jo. Něco jako tento. Vlastně ne. Víš, jako když, jako na jazyku už jsem měl to, jak když kočka honí myš, jako když pěsi, na šosi se věsí, to zatmě.

0: víš, jako když, jako když. Přece to znáte,
1: jako když se hladí bliž.
0: Je mi tak sladko,
1: hedvábno hladko a připomínáte nádherně.

0: co ho mám ráda, a řekne, že mě má rád.
1: Tak to bylo řečí, jeden div nebrečí, a pak nepředpěčí, že přezbytečno.
2: 50 opáté.

zazní to hranou, až jednou neřekne naschledanou. Růže ztratí vůni, víno ztratí chuť, až ti jednou řekne Bohem.

Tak na stanici Hvězda máme stále 9. května. Doufám, že si užíváte tuto krásnou sobotu. Připomenu, že v 9 hodin

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta 60. Na stanici Hvězda.

0: Divadelko Halo. Pod Ježím
1: tady stanice Hvězda.
0: Jsou hudebně zábavný pořad
1: Vzpomínáte?
0: S Marií Lotrovou a jejími hosty. Ta hudba nám starosti nedělala, ale o to větší jsme je měli při vyhledávání těch zábavných situací. Jednu takovou se nám podařilo navodit při zpočátku zcela nenápadném rozhovoru se zasloužilými umělci Janou Hlaváčovou a Luďkem Munzarem. Janu Hlaváčovou a Luďka Munzara všichni známe z obrovského počtu rolí, jak ve filmu, tak v televizních inscenacích, a mnozí z nás nebo mnozí z vás je znají přímo z jeviště Národního divadla. Ale já bych na ně dnes chtěla prozradit takovou věc ze soukromí.
2: No ale tak, prosím vás, ale malinko, jo, jenom nemoc.
0: Stačí říct, že jste manželé.
3: Ale tak to stačí mnoha lidem k tomu, aby si ostatní už vymysleli. Ne, já jsem chtěla říct domysleli.
0: Já si stejně myslím, že je to vlastně ideální, když máte stejné povolání, stejné záliby. A poslouchejte, hádáte vy se vůbec někdy?
3: Hádáme.
2: To je zase něco ze soukromí, že?
3: Hádáme, no. Já bych strašně nechtěla, aby jsme tady vypadali jako nějaký takový ukázkový dokonalý manželský pár, protože to snad není lidský vůbec.
2: Asi se nám to taky nepodaří.
3: Ne. Pak bych nerada zarmoutila doktora Plzáka, protože ten výraz šťastné manželství, to šťastné, na to je přímo alergický. A já si myslím, že to snad ani není možné, že to musí mezi lidmi dojít k nedorozumění někdy nebo k výměně názoru.
2: No to já jsem dokonce čet a myslím, že to bylo právě od doktora Plzáka, že takový vztah, takový to manželství, který plyne, který tak teče, že je dobrý, aby si ordinovalo hádky.
0: Tak to bylo určitě doktor.
2: Aby si ordinovalo takové určité nesváry, že? Protože to usmířování vždycky bývá krásný. Ale fakt je, že my si ty hádky ani neordinujeme, ale ani se jim nevyhejbáme.
3: Ne, tak já si myslím, že vážně to se stane, že se lidi někdy nedohodnou.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Na jedné skále obklopené lesy stál hrad Pařez, ve kterém žil rytíř s dcerou Magdalenou. K hradu patřil velký kus země, které lidé říkali Český ráj, a v níž rytíř panoval. Spravedlivě a moudře vládl svému kraji, ale poněvadž mu panovnické žezlo přineslo nejednu trpkost a hořkou chvíli, těšil se už, až mu pomůže spravovat zemi mladý rytíř, kterého si jeho dcera Magdalena vybrala za muže. Bylo pár dnů před zásnubami rytířovy dcery s jejím mládencem Jiřím a na hradě se konaly poslední přípravy. Lovci přicházeli s ulovenou zvěří a ze studny daleko vzdálené od hradu lidé vozili na těžkých dřevěných vozech veliké kádě s vodou, protože na skalním hradě nebyl žádný vodní pramen a voda se musela na hrad vozit. V noci před svatbou únava z příprav a schonu uspala všechny do tvrdého a hlubokého spánku. O půlnoci se náhle rozsvítilo celé hradní nádvoří plápolajícími pochodněmi a do rytířovy komnaty vtrhla veliká družina lidí. Vůdce družiny probudil rytíře. Přišel jsem se oženit s tvou dcerou, řekl jízlivým hlasem a zasmál se. Rytíř se otřásl hrůzou. Poznal, že před ním stojí nejbohatší a nejkrutější loupežný rytíř v zemi. Nesnaž se mi odporovat, pokračoval loupežný rytíř. Moji lidé vykopali kolem celého tvého hradu hluboký příkop a vylili do něj všechnu vodu z kádí, kterou jste na hrad navozili. Kdo se bude protivit mé vůli, toho schodím do příkopu. Rytíř o slovech vůdce loupežné družiny nepochyboval. Zbývalo mu pramálo naděje na záchranu dcery, ale moudrost mu radila, aby se nevzdal. Vzpomněl si, že největší zálibou a slabostí loupežného rytíře je hazardní hra v kostky a víno. A proto mu řekl: nebudu se protivit tvé vůli, ale je noc a nerad bych rušil spánek své dcery. Do rána se spokoj s mou společností a ráno ji uvidíš. A teď si zahrajme v kostky a popijme vína. To přijímám, ozval se hlas loupežného rytíře. Dříve však mi přines svou zlatou pokladnici s penězi, abych věděl, o co budu hrát. Rytíř nechal přinést zlatou pokladnici, víno i hrací kostky a usedl ke hře. Podařilo se mu tak zabavit loupežného vůdce až do rána. A ten byl spokojen. Falešnou hrou získal od rytíře zlatou pokladnici i s penězi a přikázal lidem ze své loupežné družiny, aby ji odnesli do nejlepší hradní komnaty, kde se chtěl ubytovat. Pak poručil rytíři, aby jej dovedl ke své dceři. Vyšli z komnaty a tu loupežný rytíř spozoroval, že lidé z jeho družiny, kterým přikázal, aby odnesli zlatou pokladnici do komnaty, jeho příkaz nesplnili a místo toho ji naložili na jednoho ze svých koní a chystají se s ní ujet za hradu. Rozlícen vyskočil na svého koně, aby je pronásledoval. Vypité víno a zlost mu však vzali rozvahu, zapomněl na hluboký příkop, který nechal vykopat pod hradem, spadl do něj a utopil se. A nejinak se vedlo i jeho družině. Strach před odplatou způsobil mezi nimi takovou paniku, že na příkop ani nepomyslili a skončili v něm stejně jako jejich loupežný vůdce. Kdo jinému jámu kope, sám do ní padá, pomyslil si hradní rytíř, když vytahoval se svými věrnými lidmi z příkopu zlatou pokladnici. Do skal a hradu Českého ráje se zase vrátil klid a mír. V podvečer poklekla Magdalena s Jiřím před rytířem, aby jej poprosila o požehnání. Rytířovi ruce se sklonily nad hlavami snoubenců. Magdalena na ně s láskou pohlížela a v duchu myslela na to, s jakou moudrostí a dobrotou ji vedli životem. Kdyby jich nebylo, probudilo by jí dnešní jitro do zoufalství a smutku, místo do štěstí a lásky, kterou teď byla naplněna celičká svatební síň.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Premiér Fico chce opět navštívit Moskvu na oslavy Dne vítězství. A co na to evropští váleční štváči? Jako každý rok zaujali směšně své bojové postavení. Nejdivočejší jsou na tomto fašistickém písečku jako vždy pobalští trpaslíci a rádoby velikášské Polsko. Právě to totiž už tiše zamítlo přelet slovenského letounu nad svým územím. Ministr zahraničí Sikorský pak situaci shrnul v tom smyslu, že problém pro ně tímto v uvozovkách přestal existovat. Estonský ministr zahraničí pak ke stejnému gestu vyzval všechny ostatní členy Evropské unie. Česká vláda se zachovala svéprávně, naštěstí, a ministerstvo zahraničí přelet přes nás bez průtahů povolilo. To ale není nic pro pobaltské potomky Hitlerových spojenců. Ku příkladu takový lotyšský server Baltias Bals se už dramaticky táže. Zda se tím Česká republika postavila na stranu Ruska. Sám premiér Fico pak údajně zvažuje, že do Moskvy nakonec pojede autem, což by bylo symbolické, neboť nic nevypovídá o současné válečné hysterii v Evropě tak, jako premiér země Evropské unie kličkující po evropských silnicích, protože mu půlka kontinentu zavře svůj vzdušný prostor. Kauza každopádně ukazuje, jak je evropská věrchuška snad již skutečně v posledních fázích svého sebevražedného vývoje, když každou chvíli musí být na zcela malicherných případech sebe samu testovat z neochvějné loajality. Česká republika se naštěstí pod Babišem drží svého zdravého rozumu a tím dává alespoň symbolicky najevo, že s cestou Roberta Fica de facto souhlasí. Že by se však někdo přímo z české vlády přidal k uctění památky vojáků Rudé armády padlých za osvobození našeho území od německé agrese, na to odvahu nenašli. Ostatně nejspíš asi ani nedostali pozvánku.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: chmel, Humulus lupulus, vytrvalá dvoudomá bylina z čeledi konopovitých. Lodyha dorůstá až 10 metrů. Vážení trapeři, zlatokopové, digeři a vůbec 49-tníci z doby velké zlaté horečky. Nugety, doly, to je tak do Buffalo Billek. Kde pak dneska Aljaška a Klondike, Žatec, Ústecko a Severní Morava, to jsou bonanzy, protože tam roste zlato na chmelových tyčkách.
1: Jo, zlato

ten boj s přírodou krutou a o bohatství sen. Vždy lákal srdce chlapa,

Posloucháte stanici Hvězda přátelé, máme stále sobotu 9. května, no a posloucháme sedmdesátky po sedmé. Pořad, který vysílá stanice Hvězda každý den po sedmé hodině, to znamená, že mezi sedmou a osmou hrajeme písničky pouze 70. let. Kdo nám nyní vystřídá Karla Zicha? Ano, je to Jiří Korn a jeho písnička Na malém nádraží. Připomínám ještě jednu pozvánku. V 9 hodin končí četba na pokračování, kde máme knihu Milana Šviháka o historii ostravské televize. A já vám přeji krásný večer.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Takzvaný svobodný svět je protimluv. Ve skutečnosti je pravým opakem svobody, jejím nejdokonalejším popřením. Když Spojené státy vtrhly do Iráku, svobodný svět neuvalil žádné sankce proti Washingtonu, nevylučoval USA z platebního systému SWIFT, neviděli jsme ani žádné zmrazení amerických aktiv v zahraničí, nebo dokonce podporu svobodného světa napadenému u Iránu formou dodávkou zbraní iránskému odboji ze strany třetích zemí. A potom jsou tu každoroční oslavy dne vítězství nad fašismem ve druhé světové válce, kdy Rusko opět stojí vzpřímeně a pevně za svými hodnotami. Přičemž Západ, svobodný svět, se válí v bahně pokrytectví se svými už nudnými sankčními balíčky a sebevraždnými kroky jak v ekonomice, tak politikou provokací. Kde na tomto rozdílu stojíme my? A podaří se nám osvobodit se z okovů lží? K diskuzi může pomoci význam letošní přehlídky na den vítězství na Rudém náměstí v Moskvě. Komentář o tom napsal publicista Mohamed Lamej Kaba.
1: Na stránkách protiprout.info

10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, no co bych si mohl víc teď přát, tvoje tváře do dlaní.

Marně jsme hledali lásky a slova pro ně. Jen úzkost naléhá v mu srdci, kde spí strach. Déšť padá do květin a zvoní o jabloně.

0: Stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.
1: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podhodníka. Povídám, pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa z Konga, banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila. Z Bretaně mám révu a je mi do spěru, z Caracasu ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany, pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná. Metalizovanou jedli oxidi mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší. V ložnici mám pět lian, spouštím se z nich na divan. Americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaido sakuru, takovou mám náturu. Bavlnu mám z Colorada, když se doma sehnat nedá. Tabák z Puerto Rica mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl to guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, vzal ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak se žeru seno. Znášli navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné pásty. Motřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad spacenem.

kdyby ty věci nešly vrátit přeci. Chci mít ústa, aby snad člověk mohl vyspívat, nač má zlost a co má rád, čeho má tak akorát, co je zápor, co je klad, zač se

moje milá je teď někde v dáli. Moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí. Tak

to chajda stane vilou, oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou na neděli.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Padlo.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Víme, co se děje.
3: Na Olšanských hřbitovech v Praze se v pátek sešli občané s ruskými vlajkami a svatojskými stuhami. Mezi nimi i motorkáři ze skupiny Noční vlci s vlajkami Sovětského svazu, aby tak uctili památku padlých z řad Rudé armády při osvobozování naší vlasti od německého útlaku. Na pietní akci se však záhy provokativně dostavili i kolaboranti proti českým zájmům z řad liberálních demokratů a pražské kavárny, reprezentovaní ukrajinskou teroristickou skupinou Kaputin a havlistickou bojůvkou Havlojc. A právě v bundě Havlojc pak mimochodem po Olšanech pobíhal i reportér veřejnoprávní České televize Jakub Santo, zřejmě čistě náhodou a z důvodu ryze profesionální objektivity. Poslanec Jaroslav Foldyna vzpomněl, že jeho rodiče přežili nacistický pracovní tábor a dodal, je naší povinností, abychom se k věcem stavili reálně tak, jak se staly. To znamená, osvobodila nás Rudá armáda. Největší ztráty měly národy Sovětského svazu, čili my tady vyjadřujeme vděk k těm, kteří nás osvobodili, uvedl na Olšanech poslanec SPD. Aby však na to liberální demokraté reagovali nesouhlasným, doslova až hysterickým řevem. Možná by se měli vrátit zpátky do základní školy, ale vlastně ne, to ne, vždyť právě školství už je v rukou progresivistických tzv. Liberálů a slouží už jen jako orwellovský nástroj přepisování minulosti. Proti řevu tupců a banderovských nástupců hitlerismu se ovšem na pražských Olšanech pochovaní osvoboditelé už bránit nemohou. Vypořádat se s nimi, jak tedy s hysterickým řevem, tak snahou kriminalizovat pravdu a rozbít znovu naši republiku, je tedy výhradně na nás. Nepakl. Jinak nelze nazvat porážku labouristů v britských komunálních volbách, jakou nezažili od druhé světové války. Dosavadní premiér Keir Starmer dokázal proměnit za pouhé dva roky drtivou parlamentní většinu v totální komunální katastrofu. Labouristé přišli o nejméně 254 zastupitele a 8 rad. Průlom naopak patří vlastenecké reformní straně Nila Faráže, ideového otce Brexitu, a to se ziskem 367 mandátů. Kdyby se tedy nyní konaly v Británii parlamentní volby, získala by podle všeho reformní strana 25% hlasů, labouristé 18 a konzervativci nějakých 17%. Všechny tyto skutečnosti už přináší ovoce. Někteří poslanci britského parlamentu volají po Starmerově pádu, tedy aby odešel z čela strany i vlády. A to vše ve chvíli, kdy se tento válečný štváč přímo v premiérském sídle objímal s vůdcem kyjevské chunty Volodymyrem Zelenským a kdy čelí obvinění z protěžování bývalého evropského komisaře a britského ministra Petra Mendelsona, obviněného v rámci kauzy Epsteinovy mafie. A tak je zjevné, že po pádu bruselské vlády v Rumunsku a drtivém vítězství euroskeptika Radeva v Bulharsku je to další doklad probouzejících se občanů napříč zakletého evropského zámku. Politická opozice zuří, a to v jednom šiku, und auf Befehl des Führer, s bavorskými politiky. Ne kvůli plánovanému konání brněnského sjezdu potomků věrných Adolfu Hitlerovi, ale kvůli těm, kdo se ho odvážili kritizovat. Třeba Bernd Posselt mluví o pokrytectví, bavorská strana CDU varuje před špatnými signály a zdejší pátá kolona za sudeťáky bojuje na půdě českého parlamentu. Tak například brněnský aktivista Matěj Holan, známý svými divokými videonahrávkami z ukrajinských nevěstinců, roní krokodýly slzy se slovy gratuluju, ano, to dokázalo a za den zničilo vztahy s Německem. Konec citace. Připomeňme, že tento človíček zastával dříve i post náměstka brněnského primátora. Opozice v čele s ODS přidává poučení, že prý válka skončila před 80 lety. Zajímavé ovšem je, že tuto radu udělují právě ti, kteří by si to stejně nedovolili říci třeba o sovětské minulosti Ruska. A nakonec se ještě v plné nahotě ke své kolaboraci se Čtvrtou říší přiznávají europoslanci a bavorští politici, když do českých zemí vzkazují, že správným postojem v Evropské unii je žádný postoj nemít, jen napokyn kývat, omlouvat se a dívat se společně směrem dopředu, ovšem pouze tím směrem německým. Svou polívčičku si pak v neposlední řadě přihřívá i Česká televize, která například do pořadu o odpůrcích sudeťácké provokace odmítla potvrdit jako hosta Jindřicha Rajchla. Před veřejnoprávními kamerami se tak diskutovalo, jak je jejím zvykem, pouze tak či onak s přívrženci landsmanšaftu.
2: Jo, pořád se něco děje.
1: Vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.
0: Před kamerou, za kamerou. Kapitola 10. o tom, jak Ostravská televize otevřela náruč lidu sběratelskému.

televizi patří odedávna k nejoblíbenějším pořadům soutěže. Tento žánr měl ve Spojených státech předobraz v živě vysílaných soutěžích rozhlasových. Zrodil se tedy už v první polovině 20. století. Důvod, proč diváky soutěže tolik zajímají, je zřejmý. Mají dramatičnost, rychlý spád, zábavnost, napětí, dynamiku, rytmus, vědomostní prvky a psychologicky nezanedbatelný prvek diváckého fandění soutěžícím. Není divu, že si soutěže našly cestu i do televize města Havířů a Hutníků. Shodou okolností je to příběh, který se týká autora tohoto vyprávění. S dovolením tedy budu chvílemi osobní.

Autorem první ostravské televizní soutěže byl Jaroslav Dietl, který v době, kdy nesměl psát pro pražské studio, vymyslel pro Ostravu zábavný pořad Studio u koníčka. Moderovaný hlasatelkou Evou Mudrovou-Kunertovou a později její kolegyní Magdalénou Přikrylovou. Estrádním humorem přispíval k dobré náladě Josef Kobr, populární komik ostravské operety. Natáčelo se v provizorním studiu v hostinci u Havránků, k němuž byl přistavován přenosový vůz. Pořady se rodily s velkým nadšením. Účinkujícím ani štábu nevadilo, když do vysílacího prostoru občas doléhl z vedlejšího sálu zpěv opilých chasníků, nebo když do takzvaného studia zabloudil štamgast, který si spletl dveře na toaletu s vchodem na jeviště. Koníčkářská estráda měla u diváků úspěch, ale dnes je téměř zapomenutá. Jaroslavu Dietlovi ostravské působení přineslo nejenom kýžený přivýdělek, ale i seznámení s budoucí manželkou. Nedokázal však, pokud jde o televizní soutěže, vybudovat ve studiu hlubší tradici. Celá léta neuměl žádný z místních autorů, scenáristů a dramaturgů na Dietlovo studio u koníčka navázat. Jako blesk z čistého nebe přišel koncem 70. let z pražského programového ústředí do Ostravy rázný pokyn vymyslet a realizovat cyklus zábavně vědomostních soutěží, kterým se mělo studio připojit k pravidelnému vysílání obdobných pražských, bratislavských a brněnských soutěží. Požadavek byl stručný. Vysílat se bude v pátek, začátek pořadu bude vždy ve 20 hodin, jednotlivá studia se budou střídat na prvním programu každé 4 týdny, stopáž pořadu bude jednotná 40 minut, téma a design soutěží musí být původní. Nic víc, nic míň. Oblastní studio není dnes a nebývalo ani za socialismu příliš bohaté, z čehož pro plnění zadaného úkolu jednoznačně vyplývalo, že dramaturg a scenarista musí dokázat vymyslet soutěž co nejlevnější. Současně byl nastolen požadavek, aby také dekorace a ambaláž pořadu byly pokud možno jednoduché, aby ceny pro vítěze byly spíš vtipné než nákladné, protože by se jinak příliš zdůrazňoval finanční interes soutěžících a aby byla vyloučena spolupráce se sponzory a obchodními partnery. To poslední bylo možné splnit snadno. Za socialismu totiž partneři a sponzoři, kteří by byli ochotni věnovat účinkujícím za reklamu v soutěži automobil, jachtu nebo milion, neexistovali.

ostravští normalizační šéfové nepřestávali zdůrazňovat výjimečnost zadaného úkolu. Jakoby pro každého dramaturga mělo být vlastně ctí pokusit se uskutečnit neuskutečnitelné. Redakční kolegové cudně klopili oči, aby na ně nebyl namířen ukazovák. Mně se ale bohužel vykroutit nepodařilo. Tvůrčí zakázku, jak se tehdy eufemisticky říkalo, jsem navíc dostal v nejméně vhodnou dobu. Koncem 70. let, kdy se o nové soutěži začalo hovořit, vrcholilo totiž období, kdy vedení studia začalo usilovat o ukončení mé dlouholeté spolupráce s kameramanem a režisérem Jiřím Vrožinou, nejlepším kamarádem mého života. Trochu předbíhám, když uvedu, že tlak se stále stupňoval a v červnu 1981 nakonec vedl k Jirkově emigraci do Austrálie. V roce 1978 jsme si ale ještě nebezpečí nuceného rozdělení nepřipouštili. Měli jsme za sebou společnou práci na dokumentech o mořeplavci Richardu Konkolském, na filmových cestopisech z Austrálie, na relativně úspěšných vzdělávacích seriálech, například na cyklu Nebezpečný svět kalorií, ve kterém získal velkou popularitu bojovník s obezitou profesor dr. Rajko Doleček, ověnčený prestižní diváckou cenou Televizní krokodýl. Dodnes netuším, co se vlastně skrývalo za úpornou snahou rozdělit a tím prakticky zničit poměrně úspěšnou tvůrčí dvojici. Sledoval jsem neblahé úsilí nadřízených s velkými obavami. Dnes už samozřejmě nemá smysl spekulovat o tom, co bylo skutečným důvodem těchto snah. Příčí se mi svádět vše na obyčejnou lidskou závist. Je ale fakt, že jsem byl roku 1978 na základě vynuceného souhlasu ze dne na den převelen z publicistické redakce, v níž Jirka musel zůstat, do redakce uměleckých a zábavných pořadů. Obdržel jsem takzvanou uměleckou dramaturgickou smlouvu a přečetl si v ní, co mě čeká. Vyplývala z ní mimo jiné povinnost zabývat se žánry, se kterými jsem do té doby neměl vůbec nic společného, včetně soutěží. Byl jsem v osobně nevýhodné situaci, kterou v červnu roku 1982 prohloubila emigrace dalšího mého výborného kamaráda, jachtaře Richarda Konkolského, do Spojených států. Někdo se může usmívat, že mi přece nešlo o život a že jsem situaci vnímal možná až příliš přecitlivěle. Ale já se opravdu v noci budil hrůzou při pomyšlení, že musím co nejrychleji a bez jakékoliv pomoci vymyslet novou, původní, originální soutěž, a když to nedokážu, miliony lidí u obrazovek a soudruh ústřední mi to spočítají.

Miloval jsem a miluji fejetony Rudy Křesťana. Ve chvílích, kdy mi opravdu začalo téct do bot, jsem si v Mladém světě přečetl Křesťanovo vyprávění o mládenci, který měl zvláštního koníčka. Sbíral elektrické izolátory. Vypadalo to na šílený nesmysl, ale dodnes si pamatuji jméno toho sběratele, František Daněk. Upřímné zaujetí toho mladíka Spacova a jeho skoro dojemná láska k porcelánovým výtvorům, v podstatě předmětům nezajímavým a podružným, se díky Křesťanovu laskavému pohledu dotkli mého srdce. A dostal jsem nápad. Co kdybych dal na obrazovce příležitost nadšencům, kteří sbírají právě tyto takzvané zbytečné věci, nejenom ty celkem nezajímavé izolátory, ale i předměty otevírající doširoka bránu k různým oborům lidské činnosti, a tedy i k vědění. Gramofonové desky, žárovky, sírové etikety, známky, mince, vojenské přilby, mlýnky na maso, střešní tašky či pohlednice dalekých zemí, a vědí o tématu svého sbírání víc než ostatní lidé. Setkání s takovými osobami může být příležitostí seznámit se s podivuhodností světa, s jeho pestrostí a barevností, dozvědět se něco, co nikde jinde není k mání. Přímo jsem ucítil, jak mé čelo pohladila andělská peruť původnosti a originality. Teď už budu moci klidně spát. Právě jsem vymyslel princip nové televizní soutěže.

0: Noc plná hvězd.
1: Bonsoir.
2: Soir. Ça va?
1: Pas trop mal. Et vous donc?
2: Merci. Comme-ci, comme ça.
1: Enfin, pourvu que ça gaze.
2: Oh, tiens.
1: Ouais. C'est l'essentiel.
2: Oh, je vous assure, je vous assure. Oh, mon Dieu, oh.
1: L'essentiel.
2: C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie est une chienne.
1: Par exemple, mon ami, c'est pas mal trouvé. Ya. Richtig.
2: Yeah. Vy jste taky Čech?
1: Bože, to je náhodička.
2: Cizině z Prahy?
1: No já jsem z Prahy.
2: No to jsme oba z Prahy, no to je báječný.
1: Ale řekl byste to někdy,
2: no jo,
1: tak přece jen ta Fraporte takhle.
2: A dlouho jste v cizině?
1: No to víte, já hned po válce jsem.
2: Jo, já taky hned, jak po převratu čistě jsem jen tak ovšem.
1: To je nejlepší, víte, jo, vypadnout jaksi,
2: jo,
1: než se to vyjasní.
2: Ano. To je, jsem rád, že tady přeci jenom tak ono přeci to
1: piče. Opravdu, víte, to je nejlépe takhle, když člověk v cizině, já
2: ano,
1: říkám
2: ano,
1: vždycky zejména.
2: To je správné, to je velmi správné, tím pádem se člověk vystříhá mnohému, ano.
1: A naopak zase.
2: Správně jste řekl, naopak protože spáč na tom právě, proč ne, že ano?
1: Ale to se ví, protože z tohoto hlediska samozřejmě všechny ty překážky odpadají a
2: jo, to je tak.
1: A potom,
2: to důležité, to potom, ano.
1: Velice.
2: To je, to jsem rád, že jste z Prahy, bože, aspoň si máme o čem povídat, že ano?
1: No, bože.
2: Ta Praha, to je, kolikrát si říkám,
1: já
2: to je marný.
1: Taky vždycky, tak v cizině si řeknu občas vždycky, je Praha.
2: A to já zase si spíš říkám, Praha je. To je marný, ono je to stověžatý, ono to člověku přiroste k srdci, víte, to je marné.
1: Proti tomu se nedá nic dělat?
2: Jo. A v mnohém se Praze křivdí.
1: O, to zajisté, víte, to víte, příteli, máme Paříž například.
2: Máme Paříž například, tedy nehledě na Paříž, já jsem byl i v Americe, tedy i tamhle, a tamhle, všude jsem tedy, tamhle jsem byl a tady tak jsem chodil tedy.
1: Ano, já jsem byl na těch týž místech.
2: Ano, to je náhoda, že jsme se tam neviděli, tedy Kordilery například, je to tedy veliké, je to krásné, nahoře sníh, že ano, ta nádhera, víte, ale Joffin to není.
1: To je to, nebo máte zase například třeba v Paříži tu dlažbu, to je pořád, že je to báječný
2: asfalt,
1: a rovný,
2: jo,
1: a
2: jo.
1: Ono je to takový pádní.
2: Jo, ono je to sice černý, ono se to blízká, ale je to furt.
1: Je naproti tomu přeci jenom ta pražská dlažba, to je.
2: To je marný, z toho dýchají století, kamaráde, že ano. K tomu člověk rád přilne, k tomu kamenu, dyť, co jste chodil, Žižka.
3: Račte si natáhnout ten gram.

své milé radost udělal. Koupil jsem auto a nedbal jsem však jaké, abych jel také o kousek dál. Věřte, byl jsem rád, když jsem poprvé vůbec vyjel z vrat.

0: noc s hvězdou.
1: Přišlo jaro. Zem voněla, všecko začalo pušat a nalévat se. Vtáci švizinkali, kočky mňanžali na kálenicách, kouca nafukovala, šponovala na drvách, jak kdyby mu patřili všecky slépky v dedině, a muchy sa honili kolem záchoda. No všady plno lásky, jenom Janek Obrúčku byl smutný jak želva a chodil sám. Zanevřel na to hadží plémě od tej doby, co ho tá putifarka Anža Lízačková tak hanebno zradila. Ale to už jsou 3 roky, zrada přebolela, už aj přestal zpívat svou zamilovanou. Ani žádný neví, co ňa bolí, ani ten pán doktor, co ňa hojí, bolí ňa hlavička, srdca polovička. No a protože čas je najlepší doktor a nabolavé srdco je najlepší lék, živočišné teplo a živý obklad, zahleděl sa jednu u muziky Marince Ohnicovej hluboko do očí. Třeba, že by jenom synkem chalupníka a Marinka z gruntu zahořala jak laterňa a svatý Antonínek sa na obláčku spokojeno šťúřil, že už zase dvě srdéčka ťukajú v jedném taktu. Nešťúřili sa ale starý Ohnica. Jedného dňa vleteli do izby jak tornádo, zabubnovali jak na prodaj drev a podali Marince ultimátum. Poď sem, ty opíco, odkdy sa slézá s tým schořem? A jak to, že já o tom nic nevím, co? Jestli ťa z tú lúzu ešte jednu uhlédnu, až poznáš tatu. Zrúbu ťa jak financ kozu. Takú žebrotu v baráku živit nebudu. Ženicha k tobě rovného ti dovedu já, rozuměs? Nafúkli sa, že jim bombík od krku ufrngl až za pec a s brbláním odešli z izby. Marinka chuďato zlaté bečala, nebylo s ňou řeči. Ohnica dali vědět Janečkovi, kdo porúča na grunte a připomenuli, že Lestiho z jejich dcerů ještě někde nachytajú, tož ho rozkubnú jak daňovú upomínku a hodí ju přes plot. Ale jak už to bývá, co sa zakazuje, to najviac šmakuje. A hlavne, když jde o lásku. Ešte ten večer, ledva sa zmrklo, šúst šorec kolem zahrádky a z druhej strany sa přehúpl Janeček přes plot. Umlativne po starým ořechem sa zešli a horké slza mísili sa na vyšívaných kvietoch Janečkovej košule. Aj měsíček vlézl za mračno, lebo sa nemohl dívat na bolest týchto dvou mladých ľudí. A dobře, že zaskoval, neviděl aspoň další ľudskou špatnost. Starý Ohnica, který dávali pozor jak ostříž, vyběhli ze stínu a nemilosrdno švihali bičem do nešťastnej dvojice. Kolej sakru a škrdých nadávek přitom padlo, to sa nedá říct. Janeček zatiaľ zuby, ale přemohl sa jenom na chvílku. Slovácká krev zabúřila, ruka vyletěla jak šabla a Ohnica přeletěli přes Sečkovicu, kde ostali ležat a řvali jak pominutý. Janeček obtulil Marinku a kosárky jenom šústli nad plotem. Ohnica už věci švíhat nemohli, lebo měli zlomenou ruku. U Ohnicu bylo tenkrát boží dopuštění a starí si všecku zlost vylévali na Marince tak, že už sa na to nedalo dívat. Nad humnama sa nesla smutná piesnička. Nad Mjavou sú dvě hviezdy jasné, u súsedu majú dívča krásné. Keď ho vidím, musím ho rekovat, sú chudobný, nesmím ho milovat. To Janeček sa pokúšal vyspívat svoju bolest. Starý Ohnica podali na Janečka žalobu a slubovali mu hroznú pomstu. Když byla trojica po delší době předvolaná k súdu, převelice sa pán súci divli, co to majú před sebou. Starý Ohnica v novém lajbli, hubu jak měsíček, veržinu v kútku a z každej strany jedného z mladých. Pán súci nahlédli do protokolu, potom na těch třech a pravili, No, počúvajte, když sa tak na vás dívám, to že nijak zúřivo nevypadáte a že byste sa chtěli súdit, no to už sa ani teplu nezdá. A tož víte, pane Rado, povídaj Vondica, já to beru zpátky. Víte, tento, jak bych vám to pověděl, Janek je ináš dobré chlapisko. A já jsem také nebyl lepší. A potom budu stařečkem, víte? Marinka se stydlivo přikrývá vlňáčkem a Janeček ju hladí pohledem. Odcházají a stařeček praví u Janečkovi. Tož víš, Janku, však nic ve zlém, ale byla to facka, jak když kůň kopne.

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy. Konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
3: stratyanalezy.info
0: stratyanalezy.info.
4: Vždycky, když ztratíš i poslední naději, vzpomeň si, že dobří holuby se vracejí. Zakrouží nad dvorem, kde si žil jako kluk před léty. Nezoufej, přiletí. Na fotkách z tamtěch let jsou vidět už jenom

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý večer. Dovolte nám, abychom vás vlídným slovem, o které u nás nikdy není nouze, přivítali na druhém, tentokrát večerním posezení s přáteli v divadle Semafor, tedy na návštěvním dni.
2: Vědomi si toho, že přiznání je spolehčující okolností, přiznáme se hned na počátku večera k tomu, že tento pořad vznikal za dosti podivných a podezřelých podmínek.
1: Ano, vznikal totiž v době, kdy valná část souboru divadla Semafor odjela do zahraničí. A to do jeho lákavější části. A jako vždy jsme tady zůstali my dva, kterým bylo laskavě doporučeno zde vystupovat.
2: Původně jsme chtěli sehrát hru od Ignáta Hermana Čuk a Gek.
1: No jo, ale pak jsme od toho také upustili, protože to by v dnešní době mohlo vypadat jako servilita. Když je třeba přiznat, že na druhé straně jistě návštěvy by byly dobré. Jeden divák byl by oblečen jako druhý. A oko herce by si na zelené barvě odpočítal.
2: No jo, ale co nám zbývalo? Zase si řekněme upřímně, nejsme ženský a těžko sem diváka přivábíme kývnutím nožky či prvky kankánu. Tak nám zbyly prakticky dvě možnosti. Ta první byla rychlým během na 20 metrů bez jediné zastávky si zničit zdraví a získat tak pracovní neschopnost.
1: Tady dobře, že to se nám také nepodařilo, protože ani jeden z nás 20 metrů bez zastávky tak naše železné zdraví neutrpělo.
2: Čímž nám zbyla možnost druhá, zoufalá a poslední. Představení sehrát, založit ho na našem vytříbeném humoru, smyslu pro komičnu a gag a celých 7 hodin eventuální návštěvníky v nevídané zábavě k popukání pouze za pomoci statistů a komparzů.
1: My vám tady jména komparzistů a statistů nebudeme uvádět, vy je naleznete v programu.
3: Já bych snad upozornil na pár nadanějších.
4: To je zbytečný.
1: Ani na toho člověka.
4: Ale no, to nevíš, co z nich vyrostlo.
1: Takže přejdeme rovnou k administrativě. Vy jste si před začátkem představení koupili, nebo jakýmkoliv způsobem jste získali tištěný program.
2: Ano, to je vlastně pro vás takový doklad, že jste skutečně v divadle byli a zároveň to může být suvenýr, památníček, do kterého si zaznamenáte různé postřehy z tohoto extrémního prostředí.
1: My bychom skutečně o přestávce neradi při namátkové kontrole zjišťovali, že někdo dvojlist nevyplňuje, že si pořadu okouní, že sabotuje normalizaci. Takovému člověku bychom byli nuceni nejenom odebrat tušku, ale nahlásili bychom ho i v redakci při spojeneckých vojskách.
2: Kdyby to někomu nešlo, kdyby se někdo něčeho bál nebo na někoho něco věděl, tak může i dodatečně požádat o bratrskou výpomoc pana Balcara, pracovníka NHKG.
1: NHKG, to je, jak všichni víme, nová huť Klementa Gottwalda. A my pana Balcara, pracovníka tohohle zařízení, představíme, protože na takového člověka je vždycky dobré ukázat prstem.
2: To je pan NHKG.
5: Já doufám, že večer bude zdařilý, že odstraníte hesla a nápisy a nebudu si muset pozvat opět další kamarády z hutě NHKG. Hledek. Dobře, hledek.
1: No, takže víme, na čem jsme a můžeme pokračovat. V druhé části večera, v druhé části návštěvního dne budete mít i vy možnost zapojit se do programu a přispět tak umělecky k úspěchu celé akce.
2: Ano, kdo chodil na naše návštěvní dny před rokem a půl, tak ví, jak to tenkrát tady vypadalo.
1: No, takže víme, na čem jsme a můžeme pokračovat. druhé části večera, v druhé části návštěvního dne budete mít i vy možnost zapojit se do programu a přispět tak umělecky k úspěchu celé akce.
2: Ano, kdo chodil na naše návštěvní dny před rokem a půl, tak ví, jak to tenkrát tady vypadalo.

0: Balcara, tedy NHKG, a tudíž i za své slovo zde pronášené plně odpovědný. My přeci nemůžeme připustit, aby zdejší družby milovné jeviště bylo zneužito k bohapustým lžím, třeba z vlčáky ze svazu novinářů.
1: Já bych měl jednu soukromou prosbu k eventuálním účastníkům večera z vašich řad, kdybyste laskavě svým vystoupením zde nerušili provoz na Václavském náměstí a v Jindřišské ulici, protože za tento přestupek je v zahraničí sazba od 3 do 5 let vyhnanství.
2: Takže to jsou nutné informace, ano. Snad zbývá ještě dodat, že dnešní pořad bude stále ještě veden převážně v české řeči.
1: My zahájíme je.
2: Ano, rovnou. První účinkující, který nám sedl na vějičku, tudíž započne večer, je náš velký přítel Pavel Bobek.

Voda, samá voda a nic víc. Všude voda, voda byla móda a v té vodě skoro vůbec nic. Když pak někde tamhle krajem něco šplíchlo,

a vláčcem moře Trilobič se stal. A Trilobič se diví, kde se tu vzal a proč tu je a proč to moře mokré. Ach, proč to moře mokré je, proč voda je vždy H2O, proč vpravo není nalevo, proč každá žoužel duši má, diví se Trilobič.

pak se ale vody nenápadně ztrácejí. Pra, pra, ryby jsou tím pádem na dně, savcům světlo v očkách nadějí. Od opic je krytství krůček, jak od přesní dávky k obědu. Objeven byl střelný prach a bůček, člověk začal planout pro vědu. Ve jménu vědy zkoumá skryté jevy, i z kamene chce pravdu vydobít. Rozklepne šutr a v něm se mu zjeví starý udivený trh.

jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

0: Noc plná hvězd.
1: Stavovské rozdíly. Panský šafář Nikles s panským správcem Paserem byli velice dobří přátelé, sedávali pospolu den co den u tisků ve venkovské rozlehlé hospodě, kde platili za tak nerozlučnou dvojici, že bylo vždy jisto, že všechny kousky, které rozvířily tuto obec, provedli šafář Nikles a správce Paser. Šafář Nikles miloval velice správce Pasera, ale přece mezi nimi leželo něco hrozného, co občas tváři Niklesově dodávalo pochmurného výrazu. A ta věc byla taková neslýchaná, že uváděla šafáře Niklesa v největší rozčilení, jakého jen byla schopna jeho dobrá duše. Kdykoliv totiž oba v hospodě utisků pospolu popíjeli a přitom ku konci vyvedli jeden ze svých veselých kousků, který obyčejně záležel v tom, že chytili v noci obecního strážníka a hodili ho někam do strouhy, tu po celé vsi znělo jednomyslně, že včera byl šafář Nikles ožralej jako prase a pan správce byl trochu veselej. Jisto však bylo, že oba byli ve stejné veselé náladě, stejně toho vypili, stejně to působilo na jejich mozky, ale což platno, hlas lidu zněl, šafář Nikles byl ožralej jako prase a pan správce byl trochu veselej. Nemůžeme se proto divit, že si šafář Nikles vroucně přál, aby se poměry obrátili, a proto, když mu to vlezlo do hlavy, to, co se povídá ve vsi, stával se střídmým. A když měl správce Paser 3 sklenice, on měl 1. Takže ku konci dopadlo to tak, že měl správce 30 sklenic a on jen 10. Tedy ve správném poměru 1:3 a nevyvedli toho dne nic. Nikles podporoval pana správce, tichý, zádumčivý, pan správce hulákal přes celou vesnici, vynadal hostinskému tiskovi, zatímco Nikles tvářil se neobyčejně slušně, ale druhého dne dozvěděl se, co opět říká hostinský tiska na danou otázku, jak to tam včera dlouho drželi. Ale víte, šafář Nikles byl ožralý jako prase a pan správce byl trochu veselej. Nikles chápal, že zde v tomto případě jde o velké protivy stavovské. Že jsou zde velké sociální rozepře stavovské, jak by on, Nikles, mohl rovnat se panu správci, a poznenáhlu jeho velikou tužbou bylo, aby se o něm jednou řeklo. Jo, šafář byl trochu veselý a pan správce byl ožralý jako prase. Ale jeho přání se nevyplnilo nikdy. Jak to byli zvyklí říkat, tak to říkali stále z úctivosti k panu správci, ať si pil sebemíň. Když byli spolu s panem správcem a vraceli se půl hodiny domů do velkostatku, slyšíval dokonce Nikles od pana správce ono ukrutné slovo, které ho činilo vždy tak malomyslným. Viď, ta jsem zas dneska veselej. Tak konečně plul šafář Nikles s proudem a věděl, že byť i oba byli stejně namazaní, vždy bude on ožralý jako prase a pan správce trochu veselej. Pan správce sotva stal na nohou a on šel vedle něho zpříma. Ale pan správce byl trochu veselej a on byl pořád ožralej. Jednoho dne se stalo, že oba byli stejně, pan správce i Nikles, a jak se v té krajině říká, už je to podetínalo. Šafář pil s plným vědomím, že to není všechno nic platno, a správce zaspil s velkou lehkomyslností, sasi vědom své dobré pověsti. Pak vyšli do vsi a ve velkých mátohách strčili na návsi nějakého uniformovaného člověka do rybníka. To byl jeden z jejich obvyklých vtipů, za který pan správce platil obecnímu strážníkovi každého večera pivo a doutník. Říká se, že žádný svému osudu neujde. A neušli. To nebyl obecní strážník, to byl četník. Četník na obchůzce, který je chráněn paragrafem 81 trestního zákona, jenž jasně mluví o veřejném násilí, jehož se dopouští každý, kdo vztáhne ruku na úřední osobu. Od této chvíle Nad hlavami obou vznášel se kriminál. Na takové věci je krajský soud. Na to už není soud okresní. A tak odbývalo se líčení proti oběma násilníkům před krajským soudem v Jičíně. Oba dva vymlouvali se na opilost a za svědky vzali si hostinského starostu a ještě 3 sedláky z obce, kteří byli přítomni onoho večera, kdy každý z nich vypil svých 30 piv. První svědek byl hostinský Tiska. No tak, pane svědku, řekl předseda senátu, jak to bylo s panem Niklesem? V jakém stavu byl, když opouštěl vaši restauraci? Prosím, milost pane a slavný soude, řekl Tiska rozvážně. Tadyhle Nikles byl, milost pane, jak je pánbu nade mnou vožrale jako prase. A co tady, pan správce, paser, pane Tisko? Hospodský Tiska se podíval na pana správce a pronesl vřele, milost pane, slavnej soude, pan správce byl tenkrát veselej. Bylo to zaznamenáno. Pak přišli ostatní svědkové a odpovídali totéž. Šafář, ten byl tenkrát ožralý jako prase, ale pan správce, ten byl veselej. Případ byl tedy velice jasný a podle toho taky dopadl rozsudek. Pan správce, poněvadž byl jen veselej, byl odsouzen na měsíc, ožralé prase Niklesa propustili na svobodu, poněvadž nebyl si vědom svých činů. A šafář Nikles měl ještě o jedno zadosti učinění víc. Neboť po ohlášení rozsudku zvolal pan správce zoufale. Ježíš Maria, pánové, dyť já byl taky jako prase. Ale to na věci nic nezměnilo.

když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

jsme všichni měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky. A máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce. Změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem. A telefon se

0: Noc s hvězdou.
1: O čem dumáš, kamaráde Forbesi? Pravil náhle stařičký Nick, pozorovav, že Staten zvěd jen zvolna ukusuje přidělenou mu vůsta, hledě zamyšleně do prázdna. Vzpomínám na taťku, vece oslovený měkce. Je to dobrý bojovník a vládne svým řemenem mnohem rychleji než nejlepší střelec svou pistolí. Obávám se, že bude mít určité námitky proti tomu, že jsem strávil 2 roky prázdnin a musím opakovat sexto, ačkoliv jsem mohl mít už po maturitě. Buď dobré mysli, těšil jiný kvarton, výzka je dřímajícího bernáška. Věřím i já Manitouovi, že budu opět přijat jako příručí do obchodu s střižním zbožím, hlavně s pomocí tohoto věrného zvířete, jež bude zajisté výbornou živou reklamou. Takovýhle hovory, zasáhl rázně aspirín, do divočiny nepatřejí. Já taky zítra půjdu k šéfovi hlásit návrat s dovoleným. A už vidím ten jeho ksicht, jeje. To zas bude zbytečných řečí. Povzdychl si zatrpkle nejslavnější povltavský Westman. Ale teď, dodal s drsnou vroucností, teď nás matička divočina kolébá ve svým klínu a šéfové jsou v dáli za horama. Možná slova šerifova působila jako hojivý balzám na duše traperů, znepokojených starostmi o zítřek. Hlouček vracejících se desperádu stichl a muži naslouchali téměř nábožně tajemnému hovoru divočiny, kterému jen oni rozuměli. Pod nimi šuměly vody Vltava Riveru, po obou březích ubíhaly černé obrysy divokých skal a na nebi tiše plál veliký medvěd. Mohutná drva praskala v ohni a vatra se zvolna rozhořívala zvouc k potlachu.

0: Noc plná hvězd.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Představ si, že jsem potkala na schodech Nováčkovou a ona mi vnutila...
2: Pro boha, co zase?
1: No ne, počkej, dva lístky na Fausta, to je ten, co vyletěl na Karláku stropem.
2: To je od ní hezky.
1: Já si myslím taky, že je to od ní hezky, vy.
2: A proč nejde na to sama, čarodějnice? Třeba by se něco přiučila.
1: Ona říkala, že nemá čas.
2: No, to je dobrý, tak ona nemá čas a my ho máme mít. Já ti něco řeknu, kdyby to byla slušná ženská, tak na to půjde do divadla sama a nebude otravovat celý okolí.
1: Pane, jo, třeba nám chtěla udělat radost.
2: No, proč by nám měla dělat radost? No, my taky žádnou radost neděláme.
1: Hele, Karle, tak rozhodni. Buď to půjdeme, nebo já jí ty lísky vrátím.
2: No a kdy to je?
1: No, ona říkala ve 8.
2: Ve 8. No tak to mám radost. Teď je čtvrt na 7. Než se rozhodneš, co si vezmeš na sebe, tak bude po Faustovi a to bych mohl vyletět zase stropem já.
1: Karličku, neboj se, já jsem v jednom cuku.
2: Jo, moment, počkej, ještě jsme nejedli.
1: Ale večeře mám taky hotovou.
2: No dobře, ale taky se musím oholit.
1: No tak díky, ty nesíko, co bys jí dělal, kdyby jsi mě neměl, kdyby jsi se snad ani neoholil, no,
2: no. Kdybych tě neměl, tak bych se neholil vůbec.
1: No,
2: takhle člověk neví, náhodou v divadle se vedle mě posadí nějaká hezká holka, že jo?
1: No, to určitě, na to se těš. Vedle tebe teď budu sedět já.
2: No.
1: Já se s tebe zbláznu.
2: Co je?
1: Namáčeš tu štětku do polivky.
2: Ježiši Kriste, tak zbláznit bych se mohl akorát, já teď mám polivku, samou bublinu.
1: Dobrý, dobrý vývar to byl. No to už nikdo nemůže jíst.
2: No, víš co? Nabídni to Nováčkovi. No, řekni, že to je Faustova specialita.
1: Vtipnej, ty jsi
2: vtipnej,
1: ale máš
2: babušty
1: a
2: jes. No. To je celá večeře.
1: Ne, tady máš ještě hořčici a dělej.
2: A co bude jíst kluk, prosím tě, až se vrátí?
1: Na jednou starosti. Kluk má špekáčky v troubě. Tak
2: já nevím, co dřív, a tady chybí knoflíček na levým rukávu, tady zase napravím.
1: No a co mám asi tak dělat, no?
2: Přišívat knoflíčky a ne trejdat každý den. Podívat.
1: Já za to nemůžu, že je ta krveš. Ty snad polikáš, nebo co?
2: Jo, z hladu.
1: Tak mi to podrž, já se na to podívám.
2: Já, Ježiši Kristo!
1: Je to možný? Je to možný, že ty takhle blbneš? To se opravdu nikam nedostaneme.
2: Já jsem si pogriloval celou ruku.
1: A proč jsou tady dvě dírky?
2: No.
1: A tak proč si tam nedáš ty briliantový knoflíčky?
2: Briliantový knoflíčky. Jsem ještě neviděl briliant, který stojí 6,30.
1: 24,50. 24,50. Karle, no. Mám si vzít ty černý šaty? Ty jsi se měla poslední, jak jsi
2: byl. A jo.
1: Ty hnědý.
2: No, klidně.
1: A nebo tyhle ty, co? Ne, počkej, tyhle ty, hele.
2: Jo.
1: Tyhle.
2: No jo, ty jsou prima. Ježiši Kriste, co jsi s tím, prosím tě, dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
1: Ty máš klukovou košili na sobě.
2: No tak proč mi ji dáváš?
1: Já ti ji nedávám.
2: Ježiši Kriste,
1: ty jsi si ji vzal.
2: Zatracená. Kultura, já se divím, že to nezrušuje.
1: Jiný chodí taky do divadla a nedělaj z toho takovejhle problém.
2: No jo, nedělaj problém, víš? To jsou u mě hrdinové.
1: Zapni mi to.
2: No já to zapnu. Počkej, nehej.
1: Já čekám, co dělám? Ty jsi ale němej. No. Já jsem si tě kdy brala.
2: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
1: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na 8.
2: Ježiši.
1: Na to já mám tak.
2: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
1: Počkej, Kaliku, pozor. Sedni si. Teď máme klid. Kaliku, Je pár hodin.
3: Podívej se, vám se Prášek.
2: Prášek?
3: No jo, tu
2: na co to je?
3: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
4: Ale pozor, jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.
3: Já ti teď něco řeknu. Aby jsi věděl, ty dovedeš čeká otrávit. Já se teda ale opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
2: No, co?
3: Já tady celý dny takhle šumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
4: Tak dost. Dost, jo?
3: No.
4: Klid, do fabrikace a jde se, jo, rozumíš? Tak. Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do pucu, já se ale budu s tím Práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
3: ano.
4: Ne?
3: Ano.
4: Podívej se. Pojď sebou.
3: Já jsem.
4: Už je skoro.
3: Jo. Jo, ano.
4: Osmý, rozumíš?
3: Ne, počkej,
4: tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
3: Ano, podívej se. Já jsem hotová, kdy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
2: No.
3: Kolik je hodin?
2: No, jsem ti říkal.
3: Co?
2: Jsem ti říkal, že je asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
3: Já nevím, no, když ty jdou napřed.
2: Jo, aha, taky se mi zdá.
3: No, jdou
2: já
3: napřed.
2: Nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no, já, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
3: Kale.
2: Co?
3: Sexy?
2: To tady v žádným případě, miláčku.
3: Tak. Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš, jo? Legrýbac máš?
2: Jo, mám.
3: Tohle peníze máš?
2: No samozřejmě.
3: Máš, lístky máš?
2: No lístky, ty máš přece ty.
3: Jak to já?
2: Jistě.
3: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
2: No to bych je... To
3: do
2: bych
3: ruky?
2: To bych je v té ruce musel mít.
3: Tak si jsi jistý ruky dát někam jinam.
2: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď tak laskava, já mám přece paměť.
3: To nepotřebuju dělat.
2: No prosím, tady jsou, lidi to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
3: nic
2: neděje.
3: Je, jsem, no, nebo je zase někam dáš. No, kolik je tě hodin?
2: Půl osmi a pět minut.
3: No. No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
2: Jo,
3: no
2: jistě, tak vidíš.
3: Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek. No, tak jdem, pojď.
2: Ježiši Kriste.
3: Co?
2: Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
3: Proč?
2: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!

kreslí si superstáry na tričko. A co mý kamarádi, co tam na mě čekaj? Střihnou si aspoň někdy rock'n'roll. A nebo čtou jen skutky svědců FL věka.

0: noc s hvězdou.
1: 6:30. Já si musím udělat ještě malou generálku. Slavinko!
2: No, vlastně.
1: Jak to, že nemám černou kávu? Celé odpoledne pracuji na referátu a nemám tu černou kávu.
2: Však jsem ti žadala ty košely, Pepičku, víš.
1: Prosím tě, nepovídej mě pořád o takových samozřejmostech. Já si je přece při psaní referátu snad žehlit nebudu, ne?
2: No ne.
1: Ale víš sama dobře, jak se mi je těžko pracuje, když nemám po ruce černou kávu.
2: Jo, tak já ti hned přinesu, Pepičku, ne. Jo? Tati?
1: Půjď tam. Ne, počkej, moment, já už se bez ní obejdu, skoč mi pro cigarety, ano? Pan. A nezapomeň na večeři, ano?
2: Jo, já určitě, všechno budeš mít včas, Pepičku, klidně.
1: Vážené soudružky, občanky a dívky, vážené shromáždění, dovolte mi, jako představiteli mužského pohlaví, lepší bude pokolení. Mužského pokolení, abych zaprotestoval na adresu těch, kteří stále ještě nechtějí pochopit význam rovnoprávnosti. Je hanbou mužského pohlavení. Totiž pokolení, že existují muži, kteří vzdorují spravedlivým nárokům našich...
2: Tady máš ty cigarety.
1: Jaký cigarety?
2: Jsi chtěl pět.
1: Já jsem chtěl cigarety?
2: Jo.
1: Aha, jo, já jsem chtěl. Tak je, polož na stůl, dobrý, děkuji. Připrav mi prosím tě lakýrky, ano, tady černé ponožky mám tak lakýrky, ano.
2: Letím.
1: Kde jsem to teď? Člověk má nit a potom takhle někdo... Zatracený ženský. Ne! Není pohyb! Totiž není pochyb, že mají-li být správně vyhodnoceny výdobytky žen, je nutno přejít od teorie k praxi. Je třeba odstranit křivdy, kterých se na ženách dopouštíme přímo. Přímo ve svazku rodinném. Slavinko, co je s tím jídlem? Jak to na stole? Co mám na stole, prosím tě? Tak ty si myslíš, že teďka všeho nechám, jo? Sednu si ke stolu a budu najednou večeře, nebo co, jo? Víš co, já mám tady hleto za odpovědnost? Slavinko, co dnes referát, to není jako umí nádobí. To je strašlivě důležitá agitační práce. Tu polevku mě dej ohřát, jo?
2: Jo.
1: Tak připrav mě vykartáčový světle žaty.
2: Jo, já vykartáčuju tu polevku.
1: S hrůzou zjišťujeme, že v atomovém věku, prosím, existují manželství, kdy muž si dělá z vlastní ženy přímo služku. A s takovým nestydatým otrokářstvím musíme okamžitě a rázně skoncovat.
2: Tak tady máš ty boty, Pepičku.
1: Boty, dívolně.
2: Prosím tě.
1: Já se už je postýkám, kolik je hodin, podívej se na to, pojď tak hodná. Vyskytují se ženy, které se však bojí svých mužů a otrockým slouží. Buď tak hodná, dej pozor, ty mě se na tu nohu vykroutíš, co to děláš, neumíš obout ani boty vlastně. Moment na říci, pojďme říci, no. No tak, moment, já tady mám tu druhou, no. Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. Au, krucina, ty se s tím pár. Dejte si. Udělám si to sám, co je s tou večeří?
2: Navořím vám polivku.
1: No tak buď tak dobrá, proboha, to není horké, ať si nespálím jazyk, ještě bych nakonec referát očišlal. Raději, Slavinko, přines mě mavé sako. Já jsem úplně... Bez večeře se obejdu, ale vysaká. Mě pochopitelně nepustí ani na tribunu, tak běž.
2: No, já jsem ti připravila to světlý sako. Po tom tmavým saku si vůbec nic neříkal.
1: Já jsem neříkal?
2: Ne.
1: No ale Slavinko...
2: Co říkal světlý sako?
1: Já se netřu, miláčku, ale uvědom si, že já jdu do společnosti a ne na tenis.
2: No to ne.
1: Připrav mě to. Tmavý sako, ať vypadnu. Trochu myslím při práci. Maminko, Mé osobní zkušenosti proinventarizovaly, jak šťastná je rodina, kdy si manžele dokáží rozdělit domácí práce. No, 7:00, jsem putal v županu. Slávino pro pána krále, kde se couráš, vždyť já to všechno nezvládnu. Polévka.
2: Se pohřívala to sako.
1: Co si ohřívala?
2: Sako.
1: Sako. Jo, tak. Polévka, sako, já se s tebe snad. Ty mě přivedeš, víš tu trému. Moment. Teď se budu půl hodiny oblékat, převlékat, svlékat, referát je úplně na vůni, na vodě.
2: A dobrý.
1: To všechno proto, Slavinko, že ty si neumíš rozdělit práci. Ty myslíš přímo na 100 věcí najednou, víš?
2: Já jsem žehlila to risotto.
1: Slávinko, kvůli tvé neschopnosti se může stát, že ženy budou dalších 100 let trpět v útlaku.
2: To není možný.
1: To já bych si na svědomí nebral.
2: Já dělám, co můžu, Pepo.
1: Tak, pust. Je třeba, aby všichni muži se stali věrnými pomocníky. Ty mě urveš ten rukáv, počkej. Věrnými pomocníky své ženy. Kde je pláš, klobouk? Nech toho, prosím tě, buď tak.
2: Možná na tu polivku a máš na stole připravit.
1: No, radši mi přines ten klobouk a pláš. Ano, já pospíkám strašlivě. Vážené přátelé, soudružky a soudruzi, vyzývám vás všechny muže, aby neváhali ani hodinu, ani minutu, ani vteřinu prosadit a zabezpečit svým milenkám, manželkám a dívkám radostnou budoucnost.
2: Tady máš to risotto.
1: Co risotto? Klobouku risotto? Slávinko.
2: Ne, klobouk teda.
1: Kde je pláž, kde je deštník, kde je aktovka, venku je jako skonve a ty mě klidně pošleš do toho liáku v nových šatech. Slávinko?
2: No tak.
1: Rozdělme si manželky na půl. Rozdělme si povinnosti pochopitelně na půl. Osvoboďme ženu od její nicotné domácí práce.
2: Tady máš.
1: Dělej, no prosím tě. Mám co dělat, abych to vstěl?
2: Tady máš aktovku, deštník se ozývá. Deštník se... Nebo večeříš, Pepo.
1: Ty šíříš, Slávinko, ty šíříš. Teď si sednu k večeři a budu večeřit. Já budu rád, když se dostanu vůbec ke stolu, totiž na tribunu. Pa, Slávinko.
2: Pa.
1: Pa. V klidu si tady pěkně všecko udělej. A drž mi palce. Já se jdu bít za tvoje práva, svobodu a za štěstí. Slávinko.
2: Jen abys to prosadil, tatičku.

0: Noc plná hvězd.
1: Vážený a milý pane Tartarene, dovolte, abych vás pozdravil z vašeho města, abych vás pozdravil z Tarasconu. A abych se vám za co si omluvil. Vy jistě víte, že pan Alfons Dody napsal o vás knihu. Taková věc se neutají. A protože se vždycky najdou ti, kdo vyprávění humorné shledají urážlivým, nepochybuji, že jste byl mnohými z nich na toto dílo upozorněn. Člověk, který byl knihou nebo jenom článkem někde pochválen, se nemusí nic dozvědět. Donašeči neroznášejí zprávy příznivě. A málo kdy se najde někdo, kdo by vám řekl, tam a tam se o vás píše dobře. Ale donašeči bývají ke všem svým ostatním záporům ještě hloupí. A stane se jim, že omylem a díky vlastní nechápavosti přinesou i dobrou zvěst. Představuji si, že tak nějak to mohlo být i u vás. Představuji si, pane Tartarene, jak přicházeli s ustaraně pohoršeným obličejem a oznamovali vám jakýmsi rozhořčeným šeptem, že vyšel zloby plný pamflet, který se ovšem marně snaží tupit vaši odvahu a velikost a slávu vašich činů, a tím, jak jistě dodávali další, dotýká se pan spisovatel i cti celého města, okresu a kraje. Dovedu si představit, jak jste byl obklopen hlukem takového zhluku, jak vám jejich křik bránil rozhlédnout se, rozpoznat, zvážit. A jak se k vám jen těžko, protože beze slov a po špičkách blížili ti, kdo z knihy pana Dodeta cítili naopak vanout okouzlený obdiv. Ale možná, že to tak nebylo. Možná, že jsem nesu zkušenosti odjinud a tedy jiné. Možná, že nelze říci, tak tomu mezi lidmi je, protože lidé jsou určováni mnoha silami. A svítí-li, jak se říká, na všechny totéž slunce, je přece jen asi rozdíl mezi těmi, na které svítí jenom občas, a těmi, na které svítí po většinu roku. Ale teď o mé křivdě. Ach, milý, milý pane Tartarene, zajisté i vy jste chodil nejen do školy, ale do škol. Jste, z četných vašich poznámek, tak soudím, muž vzdělaný a zčetlý. A pamatujete si jistě, že právě věci školou nabízené, bavnucované, hlava odmítá. Jen tak, jen ze vzdoru. I hlava, řekněme, má svoji hlavu, kterou si občas postaví a řekne ne. A toto se stalo s vámi, mně. Slyšel jsem vaše jméno poprvé z úst naší paní profesorky. A první krásné věty vašeho příběhu jsem musel koktat v originále, což všechno vzbudilo mou nedůvěru i mé nechutenství, za což se hluboce omlouvám. Své paní profesorce, vám, i jazyku, se kterým dosud marně zápasím a který ze všech cizích jazyků mám nejraději. Ano, byl jste nám povinnou četbou. Nevěděl jsem, nechtěl jsem vědět, o čem je tu řeč, čeho se týká tato kniha, o čem vypravuje. Bránil jsem se jako léku, který je mi podáván a jehož každá kapka má pro mne všechnu hořkost světa. Polikal jsem větu za větou, každou z nich na několik doušků. Co slovíčko, to potíž, překážka a odpor. A není divu, že smysl, povaha i tvář mi unikaly. A málem unikly. Potkal jsem vás pak po druhé, drahý pane Tartarene, a o tom bych vám chtěl něco říci. Bylo to v Praze, bylo jaro. A Praha na jaře je zvláště krásná. Šel jsem jejími ulicemi, bylo mi z nějakého důvodu dobře a zahlédl jsem za výkladem knihu s vaším jménem. Koupil jsem si ji. Byl jsem už dosti star, abych věděl, že mám nějaké dluhy a dosti odpověden, abych věděl, že je na čase je platit. Koupil jsem si knihu, sedl do kavárny, objednal si víno a začal číst. Znovu jsem začal. Po tolika letech, tentokrát ovšem ve své rodné řeči a tedy bez překážek, číst ty první věty vašeho příběhu. A tu se mi stalo něco, co je vzácné. Bylo mi dovoleno vstoupit dovnitř. Byl jsem přizván. Směl jsem být účasten a postát spolu s vypravěčem na kraji Tarasconu, před třetím domem na Avignonské silnici, před vaším domem, před domem plným cizích krajin, před domem vaší odvahy a vašich snů, před domem s baobabem. Bylo mi dobře. Byla to chvíle, kterou člověk žádává a vždycky marně, aby prodlela. A já jsem, jako už tolikrát předtím, pocítil tu nezaměnitelnou vůni vaší Provence. Postál jsem na prahu domu, na samém prahu vyprávění a šel pak pomaloučku dál, zapíjeje ty první kroky šatonevským vínem. Svítilo slunce, obloha byla modrá, víno temně červené a byla neděle. Tam u vás byla neděle. Nedělní ráno v Tarasconu. A já šel s vámi, pane Tartareny, a spolu s ostatními za zvuku trub, rohů, na lov. Ach, slavné, přeslavné lovy taraskonské. Leželi jsme ve stínu studny, staré zdi, olivového stromu, před námi kus dušeného hovězího v rosolu, syrové cibule, několik ančoviček a zapíjeli jsme to některým tím pěkným druhem vína od řeky Rónu, po kterém se tak pěkně směje a zpívá. Ach, krásné, překrásné lovy taraskonské. Čepice létající do vzduchu, salvy ran a sláva zásahů. Kéž by se už nikdy jinak nemířilo. Doušek vína na vaše úspěchy. A čtu dál. Je noc, je jižní noc. Jsme v domě lékárníka Beziketa, kde se zpívá, kde se už po léta zpívá ty hvězdo bílá, tebe zbožňuji. Zatímco u zbrojíře Kostekalda a taky po léta zpívají jinou. Chceš-li jít do země chýší? Je noc, je klidná, vlahá, taraskonská noc. V každém ze zdejších domů zpívají tu svou, ale nejkrásnější, aspoň pro mne, zpívá berní správce. Kdybych byl neviditelný, nikdo by mě neviděl. Žertovný popěvek. Ano, takové jsou písně, pane Tartarene, vašich spoluobčanů. Každý má tu svou, jen vy je máte všechny a všechny zpíváte, ale nad to, vysoko nad to, pane Tartarene, a věřte mi, že jsem to četl se slzami v očích. A co na tom, zda jsou to slzy dojetí anebo smíchu? Jen hlupák by v tom viděl rozdíl. Vysoko nad to je vaše vystoupení se starou paní Beziketovou, při kterém zpíváte dvojzpěv z opery Robert Ďábel od Meyerbeera. Alfons Daudet to popisuje takto. Kdo tohle neslyšel, ten neslyšel nikdy nic. To se mne týká, kdybych žil 100 let. Viděl bych po celý život velkého Tartarena, jak se slavnostním krokem blíží k pianu, opře se o ně, zašklebí se a pokouší se dát své dobrácké tváři ďábelsky divoký výraz Roberta Ďábla. Sotva se postavil, i hned se celý salon chvěl. Každý cítil, že se tu bude dít něco velikého. Tu, po okamžiku ticha, paní Beziketová začala, doprovázejíc se na pianě. Roberte, tebe miluji, mé srdce tebou žije jen, ty vidíš moje zděšení. Dvakrát. O, smilování pro tebe a smilování pro mne. Pak potichu dodala. Teď vy, Tartarene. A Tartaren z Tarasconu s nataženou rukou, zaťatou pěstí, s třesoucím se chřípím, zapěl 3x hrozným hlasem, který rachotil jako hrom do nitra piana. Ne, ne, ne. Načež paní Beziketová spustila znovu. O, smilování pro tebe a smilování pro mne. Ne, řval Tartaren znova a ještě víc. A to bylo vše. Nebylo to dlouhé, jak vidíte, ale bylo to tak dobře podáno, tak dobře zahráno, bylo to tak ďábelské, že lékárnou prochvívala hrůza a že Tartaren musel ta svá ne opakovat. 4x až 5x za sebou. Tak tedy další doušek vína na tento váš výkon. Bylo mi s vámi dobře, pane Tartareny. Bylo mi dobře v ten jarní den, kdy nad Prahou se pro mne rozklenulo provánsalské nebe a v kavárně, jak v olivovém háji, zavonila myrta. Zavonil rozmarín. A já vás neznal. Odmítal vás poznat, řadil vás mezi povinnosti, mezi pouhé a tedy nezáživné povinnosti. Jaká to křivda. A teď jsem v Tarasconu. Marně bych asi hledal váš dům, třetí na Avignonské silnici. Města se rozrůstají, dům třetí může být už 30. anebo 30. A potom proč? Vaše baobaby už jistě uvadly. Cizí krajiny už odtud vyprchaly a dům byl náhle malý. Také on uvadal bez vlahých dálek vašich snů. Ale co tu pořád ještě kvete, je vaše pověst, vaše obliba. Už na pokraji města, víte to, pane Tartarene? Už na pokraji města je váš obraz a nápis. Tartaren vás vítá do svého města. Jsem tedy v Tarasconu, na jeho pokraji. Na jednom z jeho pokrajů, protože na každém z nich je ten váš obraz a ono uvítání. A já děkuji za toto uvítání, pane Tartarene. Děkuji městu za vaše uvítání. Za uvítání právě vámi.
2: Jsme na vlně bezpečí.

0: páchal hřích.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Takzvaný svobodný svět je protimluv. Ve skutečnosti je pravým opakem svobody, jejím nejdokonalejším popřením. Když Spojené státy vtrhly do Iráku svobodný svět, neuvalil žádné sankce proti Washingtonu, nevylučoval USA z platebního systému SWIFT, neviděli jsme ani žádné zmrazení amerických aktiv v zahraničí, nebo dokonce podporu svobodného světa napadenému Iránu formou dodávkou zbraní iránskému odboji ze strany třetích zemí. A potom jsou tu každoroční oslavy dne vítězství nad fašismem ve druhé světové válce, kdy Rusko opět stojí vzpřímeně a pevně za svými hodnotami. Přičemž Západ, svobodný svět, se válí v bahně pokrytectví se svými už nudnými sankčními balíčky a sebevražnými kroky jak v ekonomice, tak politikou provokací. Kde na tomto rozdílu stojíme my? A podaří se nám osvobodit se z okovů lží? K diskuzi může pomoci význam letošní přehlídky na Den vítězství na Rudém náměstí v Moskvě. Komentář o tom napsal publicista Mohamed Lamej Kaba.
2: Na stránkách protiprout.info.

0: Noc s hvězdou.
1: Pouta zrezatí a svoboda v řetězech nevězí. To jsme zpívali pro vás, kteří jste vyvázli z fašistických koncentráků.
2: A zvlášť pro vás, kamarádi z buchenwaldské bohémy a ze satirického kolektivu mladých Čechoslováků.
1: Včera jsme dostali do New Yorku dva dopisy z Buchenwaldu, napsané 5. května. V jednom z nich čteme: Kolektiv mladých českých protifašistů Bohéma, složený z vašich přátel, odchovanců Osvobozeného divadla, bojoval vašemi písněmi, vaším optimismem a písněmi, které si sám složil. Jako jsme zde v Buchenwaldu bojovali proti fašismu, tak budeme i doma bojovat proti jeho zbytkům a budovat novou, lidovou, demokratickou republiku.
2: Druhý dopis z Buchenwaldu, podepsaný 127 jmény, na jednom místě praví: Po předběžném vzdělání kriminálním obdrželi jsme státní stipendium ve studování mezinárodního života v Buchenwaldě. Během studií byly to vaše písně a slova, kterými jsme si udržovali dobrou náladu a bojovali proti čehonům, kteří ještě nevyhynuli. Po absolvování tohoto kurzu dne 11. dubna 1945 vylézáme ze sklepů a z různých podzemních úkrytů, ve kterých jsme potají konali zkoušky a představení, a vstupujeme do nového života. Vaše keep smiling bylo a zůstává naší devizou.
1: Tak kamarádi, to jsou první dopisy, jež nám došly z Evropy. A už teď jsou to ty nejkrásnější. Nemusíme vám vykládat, jak jsme na ně pyšní a jakou radost z práce a jakou chuť k práci nám dávají. Pořádně vám poděkujeme až doma. Ale nejen za tu radost, kterou jste nám udělali. Hlavně za to, že jste bojovali proti fašismu a že chcete bojovat dál.
2: A jak píšete v tom dopisu jednom na jiném místě, jak píšete, že se sejdeme na cestě v boji proti fašismu, tak máte pravdu. Děkujeme vám za vaši důvěru a teď, přátelé a kamarádi, do práce!
3: Hej, rup, praskla robota u klináci, hej, rup!

0: máme svobodu, mír se vrací, hej, rup! V šiku národu najdem práci, hej, rup! Hej, rup! Budem žít! Hej, rup! Kdo má sílu, hej, rup! Ruce k dílu, hej, rup! Hej, rup! Jsme volní, chceme žít! Hej, rup! Pukli náci, hej, rup! Hej, rupáci, hej, rup! Hej, rup! Budem žít! Hej, rup! Hej, rup! Hej, rup! Hej, rup!
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za a vzad steluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

za ty prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modrý ku podlaze sunul. No a už se modrý ku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.

0: budeš se mnou zadina, velký, konobrž, ink medulína, vejvara,
1: no.
0: Cákňás.
1: Co?
0: Cákňás.
1: To není hezky jméno.
0: Bude ticha?
1: No jo, tak Dolores, neruš tatínka, víš, jaký má starosti.
0: Takovejch muskejch a nezavadíš okloudnýho chlapa.
1: Jdi, neříkej.
0: No, podívej. Tak tadyhle.
1: No.
0: Raimund Pytlík. Čekatel úřadu pro potírání lichvy.
1: Aha.
0: Čekatel Pytlík. Pánové.
1: Jo.
0: Herko Matildo.
1: Co?
0: Nech ten svetr. To má noc času dost.
1: Ale no
0: tak
1: jo.
0: Tak jo.
1: Pytlík, no. No samozřejmě, zmačkat, zahodit, no, bez debaty.
0: Dobrý. Co s tím...
1: Počkej. No.
0: Profesorem Zadinou.
1: Zadinou.
0: Zadinou.
1: Počkej, jak je starý?
0: 1,80.
1: To ti to ne. Ježišmarja, a to si dovoluje.
0: Ale on neporád. To je prosina.
1: Jo tak.
0: Přikládá foto.
2: Aha. Dovolíš, tati.
0: Počkej.
1: Ukáž, jaký je.
0: No, ne. Buď zrovna sebou cuknu,
1: no,
0: nebo má odmala šistatou hlavu, víš? Ale jinak je to originál, Matildo, originál.
1: Podívej se, hlava není vždycky směrodatná, Adolfe, podívej se na sebe.
0: Kdybych měl pitovou hlavu, tak jsem se takhle vyšvih, jo?
1: No, a říkám, že ne.
0: Co teda vlastně po mně chce?
1: Ale nic nechci čtít dál a dělej.
0: Tak Zadinu, jo. Zadinu pryč.
1: Jo, jo, jo, co pak může po tátovi profesorovi něco dědit holka?
0: Hleda kružítko.
1: No.
0: Ale Matildo, no. Matildo, ale tadyhle, no. Poslouchej.
1: No.
0: V Páduli bude vaše blahorodí vyhověno mé, to bude asi žádosti.
1: Jo tak.
0: Ten chlap teda drápe,
1: jo, drápe.
0: Ale sloh.
1: Má, víš?
0: Soch má.
1: No, je to fajnový.
0: Co? Vynasnažím se,
1: jo.
0: Bych jako...
2: Manžel?
0: Nesklamal důvěru,
1: jo.
0: Ve mně skladenou.
1: Jo, skladenou.
0: Skladenou.
1: Jo, tak.
2: S projevem.
0: S projevem nejhlubší úcty.
1: Jo.
0: Ink, medulína.
2: Inženýr, mám inženýr.
1: No, to je prýma, inženýr.
0: Tak to je inženýr.
1: No.
0: Medulína Ivo, civilní geometr.
2: Geometr, tatínku.
1: A ty tomu nerozumíš.
0: Co nám do toho podá kafráž?
1: No jo, počkejte.
0: No.
1: Civilní.
0: No.
1: To je teda takovej ten...
0: Civilní, no.
1: V civilu.
0: A když to sám píše, tak je to civilní.
1: No tak to nic, ne. Kde pak honem, pryč od civila. Nechcem.
0: To je zajímavý. A posledně se zofrňovala táhle nad štábním kapitánem.
1: Ale teď on měl nohy do...
0: On slouží u dragounu a kvůli tobě si je nechá vyrovnat kladivem asi, že?
2: Ale vklav mě vyflápal na javy.
1: Ale mlčte pořád.
0: Ty jsi ale vychovala fracka.
1: Dolores, nebuď drzá, ty.
0: Herko, Matildo, tak já nevím, co se ti vlastně zamlouvá.
1: Mně? Co pak já se vdávám? Jde přeci o Dolores, ne?
0: A prosím tě, ta by si nejradši vzala toho jejího políkače mečů, pánové. Taková šoufl existence. Viděla jsi to kdy?
1: No jo.
0: On se opováží nabídnout to... sňatek mý dceři.
1: Jo.
0: Dceři velkou zedáře.
1: No jo.
0: Špatně polkná je v troubě.
1: My máme holku.
0: Řeknu tě, ať tě probírám, jak chci, nejlíp mi pasuje tohle. Jiří Prekekec.
1: Prekekec?
0: Jo. No. Tovární výroba... Klozetových míst, Engros.
2: Ježišmarja, tati, to ne, to by bylo mostu.
1: Než to, počkej, to artikl, je náhodou prýma existence.
0: Artikl, který frčí porád.
1: Ano, ano. To je prýma.
0: No jo. Na tom se vydělá. Žádná kríze se ho netkne.
1: No tak, ano. To je moc prýma. Počkej, kolik je tomu jistýmu? To je...
0: 650,
1: jo.
0: Vdovec, dceru má vadnou.
2: Vadnou.
1: No to
0: vdanou,
1: by...
0: pardon.
1: No tak,
0: vdanou.
1: Počkej, to by šlo, on si svoje už užil.
0: Dávno se vybláznil, to je
1: no,
0: hotový.
1: No, aspoň by se Dolores držel doma.
2: Maminko, prosím tě, brekekecnej, ne, brekekecnej.
1: No bože, prosím tebe, paní brekekecová Dolores. Dolores, aby ses někdy nemenovala hůř, Mně taky nebylo recht, když jsem se měla po svatbě jmenovat Picajdová. Když se o mě ucházel nějaký René Záviš, přílišný hudební spisovatel.
0: Že ses mu neuvázala na krk. Mohli jste mít každý den k obědu ty jeho frmoly, pesmoly a opusy.
1: No, kdyby mi naši nebránili, tak si mě tu neměl, ty Adolfe Picajdo.
0: Abych si taky býval medil, paní příliš Závišlová.
1: A to je hezký.
0: Tak poslední slovo.
1: No.
0: Rekekec nebo ne?
1: Rekekec ne! Počkej!
2: Nebo si zabiju.
0: Rucinal! Zkusíme teda ještě jeden inzerát.
1: Dobře.
0: Ale na posadě, Dolores.
1: Jo.
0: Nebo si nedej pánbu, vemeš někoho z lásky a budeš mít na dosmrti zkažený život. Trdlo!
1: Trdlo!

školní mládeži budou chtít ukázat ten stůl, u něhož básník verše psal, projedou marně města půl. Stavěj se v každý hospodě, kde unaveným poutníkům nalejvaj obyčejnej rum, protože básník bohužel

ať se tam jedna zastaví. Ten muž tam sedí, pije rum a nic neříká. Básník byl totiž v den svojí smrti až příliš, příliš mát. Kolikrát se mu přísám Bůh, nechtělo pít a chtělo spát. Na jeho hrobě

0: noc s hvězdou.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den. Promiňte, prosím, nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
1: Hmoždíř? Ne, to nejsem, Hmoždíř.
2: Vy jste se musel hodně změnit.
1: Tak jdete sem?
2: Ne, já jdu tam.
1: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přece.
2: To máte pravdu, jinak bych tady stál. To je vždycky strašně nasvaknuto.
1: To je fraktura.
2: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
1: No, to jste si nalomil na chodníku.
2: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
1: Tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
2: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méněcennosti.
1: Jak to?
2: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal: tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
1: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř než on sám.
2: Tak, tak.
1: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
2: Já koukám, no. Havárie, co?
1: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový, no takový různý deprese.
2: Co to máte? To jsou pilule nějaký?
1: No jo. No helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
2: Na co máte tu žlutou piluli?
1: To je právě ten oběd.
2: Vy jste labužník.
1: Ne, já jsem nemocný. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
2: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
1: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
2: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, já jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím.
1: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
2: Ne. Hned, když jsem se narodil.
1: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá,
2: tak.
1: Ale taky je důležitá střídmost
2: tak.
1: Ve stravě a hlavně pití střídmost.
2: Tak. O čeho máte ten červený nos?
1: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rány.
2: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
1: Ta porad polehává.
2: Nemocná?
1: Ne, lína.
2: Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
1: Jo, zmím, ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
2: A zkoušel jste to počítat před spaním?
1: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
2: A teprve pak jste usnul?
1: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
2: to je.
3: Kolik vás tu ještě je?
2: Dobrý den, sestřičko.
3: Dobrý.
2: Vlastně sestro.
3: Vám něco chybí?
2: Ne, já počkám, ale tadyhle dědovi je špatně.
3: A chybí vám něco?
1: Jo, tolár, já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul tolár.
3: A jak je starý?
1: 160 let.
3: To je on?
2: Já nejsem tolár.
3: Já jsem myslela, že vy jste tady s tou rukou.
2: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte? Takovou maličku.
3: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
2: Hrejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
3: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
2: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
3: To je on?
1: Ale ne, já jsem tady s vnukem.
3: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
1: No,
3: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
1: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou tolár nevytrousil.
3: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
2: Ježi, prosím, já nejsem syn.
3: To nevadí.
2: Já mám syna v písku. On je

0: Slavnostní hostina skončila. Den potemněl a měsíc začal kvést. Poslední host už dávno řekl s Bohem a nebyl jediný, kdo dárek nepřines. Pokoj v téhle chvíli vyhlížel, jako by právě sem snes hračky celý svět. Jen stůl byl prázdný. Uhaslo pět svíček u jediného dortu před židlí, na kterou nikdo neusedl. Já vím, že jsi smutný, řekla máma, ale tak velký kluk by měl jistě pochopit, že vlak jezdí stále, dnem i nocí. Někdo je musí vést a kotle roztopit. Teď už je čas, abys šel spát. Ať se ti zdají dnes ty nejkrásnější sny. Zhasila světlo, však za kratičkou chvíli sklouzl stín z okna a slét do zimní tmy. Zamířil přímo k železniční trati. Už z dálky zaslechl poslední motorák. Ale možná, jestli se vrací táta, vypravili dnes právě pro něj zvláštní vlak. Série výkřiků nočního vlaku prořízla zasněžený klid. Vír ocelových kol rozezněl koleje, jako by celý kraj chtěl rázem probudit. Nákladní vlak se stovkou vagónů v těch místech jako by vypustil dech. Najednou na nás se dopadl muž a zůstal ležet na zádech. Za chvíli vstal, zvedl svůj vak, jen krátce dokola rozhlédl se. Přitom, jak sklepával z kabátu sníh, zavolal: Hej, chlapče, kde pak to jsem? A když mu chlapec odvětil, tu neznámý se rozesmál, jako by to byl žert. Ech, co ty víš, já v téhle díře žil, může to být tak 5, možná 6 let. A když jsem odcházel, řekl jsem svojí ženě: až přijdu zpátky, budeme bohatí. Tak nebo tak zdá se, že jsem se vrátil. A to, co v kapse mám, to jistě nestratím. Ještě mi ukaž, kudy se jde k mlýnu. To víš, člověk to po létech už těžko poznává. Ale pane, v celém okolí je tu mlýn jenom jeden, ten, kde žije můj táta, máma a já. Náš táta je ale už dlouho pryč, i když já vím dobře, že dávno domů chce, ale má prostě důležitou práci. Víte, on jezdí vlakem, on je strojvůdce. K narozeninám dostávám od něj dárky, dopisy mi čte máma. Mně totiž není ještě 6. Posledně táta psal, že je možné, že se k nám dostane. Ten den je právě dnes. Tak si honem domů, přikázal neznámý. Už ať si v posteli přikrytý peřinou. Kdyby tě táta nenašel, pak jistě by se zlobil. A já mám tušení, že přijde každou vteřinou.
1: Jsme na vlně bezpečí.

se, tak povídám i Noelu, tak kde se, no. Když se žvrovým kabátě byl fešák, ježišmarja.